jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kde nepřekvapí,

až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kus.

Can I make it down? Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zkýší, kdy najmou tuká. Kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zkýší, kdy najmou tuká. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Jsme rádi, že jste si opět udělali čas na poslech Oldies. Dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk pro vás dnes nachystala 17 hudebních titulů, dva z nich jsou instrumentálky. Doufáme, že vám přinesou pohodu a radost. Zahájíme britskou singlovou trojkou ze začátku června 1972. Tehdy 49-letý hudební všeuměl Hurricane Smith z Edmontonu zaspívá Oh Babe, What Would You Say?

Oh babe, what would you say? Česky, o kotě, co bys tomu řekla, kdybych se tě pokusil zbalit? V noci tě hladil a ve dne ti nosil květiny. Mohu doufat, že v mém deštivém dni vyjde slunce? Takhle hezky na to Hurricane Smith šel. Teď tu mám britskou zpěvačku a herečku Gillian Hills, působící v 60. letech ve Francii. Proč zazní napřání ta první její písnička, to je, jak se říká, nad slunce jasnější.

Písničku Tut Tut Tut Tut neboli obsazovací signál převzala Jillian Hills z Ameriky. To se možná málo ví. Některým z vás ale třeba naskočilo, že ta druhá, kterou převedla do francouzštiny, je z Británie a měla ji v repertoáru i Marta Kubišová. Teď si budete moci poslechnout dvě v úvodu zmíněné instrumentálky. Obě nahrávky pocházejí z 50. let a rozhlas je tehdy hrál poměrně často. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týk.

To byl dvakrát orchestr Karla Vlacha, jako první zazněl Žabák skladatele Václava Trojana s trombonovým sólem Vladimíra Rašky. Byl zkomponován v roce 1948 do animovaného filmu Císařův slavík. Ta druhá nahrávka to byla Chora staccato, čili hodina staccata rumunského skladatele, houslisty a bandlídra Grigoraše Dynika, a to s parádním klarinetovým sólem Karla Krautgartnera.

Marie Rotrová, Petr Němec, Flemingou, textař Vladimír Čort, Český rozhlas Ostrava, listopad 1971, píseň Sedm pondělí. Až potud je to jasné. Problémy začaly, až když jsem si přečetl jméno autora hudby Robert Lem, odkazující na světoznámé Chicago, ale zjistil jsem, že z repertoáru té skupiny to není. Musel jsem tedy opět zapátrat a vy uslyšíte americkou partu Bolin Jack a její telefon.

paní Marie z Pardubic si napsala o britskou zpěvačku Elmu Cogan. Tedy ona si o ní napsala, ale ani o tom neví. Vysvětlím, požádala o písničku, kterou někde zaslechla a ví jen to, že ji anglicky zpívá zpěvačka a je o tranzistoru. Takhle mě paní Marie zaúkolovala a protože dnes existují různé specializované internetové vyhledávače, podařilo se mi i tuto hudební hádanku nakonec zdárně vyřešit.

Ta první písnička Train of Love to byl jen titul do dvojice, důležitá byla pro paní Marie ta druhá, jejíž název je Just Couldn't Resist Her with Her Pocket Transistor. Česky té dívce s kapesním transistorákem, který hrál za měsíčního úplňku hitparádu, prostě nebylo možné odolat. Naladila tu správnou stanici a ta hudba ho rozparádila. Z milionu dívek ve městě se pro něj stala tou jedinou. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek. Staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Zdeněk Mann zaspíval Mám číslo 13, doprovázela ho skupina Iva Pavlíka. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z roku 1974. V křestním listu je v kolonce hlavní autor uvedeno anonym tradicionál. Kdo ale trochu zná zahraniční pop music, ten už jistě poznal, že teď uslyší britského zpěváka a hudebníka Alberta Hammonda a jeho píseň Down by the River.

Pan Jiří Knedlík žije v kalifornském Sacramentu, vyrábí tam lázeňské oplatky a má rád starou muziku. Kdysi dávno jsem mu pomohl s identifikací jednoho vinilového alba, teď se chystá do důchodu, napsal mi znovu. Prostě jen tak, aby se zeptal, jak se mám, a dal vědět, že prostřednictvím internetu stále poslouchá. Zmínil skupinu Osibisa a tak mě napadlo ji po čase znovu připomenout.

ta první píseň to byla ghanským jazykem Vojája, anglicky We Are Going. A česky Jdeme, jen nebe ví kam a jak se tam dostaneme, cítíme to někde v sobě. Ta cesta bude drsná a blátivá, ale podaří se nám to. Následující, také známou Sunshine Day, jsme s Alešem střihem trochu zkrátili. V Americe single jen bublal pod stovkou, v Británii se v roce 1976 dostal do druhé desítky.

Je tu dnešní poslední porovnávání. Píseň s prázdnou kapsou jste slyšeli v podání Pavla Nováka a skupiny Proto. Je to nahrávka z roku 1979. Pavel optimisticky textoval: s prázdnou kapsou projdu křížem krážem svět. No, mám-li ho brát jako pamětník doslovně, chce se mi dodat, jen jestli by ti tehdy dali devizový příslib a pustili tě. Na porovnání Kenny Rogers, Love or Something Like It.

Kenny Rogers pravdivě a vkusně dospíval o počínajících důvěrnostech mezi mužem a ženou. Píseň se v roce 1978 dostala do čtvrté desítky horké stovky. V Evropě se mihla v žebříčku německém. Ze Slovenska se staré nahrávky nezískávají příliš lehce, tohle ale tak velký problém nebyl, protože tu píseň dvojice Milan Krištofovič, Dušan Ružička vydal v roce 1969 na singlu ještě Suprafor.

Píšete si o neohrané oldies a to je dobře, vaše žádosti, pokud jsou splnitelné, postupně přicházejí na řadu. E-mailová adresa je oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Na úvod byl začátek června 1972 v britském žebříčku a tak i skončím. Devítkou byl tehdy hit Johnnyho Cashe A Thing Called Love. Málo kdo to v tak krátkém čase dokázal vyspívat tak pěkně.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď v tuto chvíli, Tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to ne.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za Humoriádu, za Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju,
0: rádi. Všechno nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá, už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: let... Až za rok zase.
1: No, za rok... Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do Humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale... taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zaslouží.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme...
1: máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete je čete ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Předměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No to tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusli. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bysme teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Halo, halo, halo. Pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto.
5: Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to
5: rozumíme?
2: Není, to není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: No, tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

けます。

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý den. Vás, Petr Zeloty. Obřád bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana, nemáte Holcmana, nemáte Holcmana?
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Tak poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás zuba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky. Já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci ane anekdoty.
2: A jo, ane. Uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať si krásně užívá léto, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď, Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
10: Na co bylo dát, co vám říkal? Zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím, no? Že ten Ratek a tak a tohle že by mě za to dal třeba 500 korun.
11: Za co?
10: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
11: Počkejte.
10: Kam?
11: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
10: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
11: Počkejte. Vy počkejte.
10: No já čekal.
11: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece s vámi nemluvil ve třetí osobě.
10: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. Ale
11: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
10: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Cože?
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Když vy odkaď mě znáte?
11: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
10: No jo, to jsem.
11: No tak.
10: No jo, to
11: tak,
10: je pravda.
11: Když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
10: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
11: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
10: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
11: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
10: No, nenaváděl.
11: No tak co vlastně chcete?
10: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás v domě, co bydlím.
11: No.
10: Raště rozumět.
11: No, rozumím, no, prosím.
10: Při vašem vzdělání.
11: No.
10: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
11: No, to jste mi přeci řekl.
10: To už jsem vám říkal.
11: No, ovšem.
10: To je zajímavé.
11: No.
10: Tak to by bylo všechno v pořádku.
11: No to je vyřízený.
10: Nehníváte se, že jsem vás držel.
11: Ale vůbec ne.
10: Ne, no tak to jste hodnej.
11: No.
10: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
11: No.
10: Co jsem dlužen?
11: No to je bezplatná poradna.
10: To je bezplatná poradna?
11: Všem, to je zadarmo.
10: No tak ono to bez toho za víc nestále. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle. 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... Já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře. Můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No, dobře.
1: No, tak jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala.
0: Jo.
1: Že jsem u ní vyhrala.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narození na zdraví.
0: A je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kdy.
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka, protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista,

0: protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
1: Tak to bylo vyznání.
0: To bylo vyznání.
1: Pane Kopecké.
0: Ano, panu Kopeckému.
1: Tak za chvilku pokračujeme.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
0: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
1: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
3: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
4: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
3: Já.
4: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
3: Ne, to je...
4: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
3: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
4: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
3: Jako aerobik.
4: Jako.
3: Jako.
4: No. Rozumíte?
3: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
4: No teď se vám rozsvítilo hezky. No. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
3: Pane. Tak.
4: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
5: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
3: Ale prosím tě, kam bys chodila?
5: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
3: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
5: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
3: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
5: Jo, dala.
3: A co holuby?
5: Co je s nima?
3: Jsou zavřený?
5: Jo.
3: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
5: Počkej, já to vemu,
3: co by ses namáhla. Haló? Cože? Omyl? A proč? Haló, jak omyl, nebo co? Haló? Proč omyl? Jak omyl? Haló? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v dívčí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
0: očima
1: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
0: To je ale pravda.
1: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr, ovšem musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká, to taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže pamíto, Luďka, u vás Luděk si, vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, tady ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivý a svádivý, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On to bylo Luďka, úžasné. Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíř.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, ryžák pořádnej a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
3: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nasledanou.
0: Nasledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, já si to vemu, nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. No. Tupý. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
6: Bovo,
7: výborně, bovo, to je odbn. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A ty zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, já to vemu.
7: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se 9. lekci z esperanta, ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, veď chudáku.
6: Víš co? Ty seš tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
7: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se no, slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
8: Ano.
7: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky-dubky za sousedkou, páč už mě 30 minut čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničince, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, tak to už je současná moda, že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Mříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To bych hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že jsem mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti, a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku. Když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů a tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se, uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní, vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mně to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl na mě hodný, protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne, bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny, Pavlíno. Těšíme se na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dálnici D1 u Přerova čeká záruční oprava. Částečná uzavírka potrvá 2 dny. Nebezpečnou jízdu na červenou na rušné křižovatce v Olomouci budou hlídat speciální kamery. Dopravu ve Šternberku od dneška do neděle omezí uzavírky kvůli automobilovým závodům. Jasno nebo polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 kolem Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic při kontrole zjistilo závadu, na dálnici vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Riedl. Na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská Rooseveltova v Olomouci budou dodržování pravidel hlídat speciální kamery. Systém detekce jízdy aut na červenou tam chce během několika měsíců namontovat olomoucká radnice. Křižovatka je místem častých dopravních nehod. Řidiči tam podle mluvčího magistrátu Jana Horejše často nerespektují světelnou signalizaci.
2: Detekční zařízení tvoří přehledové kamery se záznamem. Přehledová kamera rozezná a dokumentuje světelné signály semaforu, zaznamenává situaci uvnitř křižovatky a pohyb vozidel. Zařízení má přijít zhruba na 200 až 300 tisíc korun. Příjmy z uhrazených pokut za přestupky při průjezdu na červenou budou příjmem Fondu mobility.
0: S uzavírkami musí ode dneška do nedělního večera počítat řidiči v centru Šternberka. Konkrétně v ulicích Dvorská a Barvířská, taky na parkovišti u sportovní haly Ekce Homo. Důvodem jsou automobilové závody. Další omezení přibudou zítra a v sobotu, pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Od pátku 5. června od 7 hodin ráno do neděle 7. června do 6 hodin ráno budou úplně uzavřeny ulice v centru Šternberka. Konkrétně se to týká ulic Radniční, Jaroslavové, Vodní, Partizánské, Čechovy. Zavřeno bude také hlavní náměstí, Dvorská, Barvířská a parkoviště u sportovní haly Ekce Homo a parkoviště na Potoční.
0: Kompletní přehled uzavírek a objízdných tras je spolu s dalšími podrobnostmi k dohledání na webu města. Nová výstava obrazů je v muzeu v Zábřehu. Jejich autorem je Miloslav Beneš. Ve své tvorbě se zaměřuje na krajiny doplněné o prvky lidové architektury, staré domy a chalupy. Věnuje se taky zátiším s květinovými motivy a příležitostně i portrétům, popsala mluvčí muzea Eva Valová.
4: Kořeny umělecké tvorby Miloslava Beneše sahají do jeho dětství, kdy se poprvé pokoušel zachytit krajinu svého domova v podhůří Orlických hor. Jeho malby jsou charakteristické citlivým vztahem k přírodě, venkovské architektuře a proměnám krajiny v průběhu ročních období. Výstava potrvá do konce července.
1: Sport.
0: Na tenisovém turnaji Unicredit Czech Open v Prostějově v druhém kole dvouhry porazil domácí Maxim Mrva Moscardina Diaze z Brazílie 6-4, 6-4. Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubliovem v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. I proto to podle něj byl zatím nejlepší zápas antukového turnaje.
5: Asi ano, jsem rád, že třeba s tím Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety, taky hned vlastně první game, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl a najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
0: V semifinále se Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou s Zverevem z Německa. Do semifinále deblu postoupila i Kateřina Siňáková s Američankou Townsendovou.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci opravují most v Olomouci v Tovární ulici nad nádražím. Servisní vůz stojí na krajnici, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 4. června a svátek má Dalibor. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51. Také můžete psát na náš Facebook. Těším se na vzkazy, za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáriu. No a nachystány jsou písničky, které nestárnou. Jako první bude znít skupina Rangers. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 4. června, svátek má Dalibora, je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. Dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14 stupňů. Kojetín 15 stupňů Celsia, hlásí Ivana, pomalu vstává, chystá se do práce. Ať se v ní daří. A u Ničov 13 stupňů, to je vzkaz od Radka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Okolí hory Pradět a Petrových kamenů je o něco živější. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky i tento rok proměnila svahy nad chatou Ovčárna na pastviny. Návštěvníci tak můžou při výletu na nejvyšší vrchol Jeseníku potkat stohlavé stádo ovcí, ale i pastevce v zácviku.
1: Na pradědu mě přivítalo naprosto klasické počasí, takže je viditelnost zhruba na 20 metrů a prší. Vzala mě tady Vladimíra Křenková, právě její ovce spásají svahy nad Ovčárnou a nedaleko pradědu.
2: Tím, že valašky mají hrubou vlnu, tak právě se hodí do hor, protože ta voda se jim nedostane na kůži, ale steče vlastně po té vlně, která je skládaná jako šindelová střecha.
1: Vladimíra Křenková dále vysvětluje, že v takovém počasí pastva není úplně jednoduchá.
2: Tam pouze doufáte, že všechny ovce ve stádě ví, že jsou stádové zvíře a že se drží u sebe. Tady jsou vlastně největší pomocníci ti psi, protože mnohdy v té mlze spolíháme na ty velmi zkušené psy, kteří dokáží odhadnout, že mimo stádo se vzdálila podle zvuku nějaká ovce a zareagují na to.
1: Nejzkušenější pastovec, který tady jezdí dobrovolně pomáhat, je David Červenka.
3: Střídáme se tady lidi, co mají právě ovčácké psy, nemusí to být jenom borderky, tak jak jsem zmínil, jsou to jiné plemena, kocký pes nebo kalpie. Těch plemen, co pasejí, opravdu.
1: Stále více musí pastevci dávat pozor na vlky, i proto jsou ovce na noc zavřené v ohradě. Podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byla pastva v oblasti naprosto normální, a to po stovky let.
4: Už proto vlastně máme název Ovčárna a v tuhle chvíli my jsme se rozhodli v posledních letech tu pastvu obnovit. Pastva má hlavně z pohledu ochrany přírody za cíl podpořit druhovou rozmanitost těch horských alpinských trávníků.
1: Jakým způsobem to ty ovce dělají?
4: Ty ovce to dělají vlastně tak, že spasou všechno, co jim šmakuje, a zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů, které by jinak ta tráva, ale i ta borůvka vytěsnila.
1: Jde třeba o jestřábník alpský, violku sudeckou nebo zvonek vousatý. Poslední zmíněný je dokonce symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Z pradědu Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: 19-letý Martin Vítek, obžalovaný z loňské vraždy 31-letého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku, prohlásil ve středu u soudu vinu. Soudce ji přijal. Podle kriminalistů si vraždu dopředu připravoval. Mladíkovi hrozí 12 až 20 let vězení. Jednání bude pokračovat dnes výslechem znalců. Maximální cena benzínu dnes opět klesne, informovalo ministerstvo financí. Litr budou pumpy prodávat za 1,40 korun na 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než ve středu. Cena nafty mírně vzroste. Za litr řidiči zaplatí minimálně 39 korun a 51 haléřů, o 7 haléřů víc. Opatření ministerstva financí má pokračovat do konce června. Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku. Má 13 překážek a simuluje terén ve válečných oblastech. V tělocvičně základní školy v Postřelmově na Šumpersku si dnes můžou školáci i dospělí vyzkoušet moderní technologie. V rámci akce Konstruktérská akademie na ně čeká představení řemesel, ukázky dronů i robotů. Kompletní program je na webu pořadatelů Robotechnik. Ze sportu. Prostějovský tenista Jakub Menšík postoupil dnes mezi nejlepší čtyři na Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku ve třech setech. V semifinále ho v pátek čeká Němec Alexander Zverev. Počasí na střední Moravě dnes bude skoro jasno nebo polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dělníci opravují most v Olomouci v Tovární ulici. Nad nádražím servisní vůz stojí na krajnici. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš jubilejní 200. koncert série Živě. 2 minuty po 17:30 přeje Dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno. Už po 7 hodině nejrychlejší z vás získá 2 lístky na náš jubilejní 200. koncert série Živě. Vystoupí na něm například Robert Křesťana, Druhá tráva. Koncertní série Živě Českého rozhlasu Olomouc, zaměřená na folk a country, dospěla k úctyhodnému číslu 200. Na 17. června navíc připadají nedožité 70. narozeniny Sandyho Noska, který na začátku milénia stál u zrodu této koncertní série. Vše se ve středu 17. června od 17 hodin odehraje na scéně letního kina Olomouc v rámci divadelního léta pořádaného Moravským divadlem a Moravskou filharmonií. Areál bude otevřen od 16:30. No a hrát bude olomoucká skupina Alibaba, která zde pokřtí své nové CDčko. Vystoupí také Malina Brothers a hlavní hvězdou večera bude Robert Křesťan a Druhá tráva. Už po 7 hodině nejrychlejší z vás získá 2 lístky. Připomínám už teď náš telefon 221 555 444.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 4. června, svátek má Dalibor, vše nejlepší a za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen stálý, prosinec dokonalý, no dnes bude sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic jede do Kroměříže, hlásí je po dešti a vypadá to na polojasno, teplota 14 stupňů Celsia. 14 stupňů v Olomouci hlásí Bára, Vikýřovice, v tuto chvíli oblačno, teplota 13 stupňů, hlásí Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den, nejpozději do 24 hodin, odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Galoci, bude ve čtvrtek po 10:00 hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po 10:00. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovy. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou a pohádkovou princeznou Monikou Tymkovou. Nedávno se stala moderátorkou nahé seznamky Naked Attraction. Jak se k této pikantní nabídce dostala? Musela překonávat stud více, ona nebo účastníci? A je teď více moderátorkou nebo herečkou? A jaké má plány na léto? Dozvíte se v Alex a host, začínáme po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Armáda v Rybníku nad Bečvou zahájila provoz speciálního polygonu pro bezosádková pozemní vozidla. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno, hrajeme písničky, které nestárnou, tady další Částečné zatmění srdce, Alenka Filipová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: 19-letý muž prohlásil vinu za vraždu v Dlouhé Loučce, hrozí mu až 20 let vězení. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Armáda v Lipníku nad Bečvou zahájila provoz speciálního polygonu pro bezosádková pozemní vozidla. Skoro jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. 19-letý Martin Vítek, obžalovaný z loňské vraždy 31-letého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku, prohlásil ve středu u soudu vinu. Soudce ji přijal. Pachatel muže bodl do krku v opuštěném starém kravíně. Podle kriminalistů si vraždu detailně dopředu připravoval. Mladíkovi, který plnoletosti dosáhl těsně před činem, hrozí 12 až 20 let vězení. Žalobce mu navrhl 17 let. Jednání bude pokračovat dnes výslechem znalců. Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Podle policie dovezli v roce 2024 zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady, hrozí jim od jednoho roku do 5 let vězení.
2: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. Například u klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Minimální vklad se navíc sníží na 100 korun měsíčně, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, podle které se taky u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Opoziční poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS většinu opatření vítá. Zrušení poplatků by ale podle něj mohlo dopadnout na některé penzijní společnosti.
3: Protože samozřejmě ty největší hráči na tom trhu to zvládnou úplně bez problémů. Otázka je samozřejmě, jak to dopadne do těch menších hráčů na trhu, ale zatím jsem žádný vyjádření nikoho nezaznamenal. A druhá otázka ještě je, jak se na to samozřejmě podívá Česká národní banka jakožto regulátor celého trhu.
1: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má 13 překážek a simuluje terén ve válečných oblastech. Podle jednoho z autorů, Štěpána Koneckého z Lipenské posádky, je to první podobný polygon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon.
0: Sport.
1: Realizační tým české hokejové reprezentace doplní asistent trenéra Richard Krále jako generální manažer Patrik Eliáš. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje to schválil na svém zasedání.
5: Nastupující hlavní trenér Zdeněk Moták s asistentem Pavlem Grosem si Richarda Krále vybrali sami. Výkonný výbor jejich volbu schválil. Král v minulosti koučoval extraligové Pardubice a Mladou Boleslav. Generálního manažera Jiřího Šlégra nahradí další reprezentační legenda Patrik Eliáš, který v posledních 3 letech působil jako sportovní poradce v prvoligové Slávii Praha.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě, skoro jasno nebo polojasno, ráno ještě oblačno, někde můžou být doznívající přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo do dopravního značení v Prostějově. Nehoda se stala v Plumlovské ulici u křižovatky s Polskou. Místo je průjezdné. Dopravní omezení začínají ve Šternberku v centru města. Uzavřená je například Barvířská ulice. Je to kvůli závodům Ecce Homo. Objížďky jsou vyznačeny. Dělníci opravují most v Olomouci v Tovární ulici nad nádražím. Servisní vůz stojí na krajnici. Projížděte tam opatrně.
0: Zelená vlna s Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, máme tady čtvrtek, víkend se pomalu blíží, jestli se vám o to víc oči klíží, vzpomeňte na blížící se sobotu a neděli a třeba pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet. Uvidíte, že hned budete mít lepší ranní náladu. Za chvíli se ze 100 let starých novin dovíme, jak to tehdy bylo s kosmetikou u ženské mládeže a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Karel Gott. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. Mnohé zjevy nezdravé objevují se v době poválečné, psalo se v katolickém deníku Našinec před 100 lety. Redaktoři měli mimo jiné na mysli rozšíření kosmetiky mezi ženskou mládeží, což zaujalo Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Mladé ženy údajně podléhaly reklamě a proti pihám pro zjemnění pleti, pro omládnutí používaly spousty šmejdů s povětšinou jedovatými příměsky. Pudry, šminky, barvičky se prodávaly po tuctech v nově zřízených závodech, které byly dle novinářů přeplněny těmito na pohled vábivými věcičkami, které byly sice přehnaně drahé, přesto šly na odbyt, protože mládež zapomněla, že člověka šlechtí duše, nikoli našminkovaný, napudrovaný obličej a karmínové nabarvené rtíky. Novináři zdůrazňovali, že hlavně učitelky ve školách by měly upozorňovat na tento moderní mor, který už několikrát přivodil nebezpečnou otravu krve. Prostě mládež odchovaná materialismem, holdující době, se vrhla plně do proudu a nedbajíc na zdraví, opičila se po starších, kteří prohýřené noci a jejich následky maskovali chemickými jedovatými přípravky.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 6:45, dobré ráno, užíváme si čtvrtek, svátek má Dalibor, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, štíty, slabá oblačnost, 7 až 9 stupňů, mlhavo, vítr od 4 do 22 km za hodinu a 80% vlhkost, napsal Břeťa. V Prostějově 14,5 stupně, hlásí Ivana, chystá na snídaní vajíčka na tvrdo, dobrou chuť. Postřelmov 13 stupňů, vzkaz od Petry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
3: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Vojáci České armády mají první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál simuluje terén ve válečných oblastech. Poligon si postavili sami vojáci a vznikl na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku. Podle armády jde o jediný podobný poligon nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance.
2: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo, v případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
3: Štěpán Konecký je jeden z autorů trati celého poligonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek. Po betonových schodech právě vyjíždí letošní novinka Taros V5. Je to čtyřkolové vozidlo, které je možné používat k zásobování i boji. Na kapotě má přimontovaný kulomet. Joystickem ho řídí konstruktér Michal Rusek.
4: Tady tohle vozidlo je vlastně dělané na to, aby tuhle překážku hravě překonalo. Takže můžeme vidět, že krásně vyjíždí nahoru a za chvíli budeme sjíždět dolů.
3: Není problém. Další z překážek?
4: Klady zasypané štěrkem, kdy vlastně tady to vozidlo má zvýšený světlovou výšku podvozku, aby tady tyhle překážku hravě taky zvládal.
3: Poligon ale nebude testovat jen techniku, ale školit se tu budou i její instruktoři. Čeští i z armád NATO, připomíná brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany.
5: Národní testovací poligon pro autonomní robotické systémy je součástí naší celkové snahy o digitalizaci a transformaci v podstatě systému velení řízení a implementaci nových technologií a poznatků z válečných konfliktů, které probíhají jak na Ukrajině, na Středním východě.
3: Poligon se vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 u Přerova, zprovozněn byl loni v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic při kontrole zjistilo závadu, vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Vedení Prostějova se ani po několika letech nedohodlo se dvěma majiteli pozemků pod plánovanou cyklostezkou směrem na Určice. Úředníci proto zahájili vyvlastňovací řízení. Je to poprvé, co město k takovému kroku přistoupilo. Vyšší zájem o letní dovolenou v Jeseníkách zaznamenali provozovatelé hotelů a penzionů. Ve srovnání s minulým rokem se letos zájemci rezervovali pobyty s větším předstihem. Ubytovatelé se shodují, že za to může i situace ve světě. Nová výstava obrazů je v muzeu v Zábřehu. Jejich autorem je Miloslav Beneš. Ve své tvorbě se zaměřuje na krajiny doplněné o prvky lidové architektury, staré domy a chalupy. Věnuje se také zátiším s květinovými motivy a příležitostně i portrétům, uvedla mluvčí muzea Eva Valová. Ze sportu. Český tenista Tomáš Macháč si několik týdnů nezahraje, má trhlinu v levé noze. Doufá, že stihne alespoň část travnaté sezony s vrcholem ve Wimbledonu. Počasí na střední Moravě dnes bude skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dopravní omezení kvůli závodům Ekce Homo dnes začínají ve Šternberku. V centru města uzavřená je například Barvířská ulice, objížďky jsou vyznačeny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zoologická zahrada v Olomouci slaví v těchto dnech 70. narozeniny. Podrobnosti o tom za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Zoologická zahrada Olomouc patří mezi nejoblíbenější turistické cíle na střední Moravě. Návštěvníky už 70 let láká na řadu unikátů, 400 druhů zvířat a proslulá je především chovem žiraf rozšildových. Areál na svatém kopečku se poprvé otevřel 3. června 1956.
1: Na technickém dvoře teď stojíme s fotografem a marketingovým pracovníkem Milanem Kořínkem, který mapuje historii olomoucké zoo. Proč se zvolilo to místo na svatém kopečku, když je to vlastně 10 kilometrů vzdálené od Olomouce?
2: Bylo vlastně v lese, ale dalším důvodem bylo i to, že chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na svatém kopečku bylo za první republiky.
1: A teď střih do současnosti. S Milanem Kořínkem jsme si vyšlapali na jednu z rarit olomoucké zoo, na vyhlídkovou věž.
2: V roce 74 byla otevřená, vysoká je 28 metrů a v podstatě žádná zoologická podobnou vyhlídkovou věž nemá.
1: Kam až můžeme vidět?
2: V podstatě můžeme vidět Olomouc, vidíme samozřejmě baziliku na svatém kopečku a když je jasno a pěkné počasí, tak je vidět i pradět.
1: Bohužel teď je takový trošku opar, tak máme smůlu. Dá se nějak porovnat olomoucká zoo s ostatními, popřípadě čím třeba přitahuje návštěvníky dnes?
2: Potřebujeme z té větší zoologické zahrady v naší republice, takže návštěvníky může přitáhnout prostě spoustou zajímavých zvířat, ať už jsou to třeba dva druhy mravenečníků, lenochodí, máme dvě obří voliéry a další zajímavá místa a zvířata.
1: S Janem Kirnerem jsme se dostali do Nitra obří voliéry. Má také svůj unikát a to svůj tvar, protože hned takovou voliéru v jiných zoo nenajdeme. Oni totiž ti ptáci tady se můžou volně prolétávat do kolečka.
3: My ji říkáme bábovka. Ve většině voliér kvádrového typu ten pták musí dát zpátečku a letět zase zpátky. Tady lítají krásně dokola ve výšce nějakých 9 až 15 metrů.
1: Podle toho, na kterém místě v tom svahu stojíme?
3: Ano, takže oni můžou volně létat v podstatě tak, jak ve volné přírodě a díky tomu je právě tahle voliéra unikátní.
1: Olomoucká zoologická zahrada bude mít brzy i největší hlubinné akvárium pro žraloky v České republice. To bude součástí unikátní stavby ve tvaru loděnky, mořského hlavonožce, od kterého získá i svůj název. Otevřít by se měla v roce 2027. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká? Jak bude?
2: Čekáme zpočátku ještě lokálně i zvětšenou oblačnost, ojedinělé teď je ráno i mlhy, ale během dne by mělo oblačnosti ubývat a převáží skoro jasno až polojasno a až ve večerních hodinách od západu opět bude přibývat oblačnost. Teploty během dne vystoupají na 22 až 26 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 16 až 20 a povane zpočátku slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, postupně se místy rozfouká na mírný jižní, jihovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: Zase se to promění, v noci bude už více oblačnosti, během noci postupně až zataženo, teploty díky tomu nějak výrazně klesat nebudou, budou mezi 15 až 11 stupni Celsia, vítr povane slabý, jihovýchodní nebo jižní do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne očekáváme hodně oblačnosti, od západu se během dne přidá na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně to mohou být i bouřky, k večeru pak budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty během zítřejšího dne čekáme jen mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 a zpočátku ještě povane slabý jižní vítr, postupně mírný západní až severozápadní, rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a až k večeru bude slábnout.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den, nejpozději do 24 hodin, odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Galoci, bude ve čtvrtek po 10:00 hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13:00 v našem vysílání.
4: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13:00 v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Paže vzpažené do stropu, držíme kolmo nad hlavou, dlaněmi spojenými k sobě. Vždy s výdechem se střídavě ukláníme vpravo a vlevo, kolena a kotníky stále u sebe. Boky pevné, trup zafixovaný. Celý cvik opakujeme 30krát. Hezký den s pohybem!
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď je zněla skupina Elán. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 7 hodin. Dopravu ve Šternberku ode dneška do neděle omezí uzavírky kvůli automobilovým závodům. Více o tom ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Soud nařídil radnici vrátit na Horní náměstí v Olomouci lampy Thorn. Dopravu ve Šternberku od dneška do neděle omezí u zavírky kvůli automobilovým závodům. Kvůli stavbě cyklostezky zahájil Prostějov poprvé vyvlastňovací řízení. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucká radnice musí podle zatím nepravomocného rozsudku krajského soudu vrátit na Horní náměstí lampy typu Thorn. Město je před 12 lety navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra z náměstí odstranilo a nahradilo svítidly Urban Star. Oznámil to architekt Jan Šépka, spoluautor projektu rekonstrukce Horního náměstí. Radnice o dalším postupu rozhodne po prostudování rozsudku, uvedl mluvčí magistrátu Jan Horejš. S uzavírkami musí od dneška do nedělního večera počítat řidiči v centru Šternberka, konkrétně v ulicích Dvorská, Barvířská, taky na parkovišti u sportovní haly Ecce Homo. Důvodem jsou automobilové závody. Další omezení přibudou zítra a v sobotu, pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Od pátku 5. června od 7 hodin ráno do neděle 7. června do 6 hodin ráno budou úplně uzavřeny ulice v centru Šternberka, konkrétně se to týká ulic Radniční, Jaroslavové, Vodní, Partizánské, Čechovy. Zavřeno bude také hlavní náměstí, Dvorská, Barvířská a parkoviště u sportovní haly Ecce Homo a parkoviště na Potoční.
2: Kompletní přehled uzavírek a objízdných tras je spolu s dalšími podrobnostmi k dohledání na webu města. Prostějov se ani po několika letech nedohodl se dvěma majiteli pozemků pod plánovanou cyklostezkou směrem na Určice. Úředníci proto zahájili vyvlastňovací řízení. Je to poprvé, co město k takovému kroku přistoupilo.
4: Ta cyklostezka je tady nesmírně důležitá, je tady velká frekvence lidí.
5: Říká Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora z hnutí ANO. Město se pokouší vyvlastnit dva pozemky.
4: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
5: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
4: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
5: Podobné problémy se týkají i dalších staveb v Česku. Podle dostupných informací musí například Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic k vyvlastnění přistoupit v desítkách případů ročně. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Počet kontejnerů na textil ve Velké Bystřici na Olomoucku se zvýšil, obyvatele města jich nově můžou využívat 6, tedy o 2 více než dosud. Radnice o tom informovala na městském webu. Do kontejnerů lze vyhazovat oděvy, obuv, textil i hračky, věci musí být zabalené do nákupní tašky nebo pytle a neměly by být plesnivé, mokré nebo znečištěné od chemikálií.
1: Sport.
2: České volejbalistky úspěšně vstoupily do Ligy národů. Domácí Čínu porazili 3-0 na sety. V 9 hodin čeká zápas s Polskem. Na úvodním ze 3 turnajů základní části pak nastoupí ještě v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě. Skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Právě kolem dálnice D1 se čou dělníci na trase Přerov-Vyškov kolem exitu Mořice mezi 248. a 240. kilometrem je doulevým pruhem. Dopravní omezení kvůli závodům Ecce Homo dnes začínají ve Šternberku v centru města. Uzavřená je například Barvířská ulice. Objížďky jsou vyznačeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Minulý týden jsem se radoval, že letos není moc komárů, no tak to poupravím. Není jich tolik jako loni, ale i těch pár si mě dnes v noci našlo, tak doufám, že vy od nich máte klid. Za chvíli budeme soutěžit. Nejrychlejší z vás, kdo se dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444 po mé výzvě, získá dvě vstupenky na náš jubilejní dvoustý koncert série Živě. Vystoupí například Robert Křesťan a Druhá tráva. Buďte ve střehu a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít Zuzana Norisová. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Nejrychlejší z vás získá právě teď 2 lístky na náš jubilejní 200. koncert série Živě. Vystoupí například Robert Křesťan a Druhá tráva. Telefon k nám je 221 555 444. Koncertní série Živě Českého rozhlasu Olomouc, zaměřená na folk a country, dospěla k úctyhodnému číslu 200 na 17. června. Navíc připadají nedožité 70. narozeniny Sandyho Noska, který na začátku milénia stál u zrodu této koncertní série. Vše se ve středu 17. června od 17 hodin odehraje na scéně letního kina Olomouc v rámci divadelního léta pořádaného Moravským divadlem a Moravskou filharmonií. Areál bude otevřen už od 16:30. No a hrát bude olomoucká skupina Alibaba, která zde pokřtí i své nové CDčko, vystoupí také Malina Brothers a hlavní hvězdou večera Robert Křesťan a Druhá tráva. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: No dobré ráno, tady Bruntál, vytrvalost se vyplácí.
0: A koho zdravím do Bruntálu?
1: Tady Irina a hrozně jsem ráda, že teda jestli jsem výherkyně, ano, tak konečně budu moct pozvat svoji sestru z Olomouce, Adrianu, na nějaký koncert nebo něco, protože bydlí v Olomouci a za mnou do Bruntálu jezdí málo.
0: Tak to bude naopak, vy ji navštívíte. A ještě si dopřejete koncert, 200. koncert Českého rozhlasu Olomouc série Živě. Tak velká gratulace, vydržte mi ještě na telefonu a naslyšenou.
1: No, děkuji. A hezký den.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je čtvrtek 4. června, svátek má Dalibor, 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslice 14 stupňů, jasno, vlhkost 87%, píše Miroslav. Po včerejším deštivém dnu, kdy napršelo 14 mm srážek, máme v Vodníku polojasno, pofukuje slabý větřík, teplota 15 stupňů Celsia, píše František. A Honza z Písečné, dnešní ráno je chladnější, teplota zatím 12 stupňů, ale za chvilku půjde určitě nahoru. Sluníčko vykouklo, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vysoká 93%, po snídani zajdeme do Jeseníku něco nakoupit, píše Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Šumperská skupina Opět a Radeček a společně s nimi Mária Čírová a song Vloupám se. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 7:30. Dobré ráno, dobrou chutě snídáte-li právě teď. Olomoucký šermíř Jakub Jurka se sice o víkendu nestal novým mistrem republiky v kordu, když ve finále v Litoměřicích prohrál s Martinem Rubešem, ale stabilně se etabloval v elitní světové desíce a ve světovém poháru. Prožil nejúspěšnější sezónu své dosavadní kariéry.
1: Je to naše nejúspěšnější sezóna. Celá sezóna se odvíjí vlastně vzestupně. V zásadě nikdy se líp nedařilo. 3x6. místo, což je ta top osmička, která je vlastně jako už braná jako naprostej top. A poslední medaile před právě vrcholem sezóny. Jako co by si člověk vlastně mohl přát, abych na tom nemohl nic změnit.
2: Vypráví kordista Jakub Jurka, který nedávno skončený ročník světového poháru korunoval nejlepším letošním výsledkem v podobě 3. místa v Bernu. I když zprvu to tak úplně nevypadalo.
1: Byl tam těžký zápas hned v úvodu závodu, pak zase tam byl jako reprezentant Ruska, sice za nezávislou vlajku, ale reprezentant Ruska, s tím se člověk taky jako lehce nepopasoval, ale ta kadence těch zásahů a všeho jako šla výborně v ruku v ruce s tím, jak mi to tam sedělo. Na tohle já spoléhám, že se právě stane na Evropě a na světě, kdy člověk se dostane do toho stavu flow a najednou to půjde jakoby samo. A neřekl bych, že ten závod v Bernu byl ještě úplně optimální, že tam ještě mám jako rezervy.
2: To, že Jakub Jurka cítí ve svých výkonech rezervy i v tak povedené sezóně, svědčí o tom, že se aktuálně nachází v nejlepší fázi své kariéry.
1: Je to asi o nějaké vyzrálosti. Už je mi teďka 27 let, ono v tom šermu je ideální věk kolem té třicítky, takže teď jako se dostávám do toho zlatého věku, toho šermíře. A druhá složka je to fyzično, to taky jde jenom nahoru a já se vlastně cítím líp a líp fyzicky, ale už na sebe taky pocituju, že právě ty závody jsou vždycky ubojovaný. Cítím tam tu únavu a musí to člověk silně taktizovat, silně bojovat a nic není zadarmo, takže je to strašně náročné na psychiku, na fyzičku a pak se hodí samozřejmě hodně odpočívat.
2: Odpočívat bude třeba i před blížícím se mistrovstvím Evropy, i když jen krátce. Individuální soutěž kordistů je ve francouzském městě Antony na programu 16. června. A Jakub Jurka popisuje, jak se na jeden z vrcholů sezóny co nejlépe nachystat.
1: Je to taková alchymie, ten sport zároveň. Musí tam být správné nastavení s kondičním trenérem, s osobním trenérem. Já mám kolem sebe asi 5 lidí, je to individuální sport, ale jednotlivec má kolem sebe asi 5-6 asistentů, kteří mu všichni dopomáhají k tomuto výkonu. Zároveň se hodí říct, že tam mám i mentálního kouče. Jako spousta takových tutorů mě doprovází v tom životě, že spousta známých, kterým já jako důvěřuju, tak mě výborně navigují v tom životě. Všichni se podílí nějakým jako malým dílkem do té skládačky.
2: Skládačky, která ideálně povede k cennému kovu. Jaký má Jakub Jurka na boj o medaile recept?
1: Já bych řekl, že hlavní je být fakt té psychické pohodě, protože on ten trénink jako člověk odjede, to fyzično tam jako člověk furt drží na vysoké úrovni. A teď hlavně, aby to dokázal opravdu člověk prodat a ještě na to měl tu chuť. A to je právě ta alchymie, která je strašně těžce namíchatelná, protože musí tam opravdu být super nálada, super chuť a ještě k tomu to fyzicky a i psychicky nastavení na té optimální úrovni a k tomu se postupně dostáváme.
2: Kordista Jakub Jurka vše zmíněné potřebuje skoordinovat do jediného dne, během kterého se rozhodne o novém evropském šampionovi. A třeba už s jednou z medailí odcestuje na červencový světový šampionát do Hongkongu. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek. Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: 19-letý Martin Vítek, obžalovaný z loňské vraždy 31-letého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku, prohlásil ve středu u soudu vinu, soudce ji přiznal. Přijal. Podle kriminalistů si vraždu dopředu připravoval. Mladíkovi hrozí 12 až 20 let vězení. Jednání bude pokračovat dnes s výslechem znalců. Maximální cena benzínu dnes opět klesne, informovalo ministerstvo financí. Litr budou pumpy prodávat za 41 korun na 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než ve středu. Cena nafty mírně vzroste. Za litr řidiči zaplatí maximálně 39 korun 51 haléř. O 7 haléřů víc. Opatření ministerstva financí má pokračovat až do konce června. Česká armáda má první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má 13 překážek a simuluje terén ve válečných oblastech. V tělocvičně základní školy v Postřelmově na Šumpersku si dnes můžou školáci i dospělí vyzkoušet nejmodernější technologie. V rámci akce Konstruktérská akademie na ně čeká představení řemesel, ukázky dronů i robotů. Kompletní program je na webu pořadatelů Robotechnik. Ze sportu. Na tenisovém turnaji Unicredit Czech Open v Prostějově ve druhém kole dvouhry porazil domácí Maxim Mrva Boscardina Diaze z Brazílie 6-4, 6-4. Počasí na střední Moravě dnes bude skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané osobní auto budete mít na silnici první třídy číslo 44 u Sudkova na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně. Dopravní omezení kvůli závodům Ekce Homo dnes začínají ve Šternberku v centru města. Uzavřená je například Barvířská ulice. Objížďky jsou vyznačeny a trávu kolem D1 sečou dělníci na trase Přerov Vyškov kolem exitu Mořice. Mezi 248. a 240. kilometrem jedou levým pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na svahy u hory Praděd v Hrubém Jeseníku se opět vrátili ovce. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno 2 minuty po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Okolí hory Praděd a Petrových kamenů je o něco živější. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky i tento rok proměnila svahy nad chatou Ovčárna na pastviny. Návštěvníci tak můžou při výletu na nejvyšší vrchol Jeseníků potkat 100-hlavé stádo ovcí, ale i pastevce v zácviku.
1: Na Pradědu mě přivítalo naprosto klasické počasí, takže je viditelnost zhruba na 20 metrů a prší. Vzala mě tady Vladimíra Křenková, právě její ovce spásají svahy nad Ovčárnou a nedaleko Pradědu.
2: Tím, že Valašky mají hrubou vlnu, tak právě se hodí do hor, protože ta voda se jim nedostane na kůži, ale steče vlastně po té vlně, která je skládaná jako šindelová střecha.
1: Vladimíra Křenková dále vysvětluje, že v takovém počasí pastva není úplně jednoduchá.
2: Tam pouze doufáte, že všechny ovce ve stádě ví, že jsou stádové zvíře a že se drží u sebe. Tady jsou vlastně největší pomocníci ti psi, protože mnohdy v té mlze spolíháme na ty velmi zkušené psy, kteří dokáží odhadnout, že mimo stádo se vzdálila podle zvuk nějaká ovce a zareagují na to.
1: Nejzkušenější pastevec, který tady jezdí dobrovolně pomáhat, je David Červenka.
3: Střídáme se tady lidi, co mají právě ovčácké psy, nemusí to být jenom borderky, tak jak jsem zmínil, jsou to jiné plemena, chodský pes nebo kalpie. Těch plemen, co pasejí opravdu hodně.
1: Stále více musí pastevci dávat pozor na vlky, i proto jsou ovce na noc zavřené v ohradě. Podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byla pastva v oblasti naprosto normální, a to po stovky let.
4: Už proto vlastně máme název Ovčárna a v tuhle chvíli my jsme se rozhodli v posledních letech tu pastvu obnovit. Pastva má hlavně z pohledu ochrany přírody za cíl podpořit druhovou rozmanitost těch horských alpinských trávníků.
1: Jakým způsobem to ty ovce dělají?
4: Ty ovce to dělají vlastně tak, že spasou všechno, co jim šmakuje, a zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů, které by jinak ta tráva, ale i ta borůvka vytěsnila.
1: Jde třeba o jestřábník alpský, violku sudeckou nebo zvonek vousatý. Poslední zmíněný je dokonce symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Z Pradědu Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 4. června, svátek má dnes Dalibor, vše nejlepší za půl minuty 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen stálý, prosinec dokonalý, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, většinou zataženo, deštivé přehánky a zatím klidno, zdraví Naďa. Dobré ránko z Malé Morávky, u nás dnes máme 11 stupňů Celsia, modrá obloha, klídek, pohodička, srdečné pozdravení od Jarušky a Pepy. A v Žárové polojasno, ve stínu 13 stupňů a na slunci již přes 25 stupňů, píše Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář dr. Petr Galoci bude ve čtvrtek po 10:00 hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin. Doufám, že jste po noci odpočatí, a jestli ne, protože vám nad hlavou také bzučel komár, mám tip. Komáry odpuzují aromatické a silné vůně. Ty najdeme například v koření. Doporučuji hřebíček, ten mi v minulých letech dobře zafungoval. Jeho vůně se dá ještě znásobit, když ho naložíme do lihu, a výluch z něj funguje i na svědivé bodnutí. Tak přeji, ať nás komáři v noci neotravují a my se dobře vyspíme.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Hoteliéři v Jeseníkách zaznamenali vyšší zájem o ubytování na letní sezónu. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomouc zavede na rizikové křižovatce systém záznamu jízdy na červenou. O stavbu zpevněné cesty v ochranném pásmu baziliky na svatém kopečku u Olomouce se zajímá Národní památkový ústav i odbory magistrátu. V Lipové Lázních vzniká nové zázemí pro společenské akce. Skoro jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucká radnice chce na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská Rooseveltova umístit systém zjišťování jízdy aut na červenou. Návrh v úterý schválili radní. Na sociálních sítích o tom informoval primátor či náměstek Tomáš Pejpek z Pro Olomouc. Řidiči na této křižovatce často nerespektují světelnou signalizaci a kvůli jejich nekázni je křižovatka místem častých dopravních nehod. Národní památkový ústav i příslušné odbory Olomouckého magistrátu se začaly zabývat stavbou zpevněné cesty k soukromému pozemku pod bazilikou Navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Podle Národního památkového ústavu došlo k porušení ochranného pásma barokního poutního chrámu.
5: Investor podle našeho názoru porušil podmínky pro stavební činnost v ochranném pásmu areálu chrámu Navštívení Panny Marie na svatém kopečku.
6: Potvrzuje mluvčí olomouckého pracoviště NPU Sandra Kolářová. Podle mluvčího radnice Jana Horejše se přestupkem zabývá odbor památkové péče magistrátu a taky stavební úřad.
7: Před konstatováním konečných výsledků musí provést vyhodnocení zjištěných skutečností a prověřit další okolnosti.
6: Parcelu, ke které cesta směřuje, vlastní olomoucký podnikatel Josef Tesařík. Pro Český rozhlas uvedl, že cílem je přístup na vlastní pozemek a tudíž jeho standardní správa a údržba. Původní objekt opraví podle vydaného stavebního povolení. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Větší zájem o letní dovolenou v Jeseníkách zaznamenali provozovatelé hotelů a penzionů. Ve srovnání s minulým rokem si lidé navíc letos rezervovali pobyty s větším předstihem. Pokračuje ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou, Magda Vaculová.
8: Zhruba 80% již obsazených. Asi vzhledem možná i k situaci v zahraničí. Ti hosté si zabukovávali ty pobyty dříve než v loňském roce. V rámci dlouhodobých pobytů bych řekla, že je to tak o 80% lepší. Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
4: Dělníci v Lipové Lázních na Jesenicku dokončují stavbu nového zázemí pro kulturní a společenské akce. Je za domem s pečovatelskou službou, kde obec akce pořádá. Stávající zázemí bylo nevyhovující. Podle nezávislého starosty Vladimíra Šantrůčka obec za výstavbu zaplatí více než 3 miliony korun.
9: Jsou tam vlastně sociálky jak pro muže, pro ženy, invalidy a máme tam vlastně stánek. Pěkně, myslím, že vybavený s nerazným vybavením. Jsou to vlastně jakoby buňky, tři spojené dohromady, má to dřevěnou fasádu, zlaťování modřinového a má tam zelenou střechu, aby to tady zapadlo do té naší krajiny. Sport.
4: Na dnešním mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezóny také tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. Hlavní program začne v 21 hodin. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dělníci uklízejí kolem dálnice D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici, pracují mezi exity Nemilany Křelov, jedou pravým pruhem.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Někteří se už v těchto dnech těší na svou letní dovolenou, jiní se teprve dohadují, kam pojedou. No kamarád má nezhody s manželkou, kam pojedou. On chce na dovolenou do Chorvatska, no a ona taky. Tak držím palce při výběru. Viděli jste, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech. Víc nám v rubrice Co v učebnicích nebylo, řekne za chvíli Martin Písařík a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Balet. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Proč zemětřesení v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech, nám právě teď prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, minuta po čtvrt na devět. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Dalibor.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 15 stupňů, po včerejším deštivém večeru svítí sluníčko, krásný čtvrtek přijezde na Zholubic. Včera hezky zalilo, dnes už se ukazuje sluníčko, a tak budu okopávat na zahrádce, to píše Lenka z Uničova, a jeseník 13 stupňů, tolik naměřila Iva, na oběd bude vařit rajskou polévku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po desáté. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla, a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovy. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě. A k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30. Dobré ráno, vojáci České armády mají první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál simuluje terén ve válečných oblastech. Poligon si postavili sami vojáci a vznikl na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku. Podle armády jde o jediný podobný poligon nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance.
1: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo, v případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
2: Štěpán Konecký je jeden z autorů trati celého poligonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek. Po betonových schodech právě vyjíždí letošní novinka Taros V5. Je to čtyřkolové vozidlo, které je možné používat k zásobování i boji. Na kapotě má přimontovaný kulomet. Joystickem ho řídí konstruktér Michal Rusek.
3: Tady tohle vozidlo je vlastně dělané na to, aby tuhle překážku hravě překonalo. Takže můžeme vidět, že krásně vyjíždí nahoru a za chvíli budeme sjíždět dolů.
2: Není problém. Další z překážek?
3: Klady zasypané štěrkem, kdy vlastně tady to vozidlo má zvýšený světlovou výšku podvozku, aby tady tyhle překážku hravě taky zvládalo.
2: Poligon ale nebude testovat jen techniku, ale školit se tu budou i její instruktoři. Čeští i z armád NATO, připomíná brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany.
4: Národní testovací poligon pro autonomní robotické systémy je součástí naší celkové snahy o digitalizaci a transformaci v podstatě systému velení řízení a implementaci nových technologií a poznatků z válečných konfliktů, které probíhají jak na Ukrajině, na Středním východě.
2: Poligon se vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 u Přerova. Zprovozněn byl loni v prosinci, ředitelství silnic a dálnic při kontrole zjistilo závadu. Vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Vedení Prostějova se ani po několika letech nedohodlo se dvěma majiteli pozemků pod plánovanou cyklostezkou směrem na Určice. Úředníci proto zahájili vyvlastňovací řízení. Je to poprvé, co město k takovémuto kroku přistoupilo. Vyšší zájem o letní dovolenou v Jeseníkách zaznamenali provozovatelé hotelů a penzionů. Ve srovnání s minulým rokem si letos zájemci rezervovali pobyty s větším předstihem. Ubytovatelé se shodují, že za to může i situace ve světě. Nová výstava obrazů je v muzeu v Zábřehu. Jejich autorem je Miloslav Beneš. Ve své tvorbě se zaměřuje na krajiny doplněné o prvky lidové architektury, staré domy a chalupy. Věnuje se taky zátiším s květinovými motivy a příležitostmi. I portrétům, uvedla mluvčí muzea Eva Valová. Ze sportu. Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74 a v sérii na 4 vítězné zápasy se ujali vedení 2-0. Počasí na střední Moravě. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dopravní omezení kvůli závodům akce Homo začínají ve Šternberku. V centru města uzavřená je například Barvířská ulice. Objížďky jsou vyznačeny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo slaví v těchto dnech 70. narozeniny, za chvíli se tam vydáme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Zoologická zahrada Olomouc patří mezi nejoblíbenější turistické cíle na střední Moravě. Návštěvníky už 70 let láká na řadu unikátů, 400 druhů zvířat a proslulá je především chovem žiraf rozšildových. Areál na svatém kopečku se poprvé otevřel 3. června 1956.
1: Na technickém dvoře teď stojíme s fotografem a marketingovým pracovníkem Milanem Kořínkem, který mapuje historii olomoucké zoo. Proč se zvolilo to místo na svatém kopečku, když je to vlastně 10 kilometrů vzdálené od Olomouce?
2: Bylo vlastně v lese, ale dalším důvodem bylo i to, že chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na svatém kopečku bylo za první republiku.

0: A teď střih do současnosti. S Milanem Kořínkem jsme si vyšlapali na jednu z rarit olomoucké zoo, na vyhlídkovou věž.
1: V roce 74 byla otevřena, vysoká je 28 metrů a v podstatě žádná zoologická podobnou vyhlídkovou věž nemá.
0: Kam až můžeme vidět?
1: V podstatě můžeme vidět Olomouc, vidíme samozřejmě baziliku na Svatém Kopečku a když je jasno a pěkné počasí, tak je vidět i pradět.
0: Bohužel teď je takový trošku opar, tak máme smůlu. Dá se nějak porovnat olomoucká zoo s ostatními, popřípadě čím třeba přitahuje návštěvníky dnes?
1: Potřebujeme z těch větší zoologické zahrady v naší republice, takže návštěvníky může přitáhnout prostě spoustou zajímavých zvířat, ať už jsou to třeba dva druhy mravenečníků, lenochodí, máme dvě obří voliéry a další zajímavá místa a zvířata.
0: S Janem Kirnerem jsme se dostali do nitra obří voliéry. Má také svůj unikát, a to svůj tvar, protože hned takovou voliéru v jiných zoo nenajdeme. Oni totiž ti ptáci tady se můžou volně prolétávat do kolečka.
2: My ji říkáme bábovka. Ve většině voliér kvádrového typu ten pták musí dát zpátečku a letět zase zpátky. Tady lítají krásně dokola ve výšce nějakých 9 až 15 metrů.
0: Podle toho, na kterém místě v tom svahu stojíme?
2: Ano, takže oni můžou volně létat v podstatě tak, jak ve volné přírodě a díky tomu je právě tato voliéra unikátní.
0: Olomoucká zoologická zahrada bude mít brzy i největší hlubinné akvárium pro žraloky v České republice. To bude součástí unikátní stavby ve tvaru loděnky, mořského hlavonožce, od kterého získá i svůj název. Otevřít by se měla v roce 2027. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červnové večerní hřmění ryb a raků na dělení, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Konice 15 stupňů, skoro jasno, vzkaz od Pavlíny, která se chystá sklízet první jahody, tak přeji bohatou úrodu. Jeseník 13,5 stupně Celsia, dnes budu uklízet v dílně, píše Martina Rapotína. 16 stupňů, tolik naměřil Tomáš, zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář dr. Petr Galoci bude ve čtvrtek po 10:00 hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořád od pradědu na Hanou. Další cesta Mirka Kobzy pro rozhlasovou pohlednici míří do Klopiny na Šumpersku. Tady sice nenajdeme mnoho památek na dobu minulou, tamní historie je však zajímavá a hlavně dlouhá. Vždyť lidem tam patrně žili už v dobách, kdy se po okolí proháněli mamuti a další pravěká zvířena. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Policisté budou ve Velké Kraši na Jesenicku se zájemci besedovat o kyberkriminalitě. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvilinku už s vámi bude Dita Vojnarová.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Armáda postavila v Lipníku nad Bečvou speciální polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Policisté budou ve Velké Kraši se zájemci besedovat o kyberkriminalitě. Lidé se dnes na přednášce Univerzity Palackého dozví, jak se vdávaly středověké princezny. Skoro jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Bývalý obchodní dům Baťa v historickém centru Olomouce přestaví soukromá firma na dům s 60 byty, třemi ateliéry a obchodem. Olomoucký magistrát už zahájil řízení o povolení stavebního záměru, píše se na úřední desce radnice. Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál na cvičišti u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Polygon si postavili sami vojáci a podle armády jde o jediné podobné zařízení nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance.
2: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet.
3: Štěpán Konecký je jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek.
2: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
3: Polygon si vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Zájemci se dnes ve Velké Kraši na Jesenicku můžou dozvědět aktuální informace o kyberkriminalitě. Besedu tam pořádají v knihovně od 17 hodin. Policejní komisařky budou s občany mluvit o rizicích na internetu, ochraně osobních údajů i bezpečném nakupování online. Podrobné informace najdete na webu obce. V Institutu celoživotního vzdělávání Olomoucké filozofické fakulty dnes pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost. Historik Patrik Pašternák bude mluvit o významu svatebních cest středověkých princezen. Přednáška začne v 17 hodin.
4: Patrik Pašternák provede přítomné jednou takovou cestou královské nevěsty z půlky 15. století. Ukáže, jak fungovala středověká diplomacie, cestování, etiketa, ale i ženská moc a role. Svatební cesty byly tehdy tvrdá práce, včetně namáhavé cesty za královským ženichem, často i přes půl Evropy. Další informace jsou na webu univerzity. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté měli v New Jersey trénink před generálkou na mistrovství světa. V pátek ráno ve 2 hodiny našeho času nastoupí v tamní Red Bull aréně pro 25 000 fanoušků proti Guatemala. Po zápase se pak přesunou do Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Jednou z opor národního týmu na turnaji by měl být záložník Pavel Schulz.
5: Cítím se dobře, no. Jsem rád, že jsem se jako vrátil po tom zranění nějakým způsobem. Když jsem měl těch 10 dní předtím, než začal ten sraz, tak si ještě jsem využil na tréninky a na fyzio vlastně v Plzni. Kluci mi pomohli fyzioterapeuti to dole. Abych byl připravený na 100%. Výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezonu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu. Beru to nějakým způsobem jako ještě další šanci, jak se ukázat. Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý proměnlivý nebo jeho západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo a skončilo mimo vozovku v Jeseníku v Priznicově ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: My v Olomouci můžeme nahlásit, že nám tady svítí sluníčko, ale počasí je nevyzpytatelné a opravdu se mění ne ze dne na den, ale snad z hodiny na hodinu. A i proto se vyplatí poslouchat Český rozhlas Olomouc, který vám přináší pravidelné informace i z oblasti počasí. Další zprávy tady budou v 10 hodin a čas mezi nimi vyplníme spoustou krásných písniček. Můžete si s námi i zaspívat a také spoustou informací. Už jste si určitě všimli, že léto pomalu klepe na dveře a s nimi i otázka, jak dětem zaplnit prázdniny. S odpovědí každoročně pomáhá i Academic Sport Centrum Univerzity Palackého v Olomouci, které i letos připravilo desítky táborů a my jsme zjišťovali podrobnosti, tak si na ně počkejte. Dobrý poslech a dobrou zábavu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje srdečně Dita Vojnarová.

0: Posloucháte čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc, konkrétně to dopolední, protože máme těsně před 9:45. S prázdninami se blíží samozřejmě také sezóna táborů. Třeba těch, které nabízí Léto dětí pořádané Academic Sport Centrem Univerzity Palackého v Olomouci. Rodiče s dětmi letos mohou vybírat z více než stovky příměstských táborů. Od sportovních přes herecké až po ty na farmě. Nechybí ani pobytový tábor zaměřený na lukostřelbu. Na přihlašování navíc stále ani dnes, 4. června, není pozdě.
1: Příměstské tábory děláme skoro 30 let, takže Léto dětí má svou tradici. Zájem dětí i rodičů je srovnatelný, ovšem trochu nám to komplikuje místo konání, protože díky rekonstrukci sportovní haly nemáme takové zázemí, jaké bychom si představovali.
2: Říká Martina Štanclová z Academic Sport Centra Univerzity Palackého v Olomouci. Kam se tedy to zázemí přesune?
1: Zůstáváme v areálu kolejí Amens na Šmeralkách, kde po loňském využití bývalého úklubu, který se momentálně také rekonstruuje, využijeme koleje Bedřicha Václavka pro děti 6 až 14 let, kde to máme rozdělené na Léto dětí a Léto teenagerů. A nově máme pro brňovsky domluvenou tělocvičnu a celé zázemí speciálně vedle na Střední průmyslové škole Stranické, která je hnedka naproti na třídě 17. listopadu.
2: Vy těch táborů nabízíte desítky, které z nich jsou nejvíce žádané?
1: Nejvíc oblíbený v té kategorii 6 až 10 let rozhodně byl Minecraft, na který už se nepřihlásíte, protože během půl hodiny po spuštění přihlášek byl obsazen. Dalším oblíbeným jsou určitě tábory s koňmi, které máme na farmě v Hostkovicích. Celkově bych řekla, že máme tu nabídku hodně různorodou právě tím, že máme pokryté věkové skupiny 3 až 5 let, což je Mrňouskov, který je primárně zaměřen pohádkově. Nejoblíbenější témata tradičně Tlapková patrola, Stitch, ale letos třeba i Piráti. Pro děti 6 až 10 let jsou taneční tábory, gymnastické tábory, samozřejmě také zaměřené na pohádky, takže oblíbený Harry Potter. Potom pro ty starší jsou to převážně opět taneční, ale máme i třeba kanoistiku a rafting, která musí zůstávat tady v té lokalitě, protože řeku máme za loděnicí.
2: Jak těžké je pro vás zajistit dostatek vedoucích? Saháte právě třeba do řad studentů Univerzity Palackého?
1: Rozhodně. Oblíbené jsou samozřejmě vedoucí z pedagogické fakulty a i z fakulty tělesné kultury. A potom doplňujeme stavy právě od 16 let instruktory, kteří pomáhají vedoucím tím 18-letým a ty se nám hlásí z různých škol a z různého prostředí.
2: Je stále možné u vás na některé tábory děti přihlásit? A jak moc na poslední chvíli to mohou rodiče začít řešit?
1: Ano, stále je možno přihlašovat a jsme fakt šílenci, protože dovolujeme přihlašování klidně ještě v neděli před začátkem turnusu v pondělí. Ale je pravda, že jsme schopni, když rodič má potíž a přijde ráno, kterýkoliv den, tak určitě nějaké místečko najdeme i během prázdnin. Veškeré informace jsou na stránkách www.letodetí.cz, kde jsou jak informace k táborům, tak přihlášky.
2: Říká Martina Štanclová. Sezóna táborů pořádaných Academic Sport Centrem Univerzity Palackého letos začne 7. července, skončí pak až 28. srpna. Z Olomouce Klára Jerošová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: přímo z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Trochu italského hudebního zboží jsme vám dodali domů, do auta, na zahrádku, kdekoliv jste, možná mnozí i v práci. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Richie Poveri, možná jste si u poslechu vzpomněli také na československou parodii právě na toto seskupení, na formaci Triky a pověry. Projekt, který dali dohromady textař a moderátor Karel Šíp, hudebník Jaroslav Uhlíř a zpěvačka Petra Janu. Tato skupina vznikla v 80. letech minulého století právě jako reakce na tehdejší vlnu italských diskotékových hitů. Trio vystoupilo třeba ve velmi populárních pořadech tehdejší československé televize jako Možná přijde i kouzelník. Tak kolik máme? Za 4:30 červen a červenec se pro milovníky četby na pokračování ponese na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v detektivním duchu. Režisér Michal Bureš pro vás natočil s herečkou Olgou Kaštickou novou četbu na pokračování z detektivního příběhu prostějovské autorky Jarmily Pospíšilové. No a my se už za pár minut v dopoledním vysílání podíváme do zákulisí natáčení tohoto seriálu, který pod názvem Palec ve stínu uslyšíte v našem počteníčku vždy v neděli v podvečer po 18. hodině.

0: byste rádi na její vystoupení. Jsou to vzdálenější místa, ale třeba vás čeká nějaký výlet. V červnu Pohořelice, Humpolec, České Budějovice a Strakonice. Pak to samozřejmě pokračuje prázdninově dál a dokonce na Slovensku. Dva měsíce plné napětí vás čekají při poslechu nové četby na pokračování. V Počteníčku Českého rozhlasu Olomouc vám totiž přineseme detektivní příběh Palec ve stínu. S mikrofonem jsme se vydali na jeho natáčení.
1: Jsem připravena, můžem?
2: My taky jsme připraveni tady, tak začínáme díl pátý. O Michalovi nic nevím.
1: O Michalovi nic nevím.
3: V nahrávacím studiu Českého rozhlasu Olomouc se pilně, velmi pilně pracuje. Připravuje se tady totiž četba, která obohatí naše vysílání v následujících dvou měsících. Režisér Michal Bureš za režijním stolem, mistr zvuku Zdeněk Prchlík za nahrávacím zařízením a Olga Kaštická ve studiu. Tak co se to tady peče?
2: Krátce poté, co manželé středního věku koupí venkovský dům v osadě Javoří, tak je v sadu za stodolou nalezená mrtvola muže. To je výchozí situace příběhu Jarmily Pospíšilové nazvaného Palec ve stínu. Je to série o starostovi Viktoru Palcovi, který je vlastně kapitánem policie ve výslužbě. Dneska se věnuje tomu starostování, ale nicméně mu to nedá a vždycky, když ho major Stárek, jeho bývalý kolega, osloví, tak mu pomáhá. No a my vyšetřujeme tento poměrně spletitý případ, který se odehrává mezi Hanou a Jeseníky. Je to zajímavé v tom, že se opravdu ukazuje, jak křehké jsou vztahy mezi lidmi a jak snadno se dají poničit a jak je složité naopak je znovu budovat.
3: Michale, ty jsi říkal, že je to součástí takové série. My už jsme tři příběhy s detektivem Palcem uvedli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tehdy v režii Tomáše Soldána, takže ty tou čtvrtou navazuješ, jaké to je přijít do něčeho, co už je rozpracované.
2: No tak Tomáš Soldán je mým skvělým žákem z Janáčkovy akademie. Poctivě jsem si naposlouchal, jak Viktor Palec vyšetřoval ty předchozí případy. Zachovali jsme tu hudební grafiku na začátku, na konci a uprostřed je to trošku už jiné, protože mi pomáhal Jakub Rataj, zvukový designér. Ten příběh jsem uchopil po Burešovsku samozřejmě, takže já to nevnímám jako policie České Budějovice nebo místo činu Zlín, ale prostě pro mě je to hluboce lidský příběh a myslím, že Olga Kaštická se toho ujala mistrně. Ona je člověk, který má velký entuziasmus, velké nadšení, velkou chuť číst, ta šumperská barva, tady právě, když je to v těch Jesenických horách kus toho, tak ta je tam úžasná, protože Olga ty hory dokonale zná a zná i to přemýšlení těch lidí, takže v těch replikách je velmi věrná.
1: Nazdár, Viktore, mám na tebe prosbu. Tak se nestyď, vysyp, co bys potřeboval, reagoval starosta téměř rozverně. Tu zasedačku na úřadě, pro naši partu. Máš tady další mord.
3: Za mikrofon usedla při přípravě této speciální detektivky pro Český rozhlas Olomouc herečka Olga Kaštická, kterou můžete znát s prkem Šumperského divadla a také z hodně poslechu Českého rozhlasu Olomouc a nejen toho, protože to není rozhodně její první setkání s mikrofonem, ale ani s detektivem Palcem. Jaké pro vás je zahloubat se do detektivky, vyprávět a předávat posluchačům?
4: Abych vám pravdu řekla, já to nechci nějak psychologizovat, ale jdu po textu a pokud mám dobré vedení, teď se po létech ke mně vrací Michal Bureš, pan režisér, opravdu velmi dobrý, tak je to práce trošku jiná. Michal je velmi pozorný a pečlivý, takže je to trošičku pracnější, ale velmi mě to baví.
3: Co přinese tento detektivní příběh?
4: Překvapivé rozuzlení. Moc vám přeju, aby vás to bavilo a udrželo v napětí.
3: První díl četby na pokračování z knihy Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu uslyšíte v Počteníčku na vlnách Českého rozhlasu Olomouc 7. června od 18 hodin. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář dr. Petr Galoci bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Věřím, že velmi příjemnou společnost vám dělá Český rozhlas Olomouc, a to ve čtvrtek s datem 4. června. Dívám se na mapu. Nedaleko to mají do Úsova, Dubicka, Troubelic anebo dejme tomu Rohle. Tušíte už, o které obci mluvím? Jsme v okrese Šumperk, to jste jistě poznali, a míříme do Klopiny, ovšem za okamžik, protože právě tam nás vezme redaktor Českého rozhlasu Olomouc Mirek Kobza, který pro vás natočil další pohlednici od

0: Klopině na Šumpersku sice nenajdeme mnoho památek na dobu minulou. Tamní historie je ale i tak zajímavá a hodně dlouhá. Vždyť lidé tam patrně žili už v dobách, kdy se po okolí proháněli mamuti a další pravěká zvířena. Více už Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Klopina na Úsovsku patří mezi větší obce položené v údolí potoka Doubravka, přímo pod masívem památné hory Bradlo. Obec patří mezi osady s intenzivně zemědělsky využívaným okolím a dodnes tady najdeme spoustu sadů. Archeologické nálezy potvrzují v tomto kraji návštěvy lovců již ve starší době kamenné. Asi 6000 let před Kristem si zde pak postavili osady také první zemědělci. Jedna z nich stála pod holubicí, další na severním okraji obce. Lidé se sem pak s přestávkami vraceli až do doby slovanského osídlení. První písemná zmínka o Klopině pochází údajně z roku 1335, kdy tato vesnice patřila k sousednímu Úsovskému hradu. Jiní historikové tuto zprávu řadí až do roku 1366. Zajímavé je i jméno obce, které se doposud jazykovědcům nepodařilo objasnit. Buď se Klopina jmenuje podle svého zakladatele, nebo podle slova klopiti či obklopovati, a ještě méně pravděpodobně pak jméno získané podle klopačky, trtící vytěženou železnou rudu, neboť těžba je tady zaznamenána jen krátce, a to v 19. století. A aby to vůbec nebylo jednoduché, starší lidé ještě dnes používají i pomnožný název v Klopinách. K nejstarším dějinám obce je zajímavé sledovat na dolním konci dodnes částečně dochované budovy bývalého dvora. Existoval už od 16. století a podle některých hypotéz možná ještě dříve. Snad byl postaven na místě zaniklé vsi Střítež, která je doložena v několika zmínkách ze století 15. Po většinu času patřila Klopina pod správu Úsovské vrchnosti. Spolu s Úsovem se dostává již roku 1597 sňatkem do majetku rodu Lichtenštejnů. 30letá válka a s ní spojené drancování Švédů znamenaly pro Klopinu mnohé útrapy, ze kterých se však ale velmi brzy zpamatovala, protože podle lánového rejstříku z roku 1677 zde tehdy už žilo 19 usedlíků a existovaly zde jen 3 pusté domy. Škola v Klopině je uváděna už k roku 1789. V roce 1834 zde erár sečetl 451 obyvatel a tento počet se moc výrazně neměnil. V Klopině žila i menší německy mluvící komunita, která však zanikla po druhé světové válce. Ve 30. letech 19. století se směrem k polici dolovala železná ruda, avšak jak bylo řečeno, těžba neměla dlouhého trvání. Po roce 1848 pak byla obec připojena k zábřežskému politickému a soudnímu okresu v Mohelnici. Pozemky dvorského lichtenštejnského velkostatku byly v roce 1918 z části rozparcelovány mezi drobné majitele. Ve vesnici stávala nedaleko místní školy menší kaple. Byla zbořena v roce 1966. Po vzniku republiky zde mnoho lidí odešlo od katolické církve, českobratrské církvi evangelické. Po válce se tvář obce výrazně proměnila. Staré zemědělské usedlosti byly přestavěny na nové, domy postupně mizely a s nimi i některé drobné památky. V roce 1960 pak byla k obci připojena i sousední velebař. Po roce 1948 došlo ke kolektivizaci zemědělské produkce a obec se postupně stala sídlem velkého agrokombinátu s dnešním názvem Úsovsko. Na jeho produkci pak byla později navázána i průmyslová výroba, například cereálních tyčinek a dalších produktů. Klopině dnes vévodí co do zajímavých staveb zejména sídlo zemědělské společnosti. Jeho historickou část tvoří někdejší výstavný Vachutkův statek. V vesnici pak najdeme koupaliště v létě provozované jako přírodní nádrž a zajímavým místem je zdejší minimuzeum v budově bývalé školy, představující nejen historii obce, ale i tradice lidové výroby a zvyků Klopiny a okolí. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Klopiny, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Štemberg hlásí omezení v dopravě. Proč? Protože se tam konají automobilové závody a je potřeba se na ně samozřejmě dobře připravit. Podrobnosti nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v dalších zprávách. A po nich apatika, právě protože je čtvrtek, a zaměříme se na oddělení jednodenní péče.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průměrná mzda v Olomouckém kraji vzrostla. Dopravu ve Štenberku ode dneška do neděle omezí uzavírky kvůli automobilovým závodům. V Bělé pod Pradědem opraví tři silnice. Skoro jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Průměrná mzda v Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,1% na 43 819 korun. Po započtení inflace výdělek reálně vzrostl o bezmála 6,5%. Dnes o tom informoval Český statistický úřad. S uzavírkami musí ode dneška do nedělního večera počítat řidiči v centru Štenberka, konkrétně v ulicích Dvorská a Barvířská, taky na parkovišti u sportovní haly Ekce Homo. Důvodem jsou automobilové závody. Další omezení přibudou zítra a v sobotu, pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
2: Od pátku 5. června od 7 hodin ráno do neděle 7. června do 6 hodin ráno budou úplně uzavřeny ulice v centru Štenberka, konkrétně se to týká ulic Radniční, Jaroslavové, Vodní, Partizánské, Čechovy. Zavřeno bude také hlavní náměstí, Dvorská, Barvířská a parkoviště u sportovní haly Ekce Homo a parkoviště na Potoční.
0: Kompletní přehled uzavírek a objízdných tras je spolu s dalšími podrobnostmi k dohledání na webu města. Dělníci se pustí do oprav tří silnic v Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Poškodili je povodně na podzim roku 2024 a silničáři je poté opravili jen provizorně. Rekonstrukce bude stát přes 8 milionů korun. Práce by měly být hotové do konce léta. Pokračuje nezávislý starosta Radomír Neugebauer.
3: Jsou to dokonce tři části v rámci obce. Jedná se o komunikace v horní části obce, které dá se říct na sebe navazují. Jedna část je konkrétně tady u obecního úřadu. Jsou to takové krizové úseky, které sice průjezdné jsou, ale z důvodu právě složitosti bylo přistoupeno k tomu, aby byly prioritně vyřešeny.
0: Rýmařovské náměstí Míru a oblast pod vodárnou letos propojí nová naučná stezka pro děti. Trasa bude začínat u fotopointu nedaleko radnice. Po cestě budou herní prvky, například Pexeso nebo Dendrofon. Na konci stezky vyroste odpočívadlo. Více nezávislá místostarostka Rýmařova Lenka Vavříčková.
4: Ty zastavení jsou už přes 15 let staré a už samozřejmě degradují a ty informace jsou i zastaralé. Chceme, aby to odpovídalo dnešním požadavkům turistů, spíš QR kódy a podobně. Chceme ten turistický ruch trošku podporovat, tak si myslíme, že tady tohle je dobrá cesta.
0: Město Rýmařov obnoví i stezku ke zřícenině hradu Štrálek.
1: Sport.
0: České reprezentantky v basketbalu 3-3 si na mistrovství světa zajistili postup do osmifinále. Ve Varšavě sice podlehli Ázerbajdžánu 11-14, pak ale potvrdili roli favoritek proti Madagaskaru a po výhře 15-10 obsadí ve skupině třetí místo.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci uklízejí kolem dálnice D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici. Pracují mezi exity Nemilany Křelov, jedou pravým pruhem. Dopravní omezení kvůli závodům Ekce Homo dnes začaly ve Štenberku v centru města. Uzavřena je například Barvířská ulice. Objížďky jsou vyznačeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Takzvaná jednodenní péče je moderní způsob ošetření, který kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Vše se pečlivě plánuje a připravuje. Pacient přichází do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten stejný den nebo nejpozději do 24 hodin odchází domů. Oddělení jednodenní péče mají i ve Šternberské nemocnici. Odkud k nám do Českého rozhlasu Olomouc přijel primář doktor Petr Galoci, připravený samozřejmě odpovídat i na vaše otázky, tak se do dnešní apatiky rozhodně zapojte. Dobrý poslech a hodně zdraví vám všem přeje Dita Vojnarová.

0: Patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Máme čtvrtek, krátce po 10. hodině, a to znamená, že na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nabízíme další vydání Apatiky. V březnu letošního roku jsme obdrželi tiskovou zprávu, ve které se psalo, že lékaři oddělení jednodenní péče Šternberské nemocnice ošetřili tisícího pacienta, který postoupil operaci bez nutnosti klasické hospitalizace. Můžeme z toho vyvozovat, že právě tento způsob léčby je na vzestupu? Tak to je určitě první dotaz, který směřuje k dnešnímu hostu magazínu Apatika, primáři oddělení Peteru Gálocimu. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den všetkým poslucháčům.
1: Takže jste na vzestupu?
2: Jsme.
1: Čemu to přikládáte?
2: Jednodenná starostlivost je určitá forma služby pre pacienta, kde prakticky pacient dokáže být doma do 24 hodin od začátku hospitalizace. A to je velký benefit a velký přínos právě pro pacienta. A z tohto hlediska zaniká určitý stresový faktor stran pacienta, pacientské cesty, který následně na to zlepšuje celou tu rekonvalescenciu a pobyt u toho pacienta.
1: Jak se na nás může podepsat stres právě v případě, že se nám něco děje, že máme nějaký problém? Co může on způsobit? Co tedy odbouráváte?
2: Stres jako taký způsobuje vážné důsledky samotného priebehu toho perioperačného obdobia. Dokáže prakticky meniť úplne komplet celý organizmus, či už je to strán tlaku, strán nejakej hormonálnej disbalancie, a pre nás, ako chirurgický obor, následne na to môže aj meniť samotnú hojivosť toho daného úkonu v tom organizme.
1: Když jste tak rychlí na tom oddělení jednodenní péče, znamená to, že o to důkladnější a propracovanější musí být příprava těch jednotlivých zákroků a příprava toho klienta?
2: Určitě ano. Je to velmi důležitá součást samotné hospitalizace a samotného operačného zákroku. Takže ano.
1: Kdo rozhoduje o tom, že jsem klient právě pro vaše oddělení? Kdo to může říct?
2: Rozhoduje o tom lékař specialista, to znamená chirurg, který následně na to na báze zhodnotení rizikovosti u pacienta dokáže určit, či daný pacient je vhodný pro oddělení jednodenné starostlivosti.
1: Vy jste totiž oddělení, které jde napříč obory, protože těch zákroků je hodně, které už spadají do té jednodenní péče. Jak vypadá váš tým?
2: Naše oddělení prakticky združuje různé chirurgické obory. Ano, to máte pravdu. Združujeme prakticky ortopedické oddělení, respektive ortopedické obory, chirurgické obory, gynekologické obory, a teraz ponovu začínáme spolupracovat aj s ORL operativou. Takže to spektrum těch výkonů je relativně velké, relativně široké.
1: O přijetí jednotlivých klientů rozhoduje jeden konkrétní lékař nebo nějaké konzilium?
2: Jeden konkrétny lekár, špecialista, ktorý prakticky vidí daného pacienta s daným problémom v ambulancii u seba.
1: Jak vypadá vaše oddělení pro naši představu?
2: Veľmi pekne.
1: O tom nepochybuji. Co potřebujete mít právě po ruce? Jak to u vás musí vypadat, aby to mohlo dobře probíhat?
2: Disponujeme určitým lůžkovým fondem, čo je vlastně základ, a samostatným operačním sálom, čo je ještě větší základ.
1: Můžu já jako klient přijít a říct, já bych si přála tu jednodenní péči, udělejte pro to, co můžete?
2: Určitě ano.
1: Čím můžu přijít? Například, my to samozřejmě budeme postupně i s posluchači rozebírat, co jsou ty problémy, které dokážete takto rychle vyřešit a za jakých podmínek, ale abychom to teď v tom úvodu nastínili. Takže s čím?
2: S čím konkrétně?
1: Ano, co nejčastěji třeba řešíte? Co už je pro vás takové běžné na vašem oddělení? Které zákroky?
2: To je skôr záležitosť už k jednotlivým oborom a vyjadrenia sa k tomu. Pokiaľ by som začal treba s tou mojou špecializáciou, čo je vlastne ortopédia, tak tam sa bavíme o elektívnych výkonoch, chronických problémoch, bolestivých impulzoch, taktiež aj rôznych traumatologických záležitostiach alebo úrazových záležitostiach, čo sa týka napríklad mäkkých tkání. Keď vezmeme trebárs chirurgický obor, tak tam prakticky môžeme uvažovať o operačných terapiách alebo intervenciách v oblasti dutiny brušnej. Taktiež tam spadá aj cievná chirurgia, napríklad varixy. A ponovom teraz začíname vykonávať aj určité formy plastických výkonov. Potom ďalší obor je gynekológia, gynekologický typ výkonov. A tam je spektrum výkonov zamerané vyslovene na gynekologickú oblasť. To znamená, že bavíme sa o laparoskopických alebo endoskopických výkonoch v dutine brušnej, hysteroskopických, prípadne nejaké mini-interrupcie, rôzne konizácie. Taká nejaká subšpecializácia v oblasti tohoto oboru je napríklad urogynekológia. A keď by sa mal ešte spomenúť ORL, operatívu, tak momentálne začíname riešiť detské adenotomie a rôzne ako keby typy výkonov v ORL oblasti.
1: Říká Peter Galoci, primář jednodenní péče Šternberské nemocnice, dnešní host apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jednodenní péči se věnujeme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Petrem Galocim a samozřejmě věnovat se jí chceme i s vámi. Pokud vás už v tuto chvíli napadá nějaký konkrétní dotaz, můžete ho posílat na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. Pane doktore, kdybych po vás chtěla nějakou poučku, co to tedy ta jednodenní péče je, respektive měla by být?
1: Veľmi dlho som premyšľal nad tým, jakým spôsobom toto podať, aby som náhodou sa niekoho nedotkol s kolegou alebo niečo v tomto smere, ale ja by som to nazval, že je to istá forma služby. Je to istá forma služby pre toho pacienta. Pre toho pacienta, aby sa cítil prakticky dobre a aby prakticky čo najmenej času strávil v nemocničnom zariadení. Je to fakt veľký, veľký benefit, veľká devíza pre toho pacienta a následne na to i potom pre toho pacienta ešte väčšia devíza.
0: V čem? Potom?
1: Môže byť prakticky doma, môže byť v domácom prostredí a môže byť prakticky v kľude sa liečiť tam, kde to pozná a tam, kde to je pre neho čo najviac pohodlné.
0: Zřizovat takovouto péči vám dovoluje určitě současná medicína a zákroky nebo techniky, které používáte nebo můžete používat. Které to jsou? Co to všechno zahrnuje?
1: Máte pravdu. Ta dnešná moderná doba je velmi technicky progredujúca. To sa odvíja potom následne na to aj tej medicíne. A my už v súčasnej dobe máme fakt na vysokej úrovni rôzne prístrojové vybavenia, rôzne materiálové vybavenia, ktoré prakticky následne na to znižujú akúkoľvek záťaž pre ten organizmus. Vďaka týmto záležitostiam dokážeme prakticky výrazne zefektívniť samotnú operačnú terapiu a samozrejme v neposlednej rade aj zrýchliť tú operačnú terapiu. Tým pádom pre toho pacienta následne na to po operačnej starostlivosti je menšia záťaž i skrz jak kdyby samotnej anestézie, tak i zniženie rôznych bolestivých impulzov, ktoré vlastne tá operačná terapia prakticky priniesla.
0: Jaké techniky to sú, ktoré používate u vás na jednodenním oddelení?
1: Je strašne veľký rozvoj práve tých endoskopických technik, endoskopických metód. To znamená, že vyslovene, či už je to artroskopia, ktorá sa prakticky zaoberá samotným kĺbom, alebo je to nejaká laparoskopia, ktorá vniká do dutiny brúšnej, prípadne je to nejaký hysteroskopický diagnostický, prípadne liečebná technika.
0: My tady mluvíme o tom, že strávíme poměrně málo času v nemocnici, my jako klienti, jako pacienti. Jak dlouhé a náročné jsou právě tady tyto techniky, které jste teď zmínil? Endoskopie, laparoskopie.
1: Právě vďaka té moderné metodě, právě vďaka tomu, že ta medicína už pozná strašně veľa věcí, nechcem to povedať příliš banálně, ale už ty techniky nejsou až tak náročné.
0: Aby to nevypadalo, že už na recepci u vás ano. V nemocnici se mohou provádět. Je k tomu ten lékař samozřejmě potřeba, to zdůrazňujeme a to si ani nemyslíme, že by nebyl.
1: Je, ale ten čas proti minulosti se fakt zkracuje a je to fakt velký benefit pro toho pacienta.
0: Mluvil jste o anestezii. Jaká anestezie se používá? Můžeme si teď myslet, když je to všechno tak rychlé, že to třeba bývá vždy jen lokální anestezie, ale to není pravda.
1: Drvivá většina výkonů probíhá pod celkovou narkózou alebo pod celkovou anestéziou, ale máme různé i přidružené možnosti, kde prakticky následně na to tlmíme určitou formu nervu a periférie od toho nervu, kde prakticky může být vykonaná operačná terapie len čistě tým, alebo může být následně na to dopomoc pre toho pacienta stran bolestivých impulzov po operačnej starostlivosti. To znamená, že v priebehu operačnej terapie svodne opichneme určitý typ nervu a následně na to pacient se probudí prakticky úplně bez bolestivých impulzů.
0: Kolik je minimální doba, jaký čas, který musíme strávit po celkové anestezii v klidu a u vás pod odborným dohledem?
1: Ta minimální doba je zhruba 3 hodiny po operačné terapii, po operačnom zákroku.
0: Ale pak to neznamená, že si můžu vyjít, sednout na kolo a někam si odjet. Ten dohled je pravděpodobně potřeba stále.
1: Je potřebný dohled, ano.
0: To znamená, že vy instruujete nejenom toho klienta, ale i jeho doprovod?
1: Doprovod je velmi důležitý a bez doprovodu prakticky ten pacient domů jíst ani nemůže.
0: Velmi důležitá poznámka, protože o tom, jak se připravit pacient musí a co všechno následuje, i o tom se určitě budeme bavit na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc s naším dnešním hostem, primářem doktorem Petrem Galocim.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jednodenní péči se věnujeme v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc se šternberským primářem doktorem Peterem Galocim. Věnovat se samozřejmě chceme i s vámi, takže pokud vás zajímá to, co třeba řešíte vy doma, tak můžete zavolat a zeptat se na naši telefonní linku 221 555 444 anebo napsat na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Už jsme to zmínili. Aby to všechno proběhlo přesně tak rychle, jak potřebují obě nebo chtějí obě strany bez komplikací, tak je potřeba, aby se pacient dobře připravil. Tak já přeruším svou myšlenku, protože tady máme prvního volajícího do Českého rozhlasu Olomouc, tak si ho oba poslechneme. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem jenom chtěla říct celkem starý případ. Byla jsem na hysterektomii v jesenické nemocnici. No, je to gynekologické oddělení. Samozřejmě. Byla jsem tam 9 dnů a každý den jsem dostala dolzin. Umíte si představit, jak jsem byla zdrogovaná. V noci sestřička mi přišla pošuškat, abych si to už nenechala píchat, že to nebude dobré. Půl roku jsem nemohla spávat, jak mi škubal nohama. Ale dobře, že je to dávno, že se i doktoři poučili. Tehdy jsem strašně trpěla. No, nerada ani na to vzpomínám. Tak zdrogovaná. Dodnes, kdyby mi někdo, jak si to tělo pamatuje.
0: Já vás musím přerušit, my jsme pochopili, co tím chcete říct. Děkujeme za zavolání. Samozřejmě k době dávno minulé nevím, jak se můžeme vrátit s naším dnešním hostem. Nicméně 9 dnů tam padlo pobytu v nemocnici. Po takovém zákroku my samozřejmě nevíme, jestli tam byly nějaké komplikace, jaká konkrétně ta medikace byla, ale patří to mezi zákroky, které se daly urychlit v poslední době?
2: Já jsem si jistý, či jsem rozuměl správně, či tam byla hysteroskopie alebo hysterektomia.
0: Hysterektomia.
2: To je vysloveně už náročnější, keby gynekologický zákrok, kde v dnešnej době už je možnost ho řešit určitě rychlejšie, ale to už je vysloveně záležitost, kde si musí sám gynekolog, špecialista zhodnotit, či to zvládne, aby ten pacient do 24 hodin z našeho oddělenia mohl jít domů.
0: Naše volající posluchačka zmiňovala určitý lék, který hodně utlumoval, cítila to i mnoho měsíců. Nebudeme se zabývat konkrétně tímto lékem, ale spíše komunikací mezi pacientem, lékařským personálem. Pokud něco takového cítíme, vždy se samozřejmě můžeme zeptat, proč to bereme, co to s námi dělá, můžeme konzultovat.
2: U nás na oddělení se snažíme, aby prakticky to prostředí bylo pro pacienta čo nejvíc rodinné, čo nejvíc uvolněné. Takže prakticky priestor pro jakýkoliv dotaz, otázku tam je.
0: Jakou máte zkušenost? Ptají se ti klienti, anebo lékař má vždycky pravdu, co říká, musí platit, necháme si udělat, necháme si doporučit?
2: Je to tak 50 na 50. Dnes už je rozvoj různých technologií, kde prakticky pacient má pocit, že je viac než ten lekár.
0: No tak my to načteme, samozřejmě, že ano.
2: A už prakticky prichádza s dotazom, které my jsme kedysi dávno hledali len v knihách, ale už je to, ta doba se změnila, už ten záujem toho pacienta je větší, než býval. Už ten pacient vysloveně chce vědět, čo, jak a prečo se prakticky s jeho organismem má dělat a bude dělat.
0: A tím jsme krásně se dostali obloukem k tomu, co jsem chtěla na začátku tohoto vstupu říct. Mluvili jsme o tom, že aby zákroky u vás v rámci jednodenní péče probíhaly přesně podle plánu, tak je ideální příprava samozřejmě lékařského personálu, ale i mě jako klienta, pacienta. Co po mně chcete? Tak přece stačí, když se zbalím ráno a na ten správný čas, který určíte, abych došla.

0: interných komorbiditách sa prakticky pohybujete, to znamená, aké interné choroby máte. Podľa toho dokáže určiť určitú rizikovosť operačnej terapie pre toho pacienta. A pokiaľ splníme prakticky rizikovosť prvého, druhého stupňa, tak ste úplne optimálny kandidát na to, aby ste mohli byť operovaná na udelení jednodennej starostlivosti.
1: Tak to byla první část. A pak potřebujete ještě něco. Říkal jste dvě věci.
0: Ako náhle máme vyšetrenie od toho praktika, tak potom ešte potrebujeme vyšetrenie anesteziologom. Ten anesteziolog je dôležitá, veľmi dôležitá keby zložka samotného výkonu, pretože on určuje to, jaká anestezie a aká dlhá anestezia by mohla prakticky pre toho pacienta byť čo najmenej riziková.
1: A říkal jste první, druhý stupeň rizikovosti. Jak dlouhou tu stupnici máte, pane primáři?
0: No, je 5 těch stupňů, ten 5. už rozoberat nebudem, ale důležité jsou prakticky prvé 4.
1: To znamená, že vy dostanete už složku papíru, že jsem tím vším prošla, že všechno je v pořádku a vy už jdete rovnou na věc?
0: Na našem oddělení ještě funguje koordinátorka. A táto sa snaží prakticky toho pacienta nachystať na to, aby to bolo tak, ako vravíte. To znamená, že príde pacient už na oddelenie, na operačnú terapiu so zložkou a my rovno môžeme podstúpiť ako keby zákrok.
1: Kdo je presne tá zmínená koordinátorka a co dělá, s kým komunikuje, tak na to sa budeme ptát dále v apatice Českého rozhlasu Olomouc, ve které sa věnujeme jednodenní péči.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jednodenní péči patří apatika Českého rozhlasu Olomouc. Klíčem k úspěchu je určitě důkladná příprava a koordinace. To už jsme při povídání s primářem Šternberské nemocnice doktorem Petrem Galocím zmínili několikrát a on před touto písničkou, kterou jsme doposlouchali, zdůraznil, že pacient od začátku mluví s takzvanou koordinátorkou, čili je to žena, jsem pochopila, u vás ano, ve Šternberské nemocnici, ano, když jste řekl koordinátorkou, takže ona je v kontaktu nejenom s tím pacientem, ale se všemi lékaři, kterých se dotýká ten konkrétní zákrok, co s nimi řeší?
1: Na začátku prakticky máme pacienta. Ten pacient je indikovaný na nějaký výkon. Keď ten daný špecialista, či už je to chirurg, gynekolog alebo ortoped, rozhodne, že pacient je nerizikový pre tú jednodennú starostlivosť, tak automaticky zapisuje pacienta do operačného plánu. A potom už následne na to prakticky preberá tú funkciu koordinátorka. Koordinátorka je prakticky žena v našej nemocnici.
0: Zdravíme ji do Šternberka.
1: Za ktorú som veľmi rád, je veľmi šikovná, ale prakticky funguje na to, že ona si toho pacienta prakticky prevezme a nachystá ho na tú operačnú terapiu. To znamená, že my potrebujeme prakticky aj zefektívniť celý ten postup, aj tie jednotlivé dni operačných terapií a na to je tam práve ona. To znamená, že ona už je v kontakte s pacientom a prakticky chystá ho na to, aby prakticky operačný zákrok, operačná terapia prebehla tak, ako má.
0: Vy jste to řekl, čekací doba, to je takové ožehavé téma v současné době. Je ožehavé i ve vaší nemocnici? Jaké máte lhůty?
1: Každá odbornost má iné, ale nie je to také markantné a keď to tak nějak zovšeobecním, tak plus minus sa pohybujeme v čekacích dobách od 2 do 6 týždňov. Ale každá odbornost to má jinak nastavené.
0: To je krásný termín, pane primáři. To jste mohl říct narovnou a ostře. Dobrý den, tak začíná písemný dotaz, který k nám přišel na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Zajímalo by mě, kdo rozhoduje o tom, že bych mohl na zákrok, abych mohl být jenom chvilku v nemocnici, mám jít na operaci kolene a zatím k tomu nevím podrobnosti, píše Dalibor z Velkého Týnce. Tak to jsme ve vašem oboru.
1: Ano.
0: Tak co poradíte? Operace kolene. No, nemáte k tomu podrobnosti.
1: Otázka je, aký typ operačnej terapie kolena je myslený. Pokiaľ sa bavíme o nejakej endoprotéze, tak toto v súčasnej dobe zatiaľ na oddelení jednodennej starostlivosti nie je úplne vhodné. Ale pokiaľ sa bavíme o nejakých menších zákrokoch charakteru artroskopie, či už obyčajnej alebo rekonštrukčnej, tak tam už má veľkú nádej na to, že by mohol prakticky byť operovaný na oddelení jednodennej starostlivosti. Tú indikáciu prakticky má v rukách ten lekár, špecialista, ortopéd, čo prakticky neviem, za kým chodí, ale on by mal zhodnotiť práve ten základ interného stavu, či je schopný alebo nie je schopný.
0: Myslíte si, že ta medicína má tak nakročeno, že ta takzvaně totálka se bude moci taky dělat v rámci jednodenní péče?
1: Bol by som rád.
0: Tak to je velmi optimistické. Na to si počkáme. Další písemný dotaz, který k nám přišel. Dobrý den, mám před sebou gynekologický zákrok v celkové anestezii. Dělat ho budou na gynekologické klinice. Mám u nich zůstat 2 hodiny po probuzení. Pak si pro mě má někdo přijít. Jaký je rozdíl, když je to u nich a když je to na takovém specializovaném oddělení, o kterém mluvíte? Za odpověď děkuje Lada.
1: Myslím si, že tam asi nejaký veľký rozdiel nie je, ale chýbajú mi určité podrobnosti v tejto sfére, čo tam prakticky je myslené tým jednotlivým oddelením, pretože možno ani pani nevie a predsa ide na nejaké oddelenie jednodennej starostlivosti, Aha. Ale do iného mesta.
0: A je už to bežná součást nemocnic v současné době?
1: Rozvíja sa to. V současné době sa to rozvíja, začalo to plus minus asi minulého roku. Niektoré oddelenia to mali už načaté aj predtým niekoľko rokov, ale oficiálne od toho minulého roku výrazný rozvoj této metodiky.
0: Já se vrátím ještě k té přípravě pacienta, protože podle zákroků musíme třeba něco vykonat, já nevím, nejíst nebo naopak pít něco, co požadujete. Součástí toho může být holení na různých místech našeho těla. S tím už máme do té nemocnice přijít připraveni, nebo to teprve řešíme na místě s tou zmíněnou koordinátorkou?
1: Veľká výhoda, pokiaľ už s týmto prakticky do tej nemocnice prídeme. To znamená, že ak pacient si to operačné pole podľa koordinátorky upraví už doma, pre neho je to veľký benefit. Pokiaľ sa to nepodarí, čo sa stáva, tak to budeme musieť spraviť tesne pred operačnou terapiou.
0: Potkám sa tedy dříve s tou zmínenou koordinátorkou, než ten den, kdy nastupuji do nemocnice?
1: Áno, áno. Naša pani koordinátorka prakticky kompletizuje všetky výsledky a posiela toho pacienta na jednotlivé do vyšetrenia, ak sú potrebné. Takže áno.
0: Přicházím s tím, že to bude trvat, dejme tomu, nějaké 4 hodiny, udělala jsem si volno a najednou je z toho delší doba. Co se stane? Co se může stát, aby se ten pobyt prodloužil na více hodin, než kvůli třeba i na dny?
1: Ne, já pevně věřím, že tyto věci se nestanou.
0: Samozřejmě.
1: A že prakticky ten pacient bude môcť do tých 4 hodín prakticky sa vrátiť domov. Ale každý operačný zákrok má určité úskalie komplikácií. Takže ako zo 100% nedokážeme zaručiť, že to bude úplne všetko bezproblémové. Takže ak by náhodou k nejakej komplikácii došlo, automaticky si pacienta nechávame dlhšie.
0: Pani Borková sa ptá, co to je takzvaná regionální anestezie, pane primáři?
1: Regionálna anestezia je určitá forma lokálnej narkózy. To znamená, že vpichne sa znecitlivovadlo do určitej časti nervu a všetko periférne od toho je prakticky znecitlivené.
0: Děkuji i za toto vysvětlení. Primář doktor Petr Galoci je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.

0: Aby té slovenštiny nebylo málo, tak jsme k jednomu Petrovi přidali ještě druhého. Petra Natě jste teď poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Nabízíme apatiku, zabýváme se jednodenní péčí a povídáme si s primářem doktorem Petrem Galocím ze Šternberské nemocnice a také s vámi. Jsme rádi, že se ozýváte na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Pokud chcete, můžete samozřejmě zavolat na linku 221 550 5444. Otázka, která je asi pro vás, pane primáři, velmi obecná. Mě by zajímalo, jestli děláte i nějaké plastiky. Jaké? A jak dlouho je u vás po nich pacient? Zajímá Danu z Babic.
1: Je pravda, tato otázka je velmi obecná, protože pod pojmem plastik máme velmi velké široké spektrum výkonů, které prakticky aj prevádzame.
0: Například?
1: Například plastika předného skříženého vezu, když to vezmeme jako keby
0: ze svého oboru
1: stránky, ale pokud paní naráža na estetickou medicínu, tak v současné době u nás na oddělení se tímto zapodíváme velmi, velmi okrajovo. Takže
0: nedokážem... A nechystáte se rozšiřovat v tomto směru?
1: Čas ukáže, ale zatím ne.
0: Velmi diplomaticky odpověděla, vůbec se mu nedivím, náš dnešní host. Dobrý den, pane doktore, jak po tom zákroku probíhají kontroly a musím chodit do nemocnice, jak často? Ptá se paní Sedláková z Olomouce.
1: Ako náhle je pacient propuštěný z nášho oddělení, tak automaticky si ho preberajú ambulancie, ktoré prakticky toho pacienta na daný zákrok poslali. Takže pokiaľ tá indikujúca ambulancia nebola z nemocnice, tak áno, môže chodiť aj do mimo nemocničných ambulantných sfér.
0: Děkuji za odpověď. Další dotaz. Dobrý den, vážení. Prosím pěkně, našli mě tumor v ledvině. Mám strach, co mě budou dělat na vyšetření. Operace se bojím, nechci se nechat operovat. Paní Věra chce odpověď na tuto otázku, tak to úplně nevím, jestli budete schopen. Tumor v ledvině je poměrně vážná záležitost, chápu to dobře?
1: Závisí od toho, jaký typ. Od toho sa to všetko prakticky bude odvíjať. Ale u nás na oddelení tento typ výkonu neprevádzame.
0: Ale samozřejmě doporučujeme, aby posluchačka navštívila svého lékaře a konzultovala konkrétně s ním.
1: Určitě, pokiaľ už niečo v tejto zmienke tam je, tak určitě by mala prakticky sa nebáť, podstúpiť všetko, čo prakticky i ostatní doporučujú, aby to všetko dobre dopadlo.
0: Protože slyšíme i od našeho dnešního hosta, na jakém zestupu je medicína, co dokáže a dokázat chce. Dobrý den, říká se, že doma je to pro nemocného člověka nebo pro člověka po nějaké operaci bezpečnější než v nemocnici, že je tam méně ohrožený. Jak to můžeme chápat? Ptá se paní Koulová z Přerova. Myslí na nějaké, já nevím.
1: Nemocničné prostředí jako také je istá forma združení lidí, kteří prakticky přinášají do toho prostředí různé typy bakterie a vírů. Takže pokud to vezmeme z toho hygienického pohledu, tak ano, určitě doma je to prostředí bezpečnější.
0: Máte tady vzkaz, pane primáři. Dobrý den, chtěli bychom touto cestou poděkovat panu primáři za jeho skvělou a svědomitou práci, kterou na oddělení jednodenní péče odvádí. Jsme rádi, že ho máme. Píše vám tady skupina holek z operačního sálu ze Štemberka. Tak to jenom potvrzuje, jak je důležité, opravdu podstatné, vlastně nejpodstatnější, aby ten tým byl dobře sestavený.
1: Ano. Já jim za to velmi děkujem.
0: My je samozřejmě taky zdravíme, takže chápeme, že je tam nějaká koordinátorka, že tam je řada lékařů a pochopitelně tam musí být zdravotní sestry.
1: Mm-hmm. Je tam personál mimo lékařský, ano. Tyto sestričky jsou velmi šikovné, či už jsou to oddělenské sestričky alebo operačné sestričky. A taktěž jsem rád, že tam prakticky vykonávají to, co vykonávají a v jaké míře to vykonávají. Jsou velmi empatické a pro toho pacienta velmi důležité.
0: Kdy se potkáte s tím svým klientem? Může se stát, že vy už se nikdy neuvidíte? Ťukám to v dobrém. jakmile všechno proběhne, jak má?
1: Vždy po každém zákroku prakticky si odsledujem pacienta. A ako náhle už tá daná starostlivosť nie je nutná, tak áno. Potom už teoreticky môže nastať to obdobie, že sa prakticky s pacientom neuvidíme.
0: Slyšíme a vidíme, nebo ja to vidím, ale posluchači to slyší na vás, že i vy ste fascinován tím, co ta medicína dokáže, jak se vyvíjí. Kde vidíte jednodenní péči, dejme tomu za nejakých 5 let, když se tady spolu znovu potkáme u mikrofonu. Kde byste ji vidět chtěl?
1: Ja už pevne verím, že to bude forma čiste ambulantnej starostlivosti. To znamená, že príde pacient do ambulancie a hneď v daný okamih sa všetko vyrieši.
0: Takže nemusím se bát o své žíly, o svá kolena, ramena, slepé střevo. Mimochodem, je to součást jednodenní péče operace slepého střeva v současné době?
1: Môže byť, ale musela by tam byť fakt súhra náhod. Mm-hmm. To znamená, že vyslovene slepé črevo ako také je do istej miery forma akutného výkonu. To znamená, že pokiaľ pacient príde v optimálnej dobe do nemocnice s daným problémom, tak teoreticky môže byť operovaný aj na oddelení jednodennej starostlivosti.
0: A věkové rozpětí, jaké máte u vás na vašem oddělení jednodenní péče? Týká se mladých, ale může se týkat i starších a hodně starších lidí?
1: Ano. To věkové rozmezí je prakticky velmi široké. Bavíme sa prakticky od detského veku až po fakt neskorý dôchodkový vek. Takže nemáme vyčlenené určité spektrum, odkiaľ ísť, odkiaľ neísť do operačnej terapie.
0: Máte tady ešte jeden pozdrav, pane primáři. Zjišťujeme, že ste veľmi populární sestričky z Přerova. Vás srdečne zdraví. Primář doktor Petr Galoci byl dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Apatiky, ve které jsme provírali jednodenní péči. Nastínili jsme zhruba, jak to tam vypadá přímo na oddělení, čemu se věnují. Moc děkujeme, že jste si v nabitém programu udělal čas a budeme se určitě těšit na další setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkujem velmi pěkně.
0: Dnešní Apatiku pro vás připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Pěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Žamboši.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc zavede na rizikové křižovatce systém záznamu jízdy na červenou. O stavbu zpevněné cesty v ochranném pásmu baziliky na svatém kopečku u Olomouce se zajímají Národní památkový ústav i odbory magistrátu. Vernisáží dnes v Přerově začíná výstava věnovaná americkému dobrodruhovi Buffalo Billovi. Skoro jasno až polojasno. Teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucká radnice chce na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská Rooseveltová umístit systém zjišťování jízdy aut na červenou. Návrh úterý schválili radní. Na sociálních sítích o tom informoval primátorčin náměstek Tomáš Pejpex pro Olomouc. Řidiči na této křižovatce často nerespektují světelnou signalizaci a kvůli jejich nekázní je křižovatka místem častých dopravních nehod. Národní památkový ústav i příslušné odbory Olomouckého magistrátu se začaly zabývat stavbou zpevněné cesty k soukromému pozemku pod bazilikou Navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Podle Národního památkového ústavu došlo k porušení ochranného pásma barokního poutního chrámu.
2: Investor podle našeho názoru porušil podmínky pro stavební činnost v ochranném pásmu areálu chrámu Navštívení Panny Marie na svatém kopečku.
3: Potvrzuje mluvčí olomouckého pracoviště NPU Sandra Kolářová. Podle mluvčího radnice Jana Horejše se přestupkem zabývá odbor památkové péče magistrátu a taky stavební úřad.
4: Před konstatováním konečných výsledků musí provést vyhodnocení zjištěných skutečností a prověřit další okolnosti.
3: Parcelu, ke které cesta směřuje, vlastní olomoucký podnikatel Josef Tesařík. Pro Český rozhlas uvedl, že cílem je přístup na vlastní pozemek a tudíž jeho standardní správa a údržba. Původní objekt opraví podle vydaného stavebního povolení. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Zámek Linhartově ve městě Albrechticích zůstane na začátku letní sezóny zavřený. Město postupně opravuje sály. Práce zdržely o zhruba půl roku, chyby v dokumentaci. V zámku přibudou například místa s virtuální realitou a hologramy. Návštěvníci se tam znovu podívají nejpozději v září, uvedla starostka města Albrechtic Jana Murová z hnutí ANO.
5: Zámek je na cyklistické trase, takže cyklisti se na zámku můžou vystavit, dát si nealko. Děti můžou jít do zámeckého parku na průlasky, dospělí si odpočinou v recepci a třeba někdy příležitostně i ten zámek navštíví.
0: V přízemí bude taky nová kavárna s infocentrem. Muzeum Komenského v Přerově zahájí dnes odpoledne vernisáží novou výstavu nazvanou Legenda divokého západu Buffalo Bill. Připomíná návštěvu tohoto amerického dobrodruha ve městě v srpnu roku 1906. Přerov navštívil v rámci turné své westernové show. Na výstavě uvidí návštěvníci dobové fotografie, knihy a historické dokumenty. Pokračuje kurátor Zdeněk Šenk.
6: Součástí vystoupení byl takový malý zlatý hřeb a tím byla nejstarší rekonstrukce legendární bitvy u Little Bighorn. Je to přesně letos 150 let, kdy se v červnu roku 1876 ona bitva poblíž řeky Little Bighorn odehrála.
0: Sport. České volejbalistky na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku podlehly 0-3.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem dálnice D1 sečou dělníci na trase Přerov-Vyškov kolem exitu Mořice mezi 248. a 240. kilometrem jedou levým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdravíme vás všechny, kteří jste si naladili Český rozhlas Olomouc. Máme 4 minuty po 11. hodině. Posloucháte stále ještě dopolední blok. Máme za sebou apatiku, představili jsme vám jednodenní péči, konkrétně tu ze Šternberské nemocnice. Samozřejmě se k povídání můžete v tuto chvíli už vrátit. Stačí se podívat do audio archivu na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Pokud se ale chcete dívat dopředu, tak vám teď prozradíme, co nás čeká. Pozveme vás vás na sobotní akci v kempu Krásná Morava, kde bude slavit 20 let na scéně kapela Akvarel. Počkejte si na podrobné informace.

0: Jak už jsme zmínili krátce po zprávách, v 11 hodin na vlnách Českého rozhlasu Olomouc budeme vás zvát na sobotní oslavu 20. výročí kapely Akvarel. Na telefonu v tuto chvíli už máme jednoho z členů kapely, zpěváka a hráče na foukací harmoniku Ladislava Beňadika. Přejeme dobrý den.
1: Dobrý den, prajem.
0: Tak buďte prosím konkrétní. Řekli jsme, že budete slavit 20 let na scéně. Kdy a kde bude konkrétně vaše oslava?
1: Takže oslava bude teraz tuto sobotu 6.6. v kempu Krásná Morava u Mlynského potoku. No, začínáme o 16. hodine. V podstate budeme tam mať hosťov nejakú kapelu DC Vokál, ktorí sú takisto z Olomouca. No a budeme obidve kapely postavené vedľa seba, každá bude nazvučená a v podstate bude nepretržitá muzika, takže buď budeme hrať my na striedačku vlastne s DC Vokálom.
0: Môžete predstaviť repertoár? Už máte složený playlist?
1: Playlist? No, my sme vlastne Akvarel, to je vlastne tá pestrofarebnosť, že vlastne ten repertoár máme taký pestrofarebný, niečo z popíku, niečo z folku, niečo z country, niečo z filmovej muziky. No, v podstate to vystihuje aj v obsadenie vlastne tých muzikantov, husličky, fukacia, harmonika, gitara, basa. Tak mám menovať konkrétne pesničky.
0: To nemusíte, jenom jsem si říkala, jestli to bude mít nějakou posloupnost, anebo si necháváte volné pole působnosti a improvizujete, reagujete na to dané publikum, nebo na počasí, na místo, kde se objevujete a podobně.
1: Ano, ano, je to tak správne. V podstate ta strategia je taká, aj by mala teda taká byť, alebo tak to nejak spoločne cítime a podľa toho, jaký sú tam ľudia, aké je tam osadenie, aká je tam veková kategória, aká je nálada, tak snažíme sa trošku s tými divákmi komunikovať, vyburcovať to. No a okrem iného som ešte aj zabudol, že samozrejme, že tam budeme mať aj priestor pre vlastné veci, takže máme hromadu vlastných vecí, máme natočené aj CDčko s vlastnými vecami.
0: Když se řekne Akvarel, tak pozorní posluchači Českého rozhlasu Olomouc zareagují, protože vás znají, vystupovali jste i u nás, ale kde všude se s vámi posluchači mohli a mohou setkat? Máte šanci se pochlubit?
1: No tak hráli jsme na těch standardních festivaloch, dá se povedať, či to byla festival Bystřička, festival dáme tomu v Olšovci, vystupovali sme na Porte niekoľkokrát, vystupovali sme takisto v Českom rozhlase. Rôzne veľké akcie, či pre mesto, Flora, Hody. Dokonca sme hrali minulý rok aj narodeniny priamo na chate Šera, kde sme mali aj fyzický výstup z Červenohorského sedla a Keprník na Šerák. Takže v podstate kde kdo nás jako objedná, tak sme schopní sa prispôsobiť.
0: A platí unavený, uchozený muzikant, dobrý muzikant? Jak sa vám hrálo po takovém výstupu na Šerák?
1: No konkrétne ja som trošku to mal fyzicky náročnejšie, lebo z Červenohorského sedla som nesol na sebe gitaru, no a po ceste aj v tom stúpaní som hral, no a spieval a bavil tých ľudí, v podstate sme neskončili, no a začali sme hrať priamo aj na Šeráku už asi pred 8 a išiel som spať asi o 6 ráno, takže sme si užili vlastne aj toho rozvidnevania, toho slnička, ktoré tam vychádza z doliny, teda spoza tých kopcov a no, takže, no, bolo to náročné, ale bohužiaľ tá príroda dodáva obrovský kopec energie, takže je to paráda v tej prírode vždycky.
0: Takže ne bohužel, ale bohu dík. A v prírode to bude. V prírode to bude i tentokrát, tedy v sobotu 6. června v kempu Krásná Morava. Ještě jednu šestku přidáme, protože začínáte v 16 hodin, tedy vy, kapela Akvarel, kterou dnes reprezentoval v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc zpěvák a hráč na foukací harmoniku Ladislav Beňadík. My děkujeme za pozvání, ať se koncert vydaří a naslyšení.
1: Ďakujeme a moc sa teda tešíme. Dovidenia a do počutia.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

I na tento víkend se chystají v Hranicích a okolí akce pro turisty a cyklisty. Více vám prozradíme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Můžete se určitě také podívat na náš web. Za okamžik se ale společně ještě ohlédneme za závodem, který se tu konal minulý týden a zúčastnili se ho na jedné straně 15-letý mladík i 70-letá seniorka.

0: Před týdnem jsme se vám ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc přihlásili z Hranického náměstí, kde byl cíl závodu s názvem Vrtran Moravská brána. Na trasu se vydali běžci i cyklisté z řad stavitelů vysokorychlostní železnice, která se tu má za několik let začít realizovat. 8,5 kilometru dlouhá trasa pro veřejnost vedla ze Slaviče. S mladým 15-letým běžcem jsme si povídali v živém vstupu. Teď bude mít slovo nejstarší závodnice Zdeňka Tvrdá z nedalekých Drahotuš.
1: Chodím si ráda zaběhat jenom tak rekreačně. Budu mít v červnu 70, takže nějaké extra výkony po mně nikdo chtít nemůže. Je to pro radost. Na ten Slavič si chodím zaběhat, protože je to tady kousek.
2: Nejmladšímu bylo 15, tedy vám bude 70. Jak dlouho běháte?
1: No, tak já běhám tak na průmyslovce jsme trochu začali a potom

0: vím, že ten tunel je takový jerbatý, takže jsem šla pomalu, takže jsem je všechny nechala utíct. Šla jsem nějak tak na pohodu, znám tu cyklostezku, to je asfalt, od té velké, jak je odbočka podél viaduktu, tak to je taková hrbatina, ale s tím se počítá a měli to velmi pěkně označené, jenom mě trošku zmátlo, když jsem vyběhla tady po schodech na náměstí, tak jsem si říkala, jestli mám ještě obíhat náměstí, nebo z které strany, že to tam neměli už nějak tak označené, že u těch větších závodů bývá, třeba jestli jste byl olomoucký půlmaraton, ale to je zase velký závod, ale i menší, že prostě ten náběh někdy nechávají prostě oběhnout stadion nebo oběhnout něco, aby si diváci užili.
1: Několik běžců bloudilo, ano, navigoval je moderátor.
2: Z toho, co říkáte, tak to vypadá, že jste na to náměstí nepřiběhla v rámci nějaké akce poprvé.
0: Nějaké tady bývají ty akce kulturní a jinak běhy spíš končí na stadioně dole. My tam v rámci tady toho atletického pořádáme, běhávala jsem i nějaké ligové nebo tu hranickou dvacítku, teď už jsem tam jenom výpomoc pořadatelů.
2: Co považujete za své úspěchy, co se vám povedlo v té disciplíně nebo vůbec ve sportu?
0: Já jsem zkoušela i maraton, takže nejlepší takový čas, kroměřížský maraton za 3:34. A půlmaraton jsem tady taky kdysi běžela ještě ve Philipsovi. To byl nějaký za tu hodinu 40. Pak už ty časy šly spíš dolů a jinak pro radost nějaké ty orientáky nebo tak, ale prostě jo. A ještě z takových těch ultra jsem zkoušela 100-kilometrový běh v Mníšku pod Brdy. Myslím, že to byl rok 98 nebo ještě před rokem. A těch 100 kilometrů jsem dělala za 10,5 hodiny zhruba.
2: Já jsem rád, když běhat nemusím. Co vám to dává, ten běh?
0: No tak, když člověk chodil do práce, tak hlavně si vyčistit hlavu a jinak je to prostě, snažím se do přírody, člověk se má hýbat, manžel má neuropatii, se těžce hýbe, takže člověk si musí udržovat i tu kondici a nedělám jenom běh, snažím se prostě kombinovat takový ten přirozený pohyb, takže turistika, běh i s hulkami, něco na kole, nějaké plavání, v zimě trošku běžky, sjezdovky ne, to už jako takové ty adrenalinové sporty nemusím, nějaké lezení a tak to ne, ale prostě takové to na pohodu.
2: Jaké jsou vaše oblíbené trasy pro běh a pro turistiku?
0: Ráda mám pohyb v lese, třeba jak se tady běhává, bývává tu i ta desítka, dvacítka po té Gabrielce, čili to je tady lesem. Tady z takových těch silničních kolem Slavíče, jak je ta nová cyklostezka, nová, ona je tady tak 3-4 roky. Potom ještě ráda, když se pustím někde dál, tak Milenov, Středolesí, tady do těch Oderských vrchů.
2: Říkáte, že pomáháte s pořádáním akcí, tak čeho se účastníte?
0: Atletický závodu jako člen SK Atletika Hranice. Tam to vede Klára Úlehlová, ona je velice šikovná, vede tam ty žáky a tak. Takže drahotuše běhají, dřív jsem byla za takového toho Poděsa já. Teď už tady máme dvě žákyně, jednu ženu, jeden tady je hoch a našlo by se víc. Takový ti, co už na nějakých těch závodech něco zaběhli, třeba já nevím, 500 metrů, kilometr.
2: Má to tu kvalitu i setkávání, jako to, že si spolu popovídáte?
0: Určitě, protože jak my jsme třeba chodívali dálkové pochody a sešlo se tam lidi z určitým, co říkali, že to je jako když se stejní chlapi sejdou ve stejné hospodě. Takže prostě, že potkáváte ty lidi, zase vidíte, je to jaksi společenský kontakt.
2: Jste opálená oproti mě dost, určitě jste už dost času trávila venku a asi ne jenom běháním.
0: No, na zahradě. Když je sluníčko, tak proč bych se zbytečně navlíkala, tak teď už se to dá.
1: Z Hranic Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: A ještě doplňme, že fotky z běhu si můžete prohlédnout na našem webu v rubrice Regionální stopař.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala Den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Těšíte se na dnešní, tedy čtvrteční babské rady? Už je samozřejmě máme připravené, ale ještě pustíme ke slovu, vlastně ke zpěvu Babiho Daňka. Prozradit nicméně mohu, čemu se ty dnešní babské rady Českého rozhlasu Olomouc budou věnovat. Připomenou vám nebo napoví, že grilovat se vedle masa dají třeba sýry, zelenina a dokonce i některé druhy ovoce.
1: Ráno, když bylo půl,

0: Babské rady.
1: Grilování už dávno není jen o mase. Vyzkoušejte grilovanou zeleninu. Skvěle se hodí paprika, cuketa, lilek, kukuřice nebo žampiony. Ty získají na grilu výraznější chuť. Může se z nich stát vydatná příloha, ale také hlavní jídlo. Velkou oblibu si získaly i sýry na grilu. Díky vysoké teplotě vytvoří křupavou kůrku a uvnitř zůstanou krásně měkké. Výbornou volbou jsou i ryby nebo mořské plody, které se připravují rychle a působí lehčeji než klasické maso. Pokud chcete grilovat brambory, doporučuje se je vždy před grilováním lehce povařit. Na grilu už jim pak bude stačit jen chvilka na opečení a nebude nezbytně nutné je balit do alobalu. Netřeba bát se ani ovoce. Ananas, broskve nebo banány po opečení skaramelizují a získají sladší chuť. A když je ještě teplé, naservírujete společně se zmrzlinou, budou vaši strávníci pět ódy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Nového zázemí pro kulturní a společenské akce dokončují dělníci v těchto dnech v Lipové Lázních na Jesenicku. Je to záležitost, které se určitě budeme věnovat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Aktuálně už v poledních zprávách. Nebude to ale jediná informace, kterou vám podáme, vyplatí se nás sledovat i nadále. Po 12. hodině v našem schématu najdete samozřejmě písničky na přání. Máme 4. června, svátek slaví Daliborové. Přejeme všechno nejlepší. Dopoledním vysíláním vás provázela Dita Vojnarová, která pochopitelně přeje příjemný poslech všeho, co jsme pro vás připravili i pro odpolední vysílání. Mějte se pěkně a pokud se právě teď chystáte obědvat, tak vám přejeme dobrou chuť.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na části průtahu Olomoucí bude dál platit zákaz jízdy těžkých kamionů. V Lipové Lázních vzniká zázemí pro společenské akce. Na přednášce Univerzity Palackého se dnes dozvíte, jak se vdávaly princezny. Odpoledne bude polojasno, teploty do 26 stupňů. Pěkný čtvrtek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Na silničním průtahu v ulicích Ferstrova, Albertova a Pražská v Olomouci bude dál platit zákaz jízdy nákladních aut o hmotnosti nad 12 tun. Jeho zrušení hrozilo po loňském dokončení poslední části obchvatu města. Olomoucký kraj si část komunikace první třídy převzal do svého vlastnictví, převedl ji na druhou třídu a průjezd kamionů omezil. Nový zákaz pro auta nad 12 tun začne platit po 8. červnu. Dnes to sdělil hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Dělníci v Lipové Lázních na Jesenicku v těchto dnech dokončují výstavbu nového zázemí pro kulturní a společenské akce. Je za domem s pečovatelskou službou, kde obec akce pořádá. Stávající zázemí bylo nevyhovující. Podle nezávislého starosty Vladimíra Šantrůčka obec za výstavbu zaplatí víc než 3 miliony korun.
3: Jsou tam vlastně sociálky jak pro muže, pro ženy, invalidy a máme tam vlastně stánek, pěkně si myslím, že vybavený s nerazem vybavením. Jsou to vlastně jakoby buňky, tři spojené dohromady, má to dřevěnou fasádu, zlaťování modřinového a má tam zelenou střechu, aby to tady zapadlo do té naší krajiny.
2: V Institutu celoživotního vzdělávání Olomoucké filozofické fakulty dnes pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost. Historik Patrik Paštrňák bude mluvit o významu svatebních cest středověkých princezen. Přednáška začíná v 17 hodin.
4: Patrik Paštrňák provede přítomné jednou takovou cestou královské nevěsty z půlky 15. století. Ukáže, jak fungovala středověká diplomacie, cestování, etiketa, ale i ženská moc a role. Svatební cesty byly tehdy tvrdá práce, včetně namáhavé cesty za královským ženichem, často i přes půl Evropy. Další informace jsou na webu univerzity. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští fotbalisté nastoupí v noci na zítřek k poslednímu přípravnému utkání před mistrovstvím světa. V New Jersey je čeká generálka na šampionát proti Guatemale. To je 96. tým žebříčku FIFA. A trenér národního týmu Miroslav Koubek popisuje jeho silné stránky.
5: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to jsou soupeř, který umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně ani můžou platit, my se bez nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když jdeme do bitvy a kvaty mám uměl zapocenit. Počasí.
2: Odpoledne bude na střední Moravě polojasno, večer od západu s přibýváním oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. Pované slabý, místy mírný, jižní až jihovýchodní vítr. Zítra čekáme velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehaňky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a postupně má ubývat i oblačnosti. Teploty 15 až 19 stupňů a pované slabý, proměnlivý nebo jižní vítr, který se bude měnit na mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 455 na odbočce na Velké Kůnětice a Vidnavu. Srazilo se tam osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemné poledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Počasí doslova jako na houpačce, vidíte, nás provází tento týden. Jeden den dolů, druhý den nahoru, tak tentokrát jsme zhoupnutí směrem k příjemným teplotám, bez deště, no a zítra by to zase mělo být úplně opačně, ale o tom si postupně budeme povídat tady dnes také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc i s meteorology. Teď si ale povězme to nejdůležitější. Máme čtvrtek 4. června a Dalibor a Dalibora dnes slaví svůj svátek. Je to mužské jméno slovanského původu a jeho víra, význam znamená ten, který oddaluje boj. Tak milí Daliborové, kež se vám daří být tvůrci míru ve svém okolí, tam, kde všude žijete a působíte, blahopřejeme k svátku a blahopřejeme vám, kteří dnes máte také narozeniny, hlavně zdraví, ať vás provází na každém kroku vašeho života a také dobří přátelé okolo vás. Taky pěkné písničky a ty už si vybírejte vy na telefonu 221 555 444. Pošlete je těm, které máte rádi. Od mikrofonu se na vás těší Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání na telefonu. Jako první je dnes paní Zdenička z Prostějova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zorinko, ještě jednou a děkuji vám, že jste mě zvala. A zítra má narození nový den Zdenička z Hrochova. Zdeničko, k vašim narozeninám vám přeji zdraví, štěstí, pohodu, lásku v rodinném kruhu. Co si přejete, ať se vám splní a kolem sebe samé hodné lidičky. Zorinko, vám děkuji za výběr písničky. Písnička je i pro vás a někdy opět se těším na slyšenou.
1: Blahopřejeme paní Zdeničce z Hrochova, děkujeme za pozdravy a i vám krásný den a těšíme se. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: O tom, že úsměv je lék, vůbec asi není potřeba diskutovat, to je prostě jasné. A tak si o tom alespoň zaspíváme s Miluškou Voborníkovou. Písničku a přání posíláme také paní Lidušce do Jeseníků. Milá paní Liduško, srdečně, paní Liduška Uchytilová do Jeseníků vás srdečně zdravím a dejte každému dni šanci, aby byl nejlepším dnem vašeho života. Paní Lidušku do Jeseníků pozdravuje paní Anička. A další vzkaz, zahrajte prosím k 89. narozeninám Rozárce Tejkalové z Bouzova. Milá Rozárko Tejkalová, buď stále zdravá, raduj se s rodinou a přáteli, žij bez nesnází a k tomu boží požehnání a Panna Marie, ať tě chrání. Tak to ti, milá Rozárko Tejkalová, přeje paní Bártová.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Další písničku nám vybírala a také bude posílat paní Zdenička a s ní také pan Václav, oba z Lipníku nad Bečvou. Paní Zdeničko, vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den. My jsme chtěli nechat nějakou pěknou písničku, třeba lázeňského švihláka, Ondrovi. On má tady bufet a má velice výborný rolády a chlebičky a takový. No, tak je to na náměstí tam.
1: Takže
2: a je vynikající.
1: Tak to je skvělé, taková pochvala. To si rozhodně zaslouží i hezkou písničku. Vy jste vybrali Ondrovi na náměstí šviháka lázeňského.
2: Ano.
1: Vy jste říkala paní Zdeničko, ať si tam hezky trsnou u těch chlebičků.
2: Ano.
1: Tak moc pozdravujeme a zdravíme tak. Také vás. Hodně pohody
2: a
1: děkujeme.
2: A moc vám děkujeme.
1: Zdravíme a děkujeme za zahrání. Naschledanou. Paní Zdenička z Lipníku nad Bečvou tedy vybírala pěknou písničku a máme tady další pozdrav. Drahá maminko Růženko Tejkalová z Bouzova, všechno krásné ti přejeme k dnešním 89. narozeninám. Moře lásky, radosti přejí děti s rodinami a posílají velikánskou pusu. Zdravíme a blahopřejeme Růžence Tejkalové.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Za chvilku už si dáme jednu krásnou starou šuplíkovku. Milan Chladil a Iveta Simonová budou zpívat Až na severní pól. A tuhle krásnou písničku nám vybral pan Milan z Vilémova. A také nám poví, komu budeme hrát. Pane Milane, dobrý den.
4: Povím, dobrý den. Tak, budeme hrát paní Toničce z Ludmírova. Tam ovšem neznám příjmení. No pak bych měl nechat zahrát taky manželům Stěherovým z Velké nad Veličkou a no a Milušce Lakomé, která je teda v domově důchodců v Ludmírově. Říkám to dobře.
3: Mm-hmm. Doufám. Ano, Ludmírov, ano.
4: Děkuju pěkně.
3: Krásné pozdraví, děkujeme za milé vzkazy. Pozdravy, pane Milane, i vám.
4: Taky vám nechám zahrát. No já bych zapomněl.
3: No vidíte to, no, už bych si to tady napsala. Ne, dělám si legraci. Děkuju, moc to potěší a děkuju. Zdravíme do kouzelného Vilémova. Mějte se tam moc krásně.
4: Vy taky.
3: Pod lesík. Naschledanou. Tak pan Milan z Vilémova nám vybral krásnou písničku Až na severní pól. Posíláme ji také ke krásným dnešním narozeninám milé kamarádce Marušce Večeřové z Rovenska. Přejeme pevné zdraví, moře lásky a boží požehnání i radost z každého dne s pánem Ježíšem. Přeje Boženka a Jarda.

0: Milan Chladil s Ivetou Simonovou nám dospívali a teď už míříme za panem Robertem z Olomouce. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den. Bylo by to pro vás do rozhlasu, ať to nepletu, rádi je milion. Takže pro všechny moderátory, ať už noční linky nebo vůbec celkově, tak by to bylo pro Vlastičku do Krnova, ta na mě nikdy nezapomene, pro Marušku do Prostějova, pro včelaře, pro řezbáře, pro Jirku a pro básničku z Holubic, pro Pohálkovo, babičku, teď si nespomenu paní Uchytilovou.
0: Paní Lidušku, ano, z Jeseníku.
1: Lidušku, ano, ano. No a pro všechny, kdo poslouchají na bazén do Bohelnice, no a pro tetu Dášu do Lukavice, no a zkrátka pro všechny, co jim nikdo nevyhraje. A bylo by to jako takhle, jo? Vincent od Pavla Bobka, taková moc hezká šuplikovka.
0: Krásná.
1: A jinak
0: písnička.
1: Vám moc děkuju.
0: Ano.
1: Musím štěstí v žebikách, jestli se vůbec dovolám. A když ne, tak se nic neděje, tak jistě je nádherno.
0: A tak jsme tak na začátku měsíce. Tady děkujeme, pane Roberte, nashledanou. Tady připomínám, že vy, kteří jste vyhráli v jakékoliv soutěži v průběhu měsíce května v Českém rozhlase Olomouc, tak protože nám začal nový měsíc, tak máte šanci na nové kolo soutěží a na novou výhru, tak na to nezapomeňte. Třeba právě v Hřebících po 14. hodině, ale i v jiných soutěžích Českého rozhlasu Olomouc. Třeba můžou být takové okamžikové, jenom na zavolání, takže je dobré nás pečlivě poslouchat. A je dobré také poslat pěknou písničku těm, které máte rádi. Udělat radost druhým. Telefonní linka 221 555 444. V tuhle chvíli je volná. My posíláme písničku také rodině Navrátilové, Sedláčkové, Šlehofrové, Kuběnkové, Tetěkopové a všem posluchačům Myslí na vás Navrátilovi.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Pavel Bobek, Vincent, taková snivá skladba. Užili jste si ji, doufám. A teď už si dáme Valdemara Matušku. Pan Jarda z Proskějova vybíral. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji hezký den všem pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc.
0: Děkujeme.
1: Nádherný den své milované moderátorce.
0: Děkuji.
1: A pokud mohu, chtěl bych dneska zahrát své manželce Ludmile. Už to dneska se mnou vydržela 42 let plus 3 roky chození. Takže bych chtěl poděkovat za všechno, co jsem jí udělal já, i to, co mě udělala ona. A chtěl bych si popřát, aby jsme spolu vydrželi aspoň do toho 50-letého výročí, protože žádný tak dobrého spolujezdce do veterána, jako je ona, nemám. Čili hodně štěstí i všem vám ostatním děkuju.
0: Krásné. Děkujeme za ty pozdravy vám i vaší milé paní. Blahopřejeme k tomu krásnému společnému výročí, společné cesty životem a ještě spoustu dalších.

nám moře lásky a radosti, milá maminko Růženko. Přeji děti s rodinami, posíláme velkou pusu. Zahrajte prosím Jiřince Novákové od sousedky Helenky, ať si chrání zdravíčko. Děkuji a moc pozdravuji paní Helenka.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: My moc rádi u těch šuplíkovek ještě zůstaneme. Karel Hála zpívá krásnou písničku spolu se Zdeňkem Šedivým. Jmenuje se, ona je krásná, určitě ji znáte, je to krásná stará šuplíkovka a vybrala ji paní Jindřiška z Chropině. Paní Jindřiško, tak vás vítáme zpět už z nemocnice. Vítejte opět tady v písničkách na přání. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny naše posluchače, kteří toto rádio poslouchají, a vám všem do rozhlasu, všem přeju hodně zdraví, všem, co jako kolem nás se obětujete. A já bych chtěla poslat dneska písničku Janice Doroštění, protože s panem Pospíšilíkem jsem mluvila telefonicky, přál mě hodně zdraví. Janičko, já taky to zdraví přeju celé tvojí rodině. A chtěla bych poděkovat dcerám Ivetě Macíkové Doroštění i Simoně podané do Heferdusu v Chropini a všem, co poslouchají tohle rádio a dnes slaví narozeniny, svátky, veškeré krásné blahopřání bych poslala všem, co mají narozeniny a svátky. A hlavně Zorince do rozhlasu, která mě vždycky pomůže vybrat písničku a pomůže mě to

0: vždycky doladit. Ano, takže všem přeju hodně zdraví, štěstí a všem, a ještě bych chtěla do České Vsi, do zahrady nebo do garáže, nevím to přesně vyjádřit. A ještě nějaké lidušce mi volala z Jeseníku. Taky nevím, ta liduška by se ozvala. A to je Zdenice do Hrochova. Zdeničko, ta písnička je i pro vás. A děkuju vám taky, že jste mě přála hodně zdravíčka. Takže děkuju Dorince a
1: písnička je připravená, tak si ji užijte. Děkuju. Krásně, paní Jindřiško. A opatrujte se, dávajte na sebe pozor. Děkujeme za zavolání. Naschledanou. Tak to byla paní Jindřiška z Chrupině. Písničku, která je připravena, posíláme také k narozeninám pro Eriku Šoltýsovou z Bernartic. Milá Eriko, my ti přejeme hodně zdravíčka, úsměv na líčka, splněná všechna přání, štěstí, lásku a boží požehnání. To vše přeje Marka, Veronika, Vincencie a Emilka. Blahopřejeme. Hezkou písničku posíláme také pro naši milou babičku Janu Urbancovou z Přerova. Dnes slaví narozeniny. Drahá babičko, přejeme ti vše nejlepší a hlavně zdraví. Tvá vnučka Martinka, babičce Janě Urbancové z Přerova, blahopřejeme. Zahrejte prosím do Hrochova paní Zdeničce Šínové. Zítra má narozeniny. Milá Zdeničko Šínová, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a boží ochrany. Tak to vám, milá Zdeničko Šínová, přeje také paní Boženka Horničková s Broničkou. Blahopřejeme.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
1: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po 10. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc a písničky Na přání míří teď do Zábřehu. A je s námi paní Emílie. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Zdravím taky všechny i ty, které nikdo nezahraje. A zdravím mé přátele. Paní Lidušku Gotovaldovou do Bravice, pana Oldu Trháka do Nemile a moji sestru Zdenku na severák v Zábřehu. Mějte všichni hezké den, sluníčko nám svítí, buďme veselí, buďme rádi, že teplota se zvyšuje, že je nám příjemně. Všichni se mějte hezky. To přeju všem.
2: Ano, děkujeme za krásné přání. Zítra se nám ty teploty a sluníčko zase trošičku sice zhoupne někam úplně jinam, ale to nevadí, protože třeba bude hezký víkend. Děkujeme moc za pozdravy. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Paní Emilka ze Zábřehu byla s námi. Já přidávám k písničce, která už je připravena hnedle, také další SMS-kové vzkazy. Zahrejte prosím krásnou písničku panu Květoškovi Pytlíčkovi do Senice na Hané. Pozdrav z Olomouce mu posílá Hanka. Zahrejte mu pro zdraví. A pana Květoše Pytlíčka do Senice zdravíme od Hanky. Dobrý den, zahrejte prosím pro paní Lidušku Uchytilovou z Jeseníku. Je to opravdu pohádková babička. Máme ji moc rádi, ráda ji poslouchám. Krásný den všem přeje posluchačka z Rapotína. Tak zdravíme paní Lidušku Uchytilovou do Jeseníku i z Českého rozhlasu. Zahrajte prosím milé mamince Lidušce Gavlasové, která slaví krásné narozeniny. Přejeme hodně zdraví, přeje Oli, Jeňa, Zuzi a celá rodina.

0: písničky na přání hráli Marcela Zmoška a zdravíme paní Milenu z Broumova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače tohoto pěkného rozhlasu olomouckého a zároveň bych chtěla pozdravit ty moje šuplíkáře. A to by byla paní Irenka z Hulína, který přeju hodně síly, aby už tu nemoc překonala. A jestli tam jsou kolem její nejbližší, aby ji vyřídili, že na ní tady všechny ty šuplíkáři myslíme a aby ji to vyřizovali. Děkuji mnohokrát. A dále bych chtěla pozdravit pana Františka z Javorníku. Přeju mu hodně zdraví. Ať taky dá do placu nějakou tu šuplíkářskou písničku, která vždycky potěší. Potom pana Petra z Přerova, ten taky nezapomíná, tak mu za to děkuju. Potom bych chtěla pozdravit pana Jiřího z Litovle, který mi dal zahrát takové to krásné tango. To já úplně miluju. Potom bych chtěla pozdravit pana Laďu, s kterým jsme si už dlouho nevolali. Pana Laďu Stovačova. Pane Laďo, ať jste zdraví, ať vám Kanárci krásně zpívají. Slyšela jsem od vás, že zase přibylo další hejno.
0: Doufejme, že už je to ta stovka, na kterou se chystal pan Laďa. Kanárčí stovka tedy.
1: Tak nakonec ještě neodletělo. Když jich máte tolika. No, zdravím vás a přeju všechno to nejlepší. A také ještě nakonec musím popřát paní Haničce do Moravského Berouna. Paní Haničko, moc vás zdravím. A myslím na vás, jestli jste už trošku na tom líp, taky byste mohla někdy zavolat zase toho mládka, kterého máte tak ráda. Tak já vás všechny zdravím. Ta písnička patří i paní Zorince, který děkuju za vyhledání písničky. A ať jste všichni v pořádku, zdraví. Ať si můžeme pořád takhle veselé a ve zdraví zahrát.
0: Dobře, jak na sebe myslíme. Děkujeme moc za to, paní Mileno, za krásné pozdravy pro všechny, které tady máme v těch našich hudebních vzkazech. A díky, zdravíme také do Broumova. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Mějte se tam moc hezky. Děkujeme i za pěkný výběr písničky. A máme tady ještě další vzkazy, které hned přidám. Zahrejte prosím také do Jeseníku. Je to milé paní Lidušce, jen tak pro radost, pro potěšení. Také zdravíme paní Alenku. Oběma přeji hodně zdraví, štěstí a hezký den, paní Dáša. Zahrejte prosím celé rodině Přidalové a rodině Kulavjakové. Pro radost moc na ně myslím, všem přeji hlavně zdraví a boží požehnání. Štěstí a spokojenost přeje babička z Rybníčka a rodině Ženožičkové přeje paní Přidalová hodně zdraví. Písničku Pro radost a potěšení posíláme na chaloupku na Mírov Marušce Metelkové. Maruško, zdraví vás Liduška.

0: vždyť už jen poprchá.
1: S Ivetou Simonovou hrál a zpíval také orchestr Karla Vlacha, no a samozřejmě samotný Karel Vlach tady v tomto případě. My v tuhle chvíli už míříme ke 13. hodině. Krásné pozdravy a krásné písničky pro tuhle chvíli jsou u konce. Moc díky za to sdílení a za to, že na sebe myslíte a posíláte si tolik podpory. Vnímám to jako hodně vzácné, takže moc za to všichni děkujeme, že jste takhle vlastně propojeni i díky Českému rozhlasu Olomouc. Další kolo písniček na přání Lidovky a Dechovky dnes tady budou opět až po 18. hodině. No ale do té doby třeba za chvilku aktuální zprávy ve 13 a po zprávách povídání Alex Minářové s dnešním hostem. Bude to herečka Monika Tymková. Zora Jižková ještě posílá Franka Sinátru a přeje krásný poslech.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Průměrná mzda v kraji v prvním čtvrtletí vzrostla o více než 8%. Rozsudek v kauze bývalé manažerky lázní v Karlově Studánce padne za měsíc. V Brničku na Šumpersku se můžete setkat s cestovatelem Igorem Brezovarem. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Průměrná mzda v Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,1% na 43 819 korun. Po započtení inflace výdělek reálně vzrostl téměř o 6,5%. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 3 293 korun. Předběžné údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. Průměrná mzda v celém Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně také o 8% a jednu desetinu na 50 282 korun. Případ bývalé vedoucí pracovnice horských lázní Karlova Studánka už projednává bruntálský soud. Rozsudek může padnout za měsíc. Soňa Kellerová čelí podezření, že ovlivnila veřejnou zakázku státního podniku. Z funkce ji tehdejší ředitel lázní odvolal na začátku letošního roku. Bruntálský soudce Vladimír Čermák Českému rozhlasu potvrdil, že už vypovídala většina svědků.
3: Tam jsem vyslechl všechny svědky, kteří byli vyslechnuti v rámci přípravného řízení a pak jsem to hlavně líčení odročil, tam ještě jeden svědek navržený. Bude se pokračovat a pokud je přijde svědek, tak nejspíš tam už bude vyhlášen rozsudek potom toho 1. července.
2: Případ se týká výměny oken v jednom z lázeňských domů. Podle státní zástupkyně obžalovaná ovlivnila pořadí uchazečů. Zájemci si dnes na besedě v Brníčku na Šumpersku můžou poslechnout vyprávění cestovatele, motorkáře a spisovatele Igora Brezovara. Beseda začíná v 17 hodin v kulturním domě. Více sám Igor Brezovar.
4: Jsem právě 3 roky okolo světa, 135 států jsem navštívil, takže bude řeč o tom, a nebo pokud si budou diváci přát, můžu povyprávět o zákulisí, když jsme s hercem Martinem Písaříkem jeli Afriku.
2: Sport. Tenista z Prostějova Jakub Menšík se chystá na semifinálový zápas na Roland Garros. Ten ho čeká zítra od 14.30 s Němcem Zverevem. To ženy hrají už dnes a všechny čtyři zažijí stejně jako Jakub Menšík premiéru v této fázi. Ruska Andrejevová bude hrát proti Ukrajince Kostiukové a Ruska Schneiderová se utká s Polkou Chvalinskou. Úvodní semifinále začne v Paříži už za 2 hodiny.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a postupně má ubývat i oblačnosti. Teploty 15 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12 a povane slabý, proměnlivý nebo jižní vítr, který se bude měnit na mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomalte na silnici 369 v Lipové Lázních u odbočky na Horní Lipovou, na vozovce je rozlitý olej.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si rally a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Moc děkuji, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala dnes rodečka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou?
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, viz Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám, díky bohu, rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, ty by mě si to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, který se určitě taky nebaví.
0: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má součtění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná. Mm-hmm. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku, nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Mm-hmm. Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to je není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobný živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman. Takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevíde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla střet.
0: A nikdo vás na to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím člověk
1: nedá,
0: musí projít.
1: No. Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: A přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecké branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda. Takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu, protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remceli, takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mě to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Pikr vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurz probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože já moderovat tohle. Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší yesman a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jeli jsem úplně jako ranní ptáci, říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byli za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá je oblečený tak. Zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně. Teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větvím.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Mm-hmm. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmara, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. Najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš. A ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval.

0: se sem za Kubou. A vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
1: Happy end.
0: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
1: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok a jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek a je to fakt moc krásný povznášející koncert, takže tak. Všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující, to je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy, milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu, bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Je to, já jako miluju vážnou hudbu, já nějak úplně cítím, že se mi... Jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý rok to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku. A vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě. Ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta, vůbec jako do té vážné hudby. Tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu. A o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně, to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje se text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80! A jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jako, že zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti?
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš tít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, kdy sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
0: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
1: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
0: Takže se také budete vracet.
1: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukán, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
0: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
1: Moc děkuji za pozvání.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Motorová paliva v kraji od minulého týdne výrazně zlevnila. Armáda v Lipníku nad Bečvou postavila speciální polygon. Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na světový šampionát proti Guatemale. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Motorová paliva v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 41,30. Před týdnem byl asi o korunu 80 dražší. O korunu 90 na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 38,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou simuluje terén ve válečných oblastech. Polygon si postavili sami vojáci a podle armády jde o jediné podobné zařízení nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance.
2: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet.
3: Štěpán Konecký je jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek.
2: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
3: Polygon se vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Zájemci se dnes ve Velké kraši na Jesenickou můžou dozvědět aktuální informace o kyberkriminalitě. Besedu tam pořádají v knihovně od 17 hodin. Policejní komisařky budou s návštěvníky mluvit o rizicích na internetu, ochraně osobních údajů nebo o bezpečném nakupování online. Podrobné informace najdou zájemci na webu obce.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Záložník národního týmu Tomáš Souček popisuje, co očekává od posledního utkání před šampionátem.
4: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a postupně má ubývat i oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13 a pované zpočátku slabý jižní, postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 před exitem 308 Hranice ve směru na Ostravu. Srazila se tam dvě osobní auta a uzavřená je dnes silnice 377 z Drahan na Žárovice, a to z důvodu střeleb ve vojenském výcvikovém prostoru Březina. Průjezd je možný jen od 15 hodin do 15.40, od 17 do 17.40. Jinak počítejte s objížďkou přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne přejeme, 4 minuty po 14. hodině. Máme čtvrtek a to znamená, že je toho dnes pro vás opravdu hodně, hodně zajímavého připraveno v našem vysílání. Tak předně na dnešek opět chystáme a také otevřeme rubriku O čem se mluví. Po 17. hodině takový závdavek bude už v 15.30. Dnes se budeme věnovat Lumlovské přehradě a také každoročním problémům s vodou v této nádrži. Lumlovská přehrada se každý rok v létě totiž potýká s přemnoženými sinicemi. V prázdninových měsících často bývá vyhlášen i zákaz koupání. No a my jsme dnes pozvali do našeho vysílání starostku Plumlova Gabrielu Jančíkovou, abychom s ní celou situaci probrali a také nastínili možné cesty do budoucna k řešení tohoto stavu. No, budeme hovořit také o příměstských táborech, to v této hodině ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, a nebudou chybět hřebíky, náš vědomostní kvíz. Tak za chvíli, ať se vám hezky poslouchá, přeje Zora Jižková a těšíme se na vás na telefonu 221 555 444.

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Zdravíme vás, hřebíky Českého rozhlasu Olomouc startují, už jsou čtvrteční a mají datum 4. června. Tak vítejte ve hře, vy, kteří máte chuť získat třeba pěknou knihu. Ta kniha se jmenuje Daruj si lásku, kterou si zasloužíš. Je od nakladatelství Kazda. A je to takový hezký průvodce k sebelásce, k rovnováze, k vnitřní pohodě. To všichni potřebujeme, víte. Tak kniha může být vaše. A pozor, máme tady i čestnou vstupenku na výroční 200. koncert Českého rozhlasu Olomouc živě. Bude to 17. června v letní kině v Olomouci od 17.30. Alibaba, Malina Brothers a jako taková třešinka na dortu Robert Křesťan a druhá tráva vstupenka může být vaše. Máme tady i flešky, tričko dámské s logem Českého rozhlasu, CDčka s hudbou, mluveným slovem. Je toho opravdu hodně, je z čeho vybírat. Ceny vám pak nabídnou podrobně naše děvčata v režii. Takže v tuhle chvíli už pojďme vstoupit do hry. Jako první je na telefonu kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je babi Helena.
2: Paní Helenko, vítáme vás. Tak, pojďme, děkuju. Vrhneme se na otázky. Která to bude?
3: Tak šestka třeba.
2: Otázka číslo 6 se ptá, co je to kvitance, kvitovat kvitance. Je to za A stvrzenka účtenka, nebo za B soukromá hodina u učitele, nebo za C vzdálenost mezi překážkami při sprintu, kvitance.
3: No nevím, víc by se mi líbilo Ačko.
2: Čili stvrzenka účtenka třeba o zaplacení dluhu. Ano, to je kvitance. První bod je doma. Pojďme dál.
3: Pětku.
2: Otázka číslo 5 se ptá, která tenistka byla dlouholetou partnerkou Andreji Hlaváčkové v deblu. O tenisu teď hodně hovoříme, hlavně o pruskyjovském tenistovi Jakubu Menšíkovi a jeho úspěšném tažení na Roland Garros. No, takže ale teď tato otázka. Andrea Hlaváčková, její letitou partnerkou v deblu byla za A Nikola Zdráholová, za B Lucie Hradecká nebo za C Karolína Muchová.
3: Nepamatuji.
2: Nevíte, říkáte, že zkusíte Céčko, Káju Muchovou. A tato zrovna nebyla. Bohužel, byla to Lucie Hradecká. Škoda, škoda, škoda.
3: To je škoda, děkuju.
2: Paní Halenko, nevadí. Těšíme se příště, děkujeme, naschledanou. Míříme teď kam a za kým dobrý den.
4: Dobrý den, zdraví vás Zdena z Holubic.
2: Vítejte, paní Zdeničko, kromě pětky a šestky, je to vaše?
4: 10.
2: Otázka číslo 10. Tak tady se ptám, jakou profesi má postava Galéna v Čapkově dramatu Bílá nemoc. Galén v Bílé nemoci a on byl něco. Buď to byl malíř Galén, nebo za B kuchař Galén, anebo to byl za C doktor Galén.
4: Doktor Galén.
2: A jsme naprosto správně. Tak pojďme dál.
4: 9.
2: Devátá otázka se ptá, kdo založil řád s názvem Tovaryšstvo Ježíšovo. Takže tento řád, Tovaryšstvo Ježíšovo, založil za A Don Bosco, nebo za B Ignác z Loyoli, anebo za C Tomáš Akvinský.
4: Ignác.
2: A řád byl založen roku 1534. Výborně, ano, dobře. Tak a teď do třetice.
4: 8.
2: Otázka číslo 8. Tak ta je naše rozhlasová. Možná, pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že pořad Cymbal a husle, pravidelný úterní pořad od 19. hodiny, pro vás nově připravuje náš nový kolega A je to kdo? Za A Honza Žůrek, za B Jirka Matějů nebo za C Aleš Spurný?
4: Honza Žůrek.
2: I tady jsme správně a naprosto perfektně. A to si zaslouží cenu. Paní Zdeničko, blahopřejeme. Krásná hra.
4: Děkuji moc, potěšilo mě to.
2: Nás také. Pošleme dáreček. Jste dnes úplně první, takže vyberte si dáreček, jaký budete chtít. Máte všechny možnosti k dispozici. Předáme vás do režie a přeji krásný den. Naschledanou.
4: Já vám taky a pak dám vědět, co jsem si vybrala.
2: Dobře, budeme se těšit. Naschledanou. Pokračujeme dál. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak je s námi?
5: Dobrý den, tady je Marcela z Hanušovic.
2: Zdravíme také vás, paní Marcelo, prosím, číslo otázky 1, 2, 3, 4, 7 zbývá.
5: Takže asi začneme o té jedničky.
2: Přesně před 100 lety se narodil Ivo Žídek. Kdo to byl, čemu se ve svém životě věnoval a byl v tom velmi úspěšný? Před 100 lety Ivo Žídek a byl to operní pěvec, nebo za B dostihový závodník, nebo za C automobilový závodník?
5: Já bych zkusila za A.
2: Významný český operní pěvec, tenorista od roku 1948, dlouholetý člen a solista operního souboru Národního divadla v Praze. Ivo Žídek, ano.
5: Tak zkusíme dvojku.
2: Italské písničky jsou v českém éteru dlouhodobě velmi populární. No a zpěvák Drupy s takovým tím známým chraplákem se podílel na písni Setkání, kde byla jeho hudební partnerkou kdo? Petra Janů za A, Iveta Bartošová za B, Hana Zagorová za C.
5: Já si myslím, že to byla Hana Zagorová.
2: Píseň je z počátku 80. let 20. století a hlasově jim to tam velmi slušelo. Tak, a dál?
5: A co tam máme ještě?
2: Ještě
5: trojku?
2: Trojka, ano, 3, 4, 7, takže trojku?
5: No, tak můžeme trojku.
2: Můžeme trojku. Dobře, tak sledovala jste letošní mistrovství světa v hokeji? Skončilo v neděli.
5: No, tak jako neúplně detailně jsem tam nějaký úryvek.
2: Ale víte, že se odehrálo, víte?
5: Ano,
2: víte,
5: ano.
2: Že bylo. Já se ptám, to je třetí otázka, otázka číslo 3, v jaké zemi se hrálo to letošní mistrovství světa v hokeji? Takže hrálo se buď za A v Dánsku, nebo za B v Německu, nebo za C ve Švýcarsku?
5: Já si myslím, že to bylo za C ve Švýcarsku.
2: V Curychu a Freiburgu a je to přesně tak. Výborně. Krásná hra. A máme tady další výherkyní. Marcelu z Hanušovicka. Paní Marcelo, šlo vám to báječně. Blahopřejeme.
5: No, děkuji moc.
2: Předám vás do režie. Naschledanou.
5: Naschledanou.
2: A nám v tuhle chvíli zůstávají už jenom dvě soutěžní otázky a to znamená, že nám postupují do dalšího kola, třeba na zítřek. Tak můžete i zítra soutěžit hřebíky Českého rozhlasu Olomouc.
6: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
1: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: Petr Hapka v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc a jedeme na tábory, nebo teda alespoň můžeme se nachystat. S prázdninami se totiž blíží i sezona táborů, třeba těch, které nabízí Léto dětí pořádané Akademik Sport Centrem Univerzity Palackého v Olomouci. Rodiče s dětmi letos mohou vybírat z více než stovky příměstských táborů, od sportovních přes herecké až po ty na farmě se zvířaty. Nechybí ani pobytový tábor zaměřený na lukostřelbu. Na přihlašování navíc stále není pozdě.
1: Příměstské tábory děláme skoro 30 let, takže Léto dětí má svou tradici. Zájem dětí i rodičů je srovnatelný, ovšem trochu nám to komplikuje místo konání, protože díky rekonstrukci sportovní haly nemáme takové zázemí, jaké bychom si představovali.
2: Říká Martina Štanclová z Akademik Sport Centra Univerzity Palackého v Olomouci. Kam se tedy to zázemí přesune?
1: Zůstáváme v areálu kolejí Amens na Šmeralkách, kde po loňském využití bývalého úklubu, který se momentálně také rekonstruuje. Využijeme koleje Bedřicha Václavka pro děti 6 až 14 let, kde to máme rozdělené na Léto dětí a Léto teenagerů. A nově máme pro mrňousky domluvenou tělocvičnu a celé zázemí speciálně vedle na Střední průmyslové škole Stranické, která je hnedka naproti na třídě 17. listopadu.
2: Vy těch táborů nabízíte desítky, které z nich jsou nejvíce žádané?
1: Nejvíc oblíbený v té kategorii 6 až 10 let rozhodně byl Minecraft, na který už se nepřihlásíte, protože během půl hodiny po spuštění přihlášek byl obsazen. Dalším oblíbeným jsou určitě tábory s koňmi, které máme na farmě v Hostkovicích. Celkově bych řekla, že máme tu nabídku hodně různorodou právě tím, že máme pokryté věkové skupiny 3 až 5 let, což je Mrňouskov, který je primárně zaměřen pohádkově. Nejoblíbenější témata tradičně Tlapková patrola, Stitch, ale letos třeba i Piráti. Pro děti 6 až 10 let jsou taneční tábory, gymnastické tábory, samozřejmě také zaměřené na pohádky, takže oblíbený Harry Potter. Potom pro ty starší jsou to převážně opět taneční, ale máme i třeba kanoistiku a rafting, která musí zůstávat tady v té lokalitě, protože řeku máme za loděnicí.
2: Jak těžké je pro vás zajistit dostatek vedoucích? Saháte právě třeba do řad studentů Univerzity Palackého?
1: Rozhodně. Oblíbené jsou samozřejmě vedoucí z pedagogické fakulty a i z fakulty tělesné kultury. A potom doplňujeme stavy právě od 16 let instruktory, kteří pomáhají vedoucím tím 18 letým a ty se nám hlásí z různých škol a z různých

0: Dne 7. července, skončí pak až 28. srpna. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
2: Tady je Český rozhlas Olomouc. Za chvíli budeme cestovat, k tomu nám bude na cestu svítit sluníčko, alespoň tady na Olomoucku, snad i u vás. A kamže se to vydáme? S Mirkem Kobzou na Šumpersko do obce Klopina. Víte, že kdysi se po okolí Klopiny proháněli mamuti a další pravěká zvířata. I o tom budeme mluvit za chvíli. Teď posíláme turbo.

0: přímo z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My teď zamíříme na Šumpersko. A proč ne vlastně hned několikrát? Třeba i v nějakých zajímavých pozvánkách na víkend a také už na pátek, kterých je opět z celého Olomouckého kraje skutečně hodně. No a třeba taková loštická synagoga, ta vás v pátek zve v 18 hodin na vernisáž výstavy fotografa, pedagoga, filmového dokumentaristy a kurátora Vladimíra Janka. Představí soubor Obrazy z geta. Třetí ročník městských slavností Šumný Šumperk zve o víkendu do centra Šumperka. Samozřejmě celá ta akce startuje už dnes, takže i zítra si Šumný Šumperk i o víkendu můžete krásně užívat. No a třeba ze Šumperska ještě jeden tip. Sobota 6. června přinese do kostela svatého Bartoloměje v Zábřehu výjimečný hudební zážitek v podobě Mozartova Requiem, které od 17 hodin zazní v podání komorního orchestru Jaroslava Kociana, pěveckého sboru Gaudeamus Brno a čtveřice špičkových solistů. Tak nezapomeňte, kostel svatého Bartoloměje, Zábřeh, je to sobota 17. hodina. No a na Šumpersko se vydal také náš kolega Mirek Kobza. V Klopině na Šumpersku nenajdeme sice mnoho památek na dobu minulou, tamní historie je ale opravdu zajímavá a hlavně dlouhá. Lidé tam patrně žili už v dobách, kdy se po okolí proháněli třeba mamuti.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Klopina na Usovsku patří mezi větší obce položené v údolí potoka Doubravka, přímo pod masívem památné hory Bradlo. Obec patří mezi osady s intenzivně zemědělsky využívaným okolím a dodnes tady najdeme spoustu sadů. Archeologické nálezy potvrzují v tomto kraji návštěvy lovců již ve starší době kamenné. Asi 6000 let před Kristem si zde pak postavili osady také první zemědělci. Jedna z nich stála pod Holubicí, další na severním okraji obce. Lidé se sem pak s přestávkami vracejí až do doby slovanského osídlení. První písemná zmínka o Klopině pochází údajně z roku 1335, kdy tato vesnice patřila k sousednímu Usovskému hradu. Jiní historikové tuto zprávu řadí až do roku 1366. Zajímavé je i jméno obce, které se doposud jazykovědcům nepodařilo objasnit. Buď se Klopina jmenuje podle svého zakladatele, nebo podle slova klopidi či obklopovati, a ještě méně pravděpodobně pak jméno získané podle klopačky, drtící vytěženou železnou rudu, neboť těžba je tady zaznamenána jen krátce, a to v 19. století. A aby to vůbec nebylo jednoduché, starší lidé ještě dnes používají i pomnožný název v Klopinách. K nejstarším dějinám obce je zajímavé sledovat na dolním konci dodnes částečně dochované budovy bývalého dvora. Existoval už od 16. století a podle některých hypotéz možná ještě dříve. Snad byl postaven na místě zaniklé vsi Střítež, která je doložena v několika zmínkách ze století 15. Po většinu času patřila Klopina pod správu Úsovské vrchnosti. Spolu s Úsovem se dostává již roku 1597 sňatkem do majetku rodu Lichtenštejnů. 30letá válka a s ní spojené drancování Švédů znamenaly pro Klopinu mnohé útrapy, ze kterých se však ale velmi brzy zpamatovala, protože podle lánového rejstříku z roku 1677 zde tehdy už žilo 19 usedlíků a existovaly zde jen 3 pusté domy. Škola v Klopině je uváděna už k roku 1789. V roce 1834 zde erár sečetl 451 obyvatel a tento počet se moc výrazně neměnil. V Klopině žila i menší německy mluvící komunita, která však zanikla po druhé světové válce. Ve 30. letech 19. století se směrem k polici dolovala železná ruda, avšak jak bylo řečeno, těžba neměla dlouhého trvání. Po roce 1848 pak byla obec připojena k zábřežskému politickému a soudnímu okresu v Mohelnici. Pozemky dvorského lichtenštejnského velkostatku byly v roce 1918 z části rozparcelovány mezi drobné majitele. Ve vesnici stávala nedaleko místní školy menší kaple. Byla zbořena v roce 1966. Po vzniku republiky zde mnoho lidí odešlo od katolické církve, českobratrské církvi evangelické. Po válce se tvář obce výrazně proměnila. Staré zemědělské usedlosti byly přestavěny na nové, domy postupně mizely a s nimi i některé drobné památky. V roce 1960 pak byla k obci připojena i sousední Veleboř. Po roce 1948 došlo ke kolektivizaci zemědělské produkce a obec se postupně stala sídlem velkého agrokombinátu s dnešním názvem Úsovsko. Na jeho produkci pak byla později navázána i průmyslová výroba, například cereálních tyčinek a dalších produktů. Klopině dnes vévodí co do zajímavých staveb zejména sídlo zemědělské společnosti. Jeho historickou část tvoří někdejší výstavný Vachutkův statek. Nad vesnicí pak najdeme koupaliště v létě provozované jako přírodní nádrž a zajímavým místem je zdejší minimuzeum v budově bývalé školy, představující nejen historii obce, ale i tradice lidové výroby a zvyků Klopiny a okolí. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Klopiny, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka Uhelná Sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Jo, ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Kamiony dál neprojedou po části průtahu Olomoucí. V Přerově začíná výstava věnovaná americkému dobrodruhovi Buffalo Billovi. Česká halová mistryně světa Manuel poběží na diamantové lize v Římě. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hejtmanství společně s olomouckým magistrátem zachovají omezení průjezdu nákladních aut nad 12 tun částí města. Ta se měla vrátit na průtah v ulicích Ferstrova, Albertova a Pražská po dokončení dálničního obchvatu. Kraj si část komunikace převzal do vlastnictví, převedl na druhou třídu a mohl tak průjezd kamionů dál omezit. Doplňuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
6: Části frekventovaného průtahu platí zákaz od roku 2009. Po dokončení dálničního obchvatu měl být zrušený. Město s tím nesouhlasilo a podalo námitku. Návrat nákladních automobilů by totiž znamenal víc hluku a prašnosti, na což upozorňovala i řada obyvatel v této části města.
5: 17 let vězení dnes uložil krajský soud 19-letému Martinu Vítkovi za vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. K vraždě došlo už loni v září. Mladík muže bodl nožem do krku v bývalém kravíně, kde přebývali bezdomovci. Podle kriminalistů si vše detailně dopředu připravoval. Znalci u něj shledali hrubou patologii osobnosti. Rozsudek není pravomocný. Muzeum Komenského v Přerově v 17 hodin zahájí vernisáží novou výstavu nazvanou Legenda divokého západu Buffalo Bill. Připomíná návštěvu tohoto amerického dobrodruha ve městě v srpnu 1906. Přerov navštívil v rámci turné své westernové show. Kurátor Zdeněk Šenk návštěvníkům nabízí dobové fotografie, knihy a historické dokumenty.
7: Součástí vystoupení byl takový malý zlatý hřeb a tím byla nejstarší rekonstrukce legendární bitvy u Little Bighorn. Je to přesně letos 150 let, kdy se v červnu roku 1876 ona bitva poblíž řeky Little Bighorn odehrála.
1: Sport.
5: Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na diamantové lize v Římě.
8: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
5: Ženská čtyřstovka odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut. A na olympijském stadionu budou závodit i další tři Češi. Oštěpař Jakub Vadlejch, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela.
1: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a postupně má ubývat i oblačnosti. Teploty je 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. A povane zpočátku slabý jižní postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Zdržíte se na dálnici D35 na kilometru 258 před příkazy ve směru na Mohelnici. Je tam neprůjezdný pravý pruh, ve kterém stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme čtvrtek, to znamená, že nás dnes čeká rubrika O čem se mluví. Po 17. hodině budeme se věnovat plumlovu, plumlovské přehradě a také kvalitě vody v této přehradě. Vy, kteří tam někdy jezdíte, nebo tam bydlíte, anebo se tam chcete jet vykoupat, pak víte, že v létě bývají sinice na plumlově opravdu velkým problémem. Tak se trošku na ten obraz celé plumlovské přehrady podíváme podrobně a řekneme si se starostkou Plumlova Gabrielu Jančíkovou, co s tím. Takový úvod si uděláme už v této části s naší reportérkou, kde shrneme jednu debatu, která se teď nedávno s občany a odborníky na vodu a na povodí v Plumlově odehrávala. No a ještě předtím, a to už za chvíli, se podíváme do starého města pod Sněžníkem. Více než stovka studentek a studentů virtuální univerzity třetího věku se sešla v úterý ve starém městě na závěrečném semináři k zakončení letního semestru. My jsme byli s mikrofonem u toho a vše jsme natočili do reportáže. Tak za chvíli.

0: Závěrečný seminář letního semestru Virtuální univerzity třetího věku se konal v úterý v kulturním domě ve Starém městě pod Sněžníkem. Více než 100 studentů nejen ze Šumperska, ale třeba i z Olomoucka či Pelhřimovska přijela tentokrát osobně na setkání a slavnostní akt předávání ocenění. Virtuální univerzitu třetího věku zastřešuje už několik let provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze a její zástupkyně Hanu Balzerovou jsme poprosili o zhodnocení celé akce.
1: My vždycky vybíráme místa tak, aby to bylo zajímavé pro další posluchače, aby se mohli vlastně přijet. Bylo to vlastně na základě jednání s tutorkou konzultačního střediska Staré město, s paní doktorkou Janouškovou, a dohodli jsme se, že tady je prostor vhodný pro pořádání tohoto semináře a že jsou ochotní ho zorganizovat, za což jsme moc rádi.
2: Měli jsme tady plný sál, nejenom tady ze Šumperského okresu, ale jsou tady lidé z Pelhřimovska, jsou tady lidé i z dalších míst. Je to běžné.
1: Občas jezdí i víc, máme třeba semináře, které mají okolo 200. 300 lidí, ale zase záleží na té kapacitě toho daného sálu. Určitě jezdí a občas jezdí i opravdu napříč celou republikou, že si udělají výlet vlastně. A některá střediska naopak jezdí po těch bližších lokacích, aby to neměla zas daleko, takže záleží vždycky na tom každém konzultačním středisku, co je pro něj výhodnější.
2: Když se podíváme na počet posluchačů, vy jste tady zmiňovali, že vlastně neustále roste. Trošku mě vyděsilo, že tady počet žen je téměř desetinásobný než počet mužů. Je to tradice.
1: Myslím, že obecně na univerzitách třetího věku studuje daleko více žen než mužů, ale je pravda, že když to porovnáme s prezenčními formami, tak u té virtuální je to ještě trošičku markantnější rozdíl. Vlastně, co se týče procent, tak je to 87% žen ku 13% mužů.
2: Na druhou stranu mě překvapilo, že nejstarším vaším posluchačem je muž a že má přes 100 let.
1: Ano, to je pravda. My si vždycky říkáme, že to je možná tím, že ty dámy o toho muže jako pečují, ty manželky, a nutno říct, že pan Chalupa má o 40 let mladší manželku, takže je to také asi její zásluha.
2: Pojďme k tomu, co nabízí Virtuální univerzita třetího věku. V čem se u vás můžu vzdělávat?
1: Ona je to vlastně kombinace toho, že studujete přes počítač, ale zároveň chodíte právě do toho konzultačního střediska na společné přednášky, aby tam byl i ten sociální aspekt. Vybrat si vlastně naši posluchači mohou vlastně z těch konzultačních středisek ve svém okolí, a to každé konzultační středisko každý semestr nabízí jeden nebo dva kurzy, které pak nabízí i těm svým posluchačům. No a vybrat si mohou z takových témat, jako je třeba dějiny oděvní kultury, Santýny, včelařství, pozoruhodný svět hub. Máme opravdu širokou škálu kurzů díky tomu, že spolupracujeme s pedagogy z různých univerzit.
2: No. Já tady mám studentky vlastně přímo ze Starého města. Tak jak se vám studuje Virtuální univerzita třetího věku?
3: No, paráda. Bezvadní, jsme spokojeni.
2: Můžu se zeptat, co jste si vybrala třeba za ten obor na tento semestr?
3: Šlechta.
2: Já musím říct, že jsem byl překvapený, kolik vás studuje, kolik je. Přibýváte nebo jak se dáváte vlastně dohromady?
3: Přibýváme.
4: No právě, že když někoho potkáme a známe se, tak to nabídne, jestli se k nám nechcou přidat. My jsme takhle spolu začínali a byli tady jenom 4.
5: Ano.
4: A přidali, a takhle nás oslovila jedna z taky studentka, která nás nalákala, že si to máme jít zkusit. Jsme tam 10 let už.
2: Tutorka Staroměstského konzultačního střediska Virtuální univerzity třetího věku Iva Janoušková, vy jste to tady měla dneska všechno na povel. Myslím si, že se lidé úžasně baví a hlavně, jak jsem zpovídal vaše studentky tady, tak ty byly úplně nadšené.
6: Já věřím tomu, že jsou nadšené, a přesně proto, že oni jsou ty, kteří do toho vložili spoustu energie, aby se to tady uskutečnilo. Bez jejich souhlasu by to vůbec nešlo.
2: Studium v pokročilém věku je nejenom vlastně otázka nějakého vzdělávání, ale je to sociální setkávání, je to všechno, konec konců dámy mi to tady prozradili, že si chodí popovídat. Jak to třeba působí na vás? Je to výrazně jiné, než třeba na té vysoké škole člověk učil?
6: Určitě. Na univerzitě je přirozená směs lidských nátur. Jsou tam studenti, kteří jsou výjimečně inteligentní, výjimečně pilní, jsou tam studenti, kteří jsou samozřejmě líní, pak jsou tam studenti, kteří jsou jenom horko těžko natchnutelní pro studium, které si vybrali jenom z jakéhosi pocitu, že potřebují diplom nebo písmenka před jménem, ale tady tihle studenti mají něco navíc. Oni za prvý všichni chcou. Oni ví, co chcou a proč to chcou, a oni mají neuvěřitelný tah na bránu. Spoustu energie a hrozně velkou ochotu dělat zároveň věci pro druhé. A to je přesně ta přidaná hodnota toho vzdělávání třetího věku. Jsou naprosto nezbytnou součástí života ve Starém městě. No?
2: Ze Starého města Mirek Kobza, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: zdravím všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
4: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je s vámi Český rozhlas Olomouc. Máme čtvrtek a proto také dnes otevřeme rubriku O čem se mluví. Uděláme si za malou chvíli takový úvod do dnešního tématu a tím je Plumlovská přehrada, která se každoročně v létě potýká s přemnoženými synicemi. No a podle vodohospodářů za to může teplé počasí a méně dešťů, tedy klimatická změna, jenže svůj velký podíl mají také okolní obce. Více vám k tomu povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Zelená voda a zákaz koupání. Plumlovskou přehradu na Prostějovsku každoročně trápí přemnožené sinice. A to přesto, že nádrž před několika lety prošla nákladnou obnovou. Podle vodohospodářů má na stavu vody podíl klimatická změna. Problémem je ale i to, že některé obce v okolí stále nemají čistírny odpadních vod. Téma probereme dnes v rubrice O čem se mluví, ale v tuhle chvíli také s naší reportérkou Sabinou Millerovou. Vítej. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak je to tedy s Plumlovskou přehradou? Můžeš připomenout její obnovu?
1: Povodí Moravy začalo s čištěním Plumlovské přehrady v roce 2009, kdy začalo postupně upouštět vodu. Vodohospodáři pak několik let těžili ze dna přehrady sedimenty, které jsou živnou půdou pro sinice. Když připomenu některá čísla, tak do čištění dna a oprav hráze investovalo Povodí Moravy zhruba 270 milionů korun. Odtěžilo kolem 200 tisíc metrů krychlových sedimentů. A také vodohospodáři nainstalovali na přítocích takzvaná srážidla fosforu, která pomáhají likvidovat fosfor a ten právě sní. Živí.
0: I přes tato opatření se ale přehrada každý rok potýká se zhoršenou kvalitou vody. Proč?
1: To se zástupci vodohospodářů snažili vysvětlit obyvatelům okolních obcí na speciální besedě, kterou uspořádali v Plumlově. Dorazil na ní třeba i pan Radek, který zaspomínal na časy, kdy podle něj do okolí přehrady jezdili tisíce rekreantů.
2: Plné lidi, teď tam není nikdo. Se podívej, přijďte, kempy prázdný, tady nikdo není. Plumlovské kem, na vrchu, všechno je prázdné. Plumlovská přehrada, vlastně nejenom ona, všechny ty vody jsou tady ztraceny, si myslím. Červen a konec. Fakt ty kempy jsou tady úplně prázdné, myslím to. Je to smutný, no. Já tady žiju 70 let, já si pamatuju přehradu krásnou, čistou, plno lidí. Kempy byly plný, tady byly.

0: 20%, tak dneska je to polovina, 20%, ale máme dílčí povodí, jako je to třeba i tady, ještě méně.
1: Problémem jsou také přívalové srážky, které do přehrady nárazově spláchnou všechny nečistoty z kanalizací a také lidská činnost.
2: Je tedy něco, co můžou ovlivnit samotní obyvatelé okolních obcí?
1: Podle Antonína Tůmy taková opatření existují a může je udělat každá domácnost, jak to popsal na besedě.
0: My stále více používáme fosfátových tablet, domíček, fosfátových prášků, pereme několikrát denně, umýváme čistý sklenice a jsme přesvědčeni o tom, že to by to chtělo větší osvětu, aby si lidé uvědomili, jak svým chováním to životní prostředí zatěžují a že to je neuměrný a že ta příroda to není schopna zvládnout. To znamená zamyslet se nad tím, jestli doopravdy celý kelímek prášku musím dát na tu pračku, když ji mám poloprázdnou, anebo jestli do myčky dám dvě čisté skleničky od minerálky a snížit ten zdroj přímo tam, kde ten fosfor je produkovaný.
1: Zásadní podle něj je, aby se do přehrady dostávalo co nejméně znečištěné vody. Z 9 obcí v okolí přehrady má podle něj čistírnu odpadních vod zatím jen 5. Je ale potřeba také říct, že starostové okolních obcí se pravidelně schází a problémy podle Tůmy řeší. Přispívají také na provoz srážidel fosforu a některé obce plánují kanalizaci dobudovat.
2: My jsme právě starosty obcí také oslovili a starostku Plumlova Gabrielu Jančíkovou dnes přivítáme po 17. hodině také v rubrice O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc, tedy téma Plumlovská přehrada a přemnožené synice. Teď s námi byla ve studiu naše kolegyně Sabina Millerová. Díky, hezký den.
1: Hezký den.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po 10. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková dospívala v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. A teď jedna otázka na vás, naše milé posluchače, všechny vás zdravíme a ptám se, věděli jste, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny až v Karlových Varech? Víc nám o tom v rubrice, co v učebnicích nebylo. Právě teď řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jaká je průměrná mzda v Olomouckém kraji a jak celostátně? No taky o tom se dozvíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty v 16 hodin čeká vás také předpověď počasí, pohled na silnice a pak humoriáda s Marií Tomsovou. A po 17. o čem se mluví dnes na téma

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průměrná mzda v kraji v prvním čtvrtletí vzrostla o více než 8%. Rozsudek v kauze bývalé manažerky lázní v Karlově Studánce padne za měsíc. Prostějov podpoří z participativního rozpočtu veřejné ohniště a rozšíření hřišť. Zítra čekáme velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Průměrná mzda v Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,1% na 43 819 korun. Po započtení inflace výdělek reálně vzrostl téměř o 6,5%. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 3 293 korun. Předběžné údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. Průměrná mzda v celém Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně také o 8% a jednu desetinu na 50 282 korun. Rozsudek v kauze bývalé vedoucí pracovnice horských lázní Karlova Studánka může padnout už za měsíc. Českému rozhlasu to potvrdil bruntálský soudce, který případ řeší. Kauza souvisí s výměnou oken v jednom z lázeňských objektů. Podle obžaloby Soňa Kellerová ovlivnila zakázku, u které vítěz tendru odstoupil. Obžalovaná jakékoliv provinění odmítá. Soud už vyslechl většinu svědků, upřesnila bruntálská státní zástupkyně Zuzana Ševčíková.
2: Obžaloba v této věci byla podána dne 7.4.2026 pro zločin zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. V současné době probíhá hlavní líčení.
0: Prostějované už znají vítězné projekty v participativním rozpočtu. Díky hlasování se dočkají rozšíření disk golfového hřiště v Kolářových sadech, vybudování veřejného ohniště Chutěbory, modernizace dětského hřiště v Krasicích a rozšíření venkovních dřevěných hracích prvků pro děti v biokoridoru Hloučela. Sdělil to primátor František Jura za ANO. Radnice na tyto investiční akce poskytne 3 miliony korun.
1: Sport.
0: Volejbalová reprezentace žen podlehla Polsku 0-3. Na aktuálním turnaji Ligy národů v Číně si tak po úvodní výhře nad domácím týmem připsali české hráčky první prohru, i proto, že v zápase udělali řadu chyb na servisu. Zkušená Helena Grozer vysvětluje, že Polky byly favoritkami a Češky museli podávat na riziko.
3: My jsme věděli, že musíme riskovat, včera nám to vyšlo, dneska jsme riskovali znova a možná s trošku únavou, možná s trošku některé věci nám nevycházely a bohužel Polky dobře přehrávali a my tím pádem i trošku víc kazili, protože jsme se to snažili otáčet.
0: Zítra budou Češky hrát v Nankingu s Belgičankami.
1: Počasí.
0: Pátek čekáme v Olomouckém kraji velkou oblačnost a od západu postupně déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. A povane zpočátku slabý jižní, postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 za exitem 311 Bělotín ve směru na Brno. Došlo tam k nehodě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
5: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
4: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
5: to
4: řada
5: jsem zvědavá.
4: Jestli to budeš vědět.
5: No.
1: Humoriáda.

0: vysíláme s vámi a vysílat budeme Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miroslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miroslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů, od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytídání.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirén.
4: A vyjížděj.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha. Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznám. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvaž kafe.
4: Ano. Nesmí se říct, uvaž mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, že použili Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy?
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat. Ale já mám takový recept na manželství, zkrátku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takové, to je hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, to ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: nefunguje u vás? Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože
0: tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano, tak si koupil nové žehlící prkno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, sobě, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sadna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme do Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo.
6: Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zedník vás, Patriko, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujeme.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuze zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe?
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutnělej, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie, žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je trapné.
8: A vy pro něj nic nemáte, že? Byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, že jo.
2: Musela uvádět ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často a navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriády, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900. Zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A. češtinu a výtvarnou výchovu. Za B. matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
6: Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština, výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybrala taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost. Ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek. Nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte se hezky.
2: Děkujeme moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, to další zase zítra. Budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné. Ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písničku a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nep knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová, kdo s námi bude z toho archivu, kdo zazní, koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet, protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odskoj se dal ve Francii a jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ti malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se měli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý. A má někde farmu, zrovna jsem nedávno o něm čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věty, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No a tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, když vás to stojí šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, a člověk tu práci musí mít rád, když něčemu ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vyděšené oši asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekneš, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho. Ano. Jo.
2: Takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni

0: šátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
0: ne, jste nestalo. Třeba,
1: vždycky jste se sjeli všichni.
0: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
0: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost, a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
2: tak
0: já se omlouvám.
2: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
0: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
2: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
0: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já. Vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem slíbil, tedy Marcela z Moška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište, 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jako ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko. Dobře. A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátorem pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Zahlasujem.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučeš. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely. Takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl jomo, a jo. A Voskovec do toho vymýsil, říkal oma, a jomoňo, a ue. A Kanada Lee zase odpověděl oňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe my tři nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se oňo. No já jsem odpověděl, jo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo spoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
4: tomu dělalo velmi
2: dobře. Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty
4: hlasatele.
2: No, hlasatele.
4: Potom ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až po letech tady
4: ano,
2: u nás rozhlase. Jo?
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře Zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky, já jdu až Přeloučce. Já, no do Tanvádu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozně. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát...
5: Jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, takže to zlepe se, ale já musím, to se nedá, nezlepe se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam
5: no,
4: nahoru?
5: No nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, že to tam vždycky bylo, no, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbral. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to snad nestihnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihla, jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježiš, mala, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, aby si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl, taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu, a on vám třeba, on v ní bundě spí, to si představte, a já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá na úplně podcast na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hity. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to, no jo, jak tam jeme, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo, já to jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec, teda Ježiš, to vám řeknu, ten taky tak vždycky čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš, a mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že já si povídám, no, co pak to čtete, tohleto, co to máte za knížku, tohleto, co pak to je tohle?
6: Paní, já bych...
4: Já bych, to říká taky moje zna, no, já bych a nic nakonec, nábych, že jo, no jo.
6: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesnice, pak to jste pěkný o tohleto, co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že jo, každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet, a máte pravdu, já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo, a ještě, že tu je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžu taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, já to jste mi připravil, takhle víte, jak se na mě kouká, nebo štík Arnoš, takhle se kouká,
6: prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes,
6: ale... Prosím, paní,
4: ne, prostě, co byste prosil, mě každý prosí, Ježi.
6: Já vás neposlouchám, paní. No, tak, já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete, to by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
6: Ale to vás určitě nebude
4: zajímat. Ale bude mě to, mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co máte za knížku, co to čtete pěknýho?
6: Agáta Christie.
4: To snad vám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? No, to jak se to jmenuje? No. Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14 dní, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
6: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože... Vidět, no, to není možné, jak jste říkala, kdo byl...
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
6: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl, za to se převlékla stará Morrisová. Prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má, no to víte, ale to byste nevěřili,
6: no, já jsem... No tak teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ne, tak na to, ježišmane, co děláte, se rozkilujete.
1: Úžasná dvojice udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová, děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji Patriku, přeji vám krásné slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Motorová paliva v kraji od minulého týdne výrazně zlevnila. V Olomoucké vědecké knihovně začal unikátní výzkum středověkých rukopisů. Čeští fotbalisté se v generálce na mistrovství světa utkají s Guatemalou. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Motorová paliva v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 41,30. Před týdnem byl asi o korunu a 80 haléřů dražší. O korunu 90 na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 38,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Dělníci se pustí do oprav tří silnic v Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Ty poškodili povodně na podzim roku 2024 a silničáři je poté opravili pouze provizorně. Rekonstrukce bude stát přes 8 milionů korun. Práce by dělníci podle nezávislého starosty Radomíra Neugebauera měli dokončit do konce léta.
3: Jsou to dokonce tři části v rámci obce. Jedná se o komunikace v horní části obce, které dá se říct na sebe navazují. Jedna část je konkrétně tady u obecního úřadu. Jsou to takové krizové úseky, které sice průjezdné jsou, ale z důvodu právě složitosti bylo přistoupeno k tomu, aby byly prioritně vyřešeny.
2: Chemici a historici z Univerzity Palackého a Akademie věd dělají kompletní výzkum iluminací vybraných středověkých rukopisů ze sbírek Olomoucké vědecké knihovny. Provádí je moderními, neinvazními metodami, tedy bez rizika poškození vzácných děl z 11. až 14. století. Podle ředitelky Olomoucké vědecké knihovny Ivety Čulpíkové se jedná o první výzkum tohoto druhu v České republice.
4: K takovému komplexnímu zkoumání je to poprvé. My si o to slibujeme, že nám to přinese poznání, z čeho jsou tyto ornamenty a vůbec ty materiály těch vzácných rukopisů. Mají k dispozici jak graduál loutský, tak Bibli boskovickou, Bibli olomouckou. Jsou to ty naše čtyři významné kulturní památky, které tu máme a ty zkoumají.
1: Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
5: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme toho hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi větší minutáž pro ty hráči, který právě s Kosovem nehráli.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehaňky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a postupně má ubývat i oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13 a povane zpočátku slabý jižní postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 na 286. kilometru u Daskabátu ve směru na Ostravu. U krajnice stojí porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Také dnes s Tomášem Kedziorem. O čem uslyšíte? Kvalita vody v Plumlovské přehradě, to je hlavní téma dnešního vydání, především rubriky O čem se mluví, kterou budeme vysílat přesně v 17:30. Vydáme se také na svahy u pradědu. Opět se tam vrátili ovce, pomáhají chránit tamní alpínské trávníky a bude i předpověď počasí. To je dnešní nabídka. Přeji dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
6: Zítra má.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Průměrná mzda v Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,1% na 43 819 korun. Po započtení inflace výdělek reálně vzrostl téměř o 6,5%. Předběžné údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. Hejtmanství společně s olomouckým magistrátem zachovají omezení průjezdu nákladních aut nad 12 tun částí města. Ta se měla vrátit na průtah v ulicích Ferstrova, Albertova a Pražská po dokončení dálničního obchvatu. Kraj si ale část komunikace převzal do vlastnictví, převedl na druhou třídu a mohl tak průjezd kamionů znovu omezit. Důvody vysvětluje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Návrat nákladních automobilů by totiž znamenal víc hluku a prašnosti, na což upozorňovala i řada obyvatel v této části města.
2: 17 let vězení dnes uložil krajský soud 19-letému Martinu Vítkovi za vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. K vraždě došlo loni v září. Mladík muže bodl nožem do krku v bývalém Kravíně, kde přebývali bezdomovci. Znalci u něj shledali hrubou patologii osobnosti. Rozsudek není pravomocný. S uzavírkami musí ode dneška do nedělního večera počítat řidiči v centru Šternberka, konkrétně v ulicích Dvorská a Barvířská a taky na parkovišti u sportovní haly Ekce Homo. Důvodem jsou automobilové závody. Další omezení přibudou zítra a v sobotu, řekla to mluvčí radnice Irena Černocká. Dělníci v Lipové Lázních v těchto dnech dokončují výstavbu nového zázemí pro kulturní a společenské akce. Je za domem s pečovatelskou službou, kde obec akce pořádá. Stávající zázemí bylo nevyhovující. Podle nezávislého starosty Vladimíra Šantrůčka obec za výstavbu zaplatí více než 3 miliony korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Nejprve se ohlédneme za dnešním dnem, pak se podíváme na počasí v noci a zítra. To všechno s meteoroložkou Evou Richtarikovou. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaký byl ten dnešek? Ráno začal, řekl bych, i deštěm a mlhami, leckde v Olomouckém kraji.
2: Je to tak, ještě ráno bylo s velkou oblačností a také ještě doznívajícíma srážkama. Za nich se potom vytvořily i mlhy, ale ty se během dopoledních hodin rozpustily a den tak byl většinou slunečný a nyní už se nad území Olomouckého kraje nasune oblačnost související se studenou frontou, která nás bude přecházet v tom následujícím dni. A tak už je zase oblačnosti více, i když jen vysoké, přes které prosvítá slunce. Teploty dnes vystoupaly na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách se pohybovaly kolem 15 stupňů Celsia, no a foukal většinou slabý, místy mírný jižní vítr rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Bude takový pěkný a teplý i večer a noc na zítřek?
2: Večer bude už trošičku z více oblačnosti, jak už jsem naznačila, nasouvá se k nám frontální oblačnost, takže tam očekáváme oblačno, ale srážky čekáme až během zítřejšího dne, takže večer bude příjemný, v noci postupně až zataženo a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia, povane slabý jihovýchodní až jižní vítr, rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: No a zbývá nám počasí zítra.
2: A během zítřejšího dne už opět počítáme s tím, že zaprší, očekáváme přechod studené fronty, takže hodně oblačnosti a od západu během dne na většině území čekejme déšť anebo přehánky. K večeru potom budou srážky ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Teploty už ale během zítřka budou jen mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni a vítr povane zpočátku slabý jižní, postupně se bude měnit na mírný západní, severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a k večeru opět se slábne.
1: Meteoroložka Eva Richteriková předpovídala počasí na noc, zítřek a to další si necháme zase na příště.
0: Český rozhlas Olomouc,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Zelená voda a zákaz koupání. Plumlovskou přehradu každoročně trápí přemnožené senice. A to přesto, že nádrž před několika lety prošla nákladnou obnovou. Podle vodhospodářů má na stavu vody podíl klimatická změna. Problémem ale je i to, že některé obce v okolí stále nemají čistírny odpadních vod. Jak to tedy s Plumlovskou přehradou je, dozvíme se právě teď od reportérky Sabiny Millerové.
1: Povodí Moravy začalo s čištěním Plumlovské přehrady v roce 2009, kdy začalo postupně upouštět vodu. Vodohospodáři pak několik let těžili ze dna přehrady sedimenty, které jsou živnou půdou pro sinice. Když připomenu některá čísla, tak do čištění dna a oprav hráze investovalo Povodí Moravy zhruba 270 milionů korun. Odtěžilo kolem 200 tisíc metrů krychlových sedimentů. A také vodohospodáři nainstalovali na přítocích takzvaná srážidla fosforu, která pomáhají likvidovat fosfor a ten právě sní. Živí.
2: I přes tato opatření se ale přehrada každý rok potýká se zhoršenou kvalitou vody. Proč?
1: To se zástupci vodohospodářů snažili vysvětlit obyvatelům okolních obcí na speciální besedě, kterou uspořádali v Plumlově. Dorazil na ní třeba i pan Radek, který zaspomínal na časy, kdy podle něj do okolí přehrady jezdili tisíce rekreantů.
3: Plné lidi, teď tam není nikdo. Se podívej, přijďte, kempy prázdný, tady nikdo není. Plumlovské kem, na vrchu, všechno je prázdné. Plumlovská přehrada, vlastně nejenom ona, všechny ty vody jsou tady ztraceny, si myslím. Červen a konec. Fakt, ty kempy jsou tady úplně prázdné, myslím to. Je to smutný, no. Já tady žiju 70 let, já si pamatuju přehradu krásnou, čistou, plno lidí. Kempy byly plný, tady byli Němci, to bylo Němců, tady bylo všude plno.
1: Podle Antonína Tůmy, ředitele pro správu Povodí Moravy, souvisí kvalita vody s klimatickou změnou.
4: Plumlovská přehrada, ale to jsou i ostatní vodní toky a nádrže, je na tom špatně, protože nám velmi klesá vodnost vodních toků, protože tím, jak roste teplota díky klimatické změně, tak se nám prodlužuje vegetační období a ta krajina spotřebovává více vody, aby přežila. Takže zatímco nám z těch povrchových vod dříve zůstalo pro síť vodních toků a pro podzemní vody 40%, tak dneska je to polovina, 20%, ale máme dílčí povodí, jako je to třeba i tady, ještě méně.
1: Problémem jsou také přívalové srážky, které do přehrady nárazově spláchnou všechny nečistoty z kanalizací a také lidská činnost.
2: Je tedy něco, co můžou ovlivnit samotní obyvatelé okolních obcí?
1: Podle Antonína Tůmy taková opatření existují a může je udělat každá domácnost, jak to popsal na besedě.
4: My stále více používáme fosfátových tablet, domíček, fosfátových prášků, pereme několikrát denně, umýváme čistý sklenice a jsme přesvědčeni o tom, že to by to chtělo větší osvětu, aby si lidé uvědomili, jak svým chováním to životní prostředí zatěžují a že to je neuměrný a že ta příroda to není schopna zvládnout. To znamená zamyslet se nad tím, jestli doopravdy celý kelímek prášku musím dát na tu pračku, když mám poloprázdnou, anebo jestli do myčky dám dvě čisté skleničky od minerálky a snížit ten zdroj přímo tam, kde ten fosfor je produkovaný.
1: Zásadní podle něj je, aby se do přehrady dostávalo co nejméně znečištěné vody. Z 9 obcí v okolí přehrady má podle něj čistírnu odpadních vod zatím jen 5. Je ale potřeba také říct, že starostové okolních obcí se pravidelně schází a problémy podle Tůmy řeší. Přispívají také na provoz srážidel fosforu a některé obce plánují kanalizaci dobudovat.
0: Uzavírá reportérka Sabina Millerová a tématu se budeme nadále věnovat v rubrice O čem se mluví, ta začne v 17:30.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Lumlovská přehrada se každoročně v létě potýká s přemnoženými sinicemi, a to i přesto, že nádrž před několika lety prošla nákladnou obnovou. Podle vodohospodářů za to může teplé počasí a méně dešťů. Svůj podíl mají ale také okolní obce, nemají často čistírny odpadních vod. Téma dnes probereme v O čem se mluví se starostkou Plumlova Gabrielou Jančíkovou z KDU-ČSL. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví?
1: Paní starostko, jaký je aktuální stav na Plumlově, aktuální kvalita vody v Plumlovské přehradě? Poslední měření proběhlo 25. května, s jakým výsledkem?
2: Aktuální měření je skvělé, ještě nám nezačalo léto a bývá to tak každý rok, že než začne teplo, než začne léto, tak bývá voda skvělá, ale bývá studená a to asi je.
1: Už jste se koupala na Plumlově?
2: Ne, a nikoho jsem ještě ani neviděla.
1: Další měření proběhne 8. června. A tady asi jenom doplníme, že lidé na stránkách krajské hygienické stanice vlastně mohou sledovat ty výsledky těch průběžných měření. Vy jste na Plumlově uspořádali nedávno debatu občanů s odborníky právě na téma kvality vody. Takže co vlastně zásadního na té debatě zaznělo a kdo tam besedoval?
2: Tak já jsem totiž ten, kdo sice dostává otázky, ale jsem vlastně jako starosta v pozici toho, kdo ty otázky by měl klást. Takže jsme si vyjasnili ty pozice a tak, jak za mě se chodí občané ptát, anebo lidé ptát, proč je ta voda špinavá, tak já se chodím ptát toho, kdo tomu rozumí, protože nejsem ani škeblolog, ani hydrolog. Takže se chodím ptát, proč ta voda je špinavá a co můžeme udělat pro to, aby špinavá nebyla. A z těch mých otázek, které už vlastně se táhnou celých těch 8 let, co jsem starostkou, protože ta situace není lepší, možná není ani horší, je asi stejná, ale možná trošku víc jsme se tomu začali věnovat, nebo jsme si toho začali víc všímat, protože jsme pořád asi doufali, že bude něco lepšího a že to lepší přijde s tím, že vlastně my třeba máme odkanalizovaný celý Plumlov se všemi místními částmi, že ostatní obce, které jsou vlastně na přítoku, také postupně se odkanalizovávají a postupně se lidé napojují.
1: No, my se tomu budeme věnovat, budeme, ale přece jenom teď ty hlavní důvody, které zazněly, proč teda ta voda špinavá, tak jaké body to jsou?
2: Tak tím hlavním důvodem je odpadní voda a jsou to vlastně splavy z polí. Co se týče splavu z polí, tomu se také věnujeme, tam teď probíhá vlastně nějaká realizace nějakých protierozních opatření, úplně krásných, nádherných nad přehradou. A co se týče té odpadní vody, tak to je prostě voda z domácností, to je voda, která buď to čistírnou vůbec neprojde a tím pádem se ty fosfáty dostávají do přehrady, a nebo projde čistírnou, ale jsou různě ty čistírny propustné, nebo jsou ty kanalizace propustné a je to zkrátka velký problém. A největší problém je velká voda, když vlastně přívalové deště, které nám vypláchnou všechny ty kanalizace, a i když je vlastně o tu přehradu v tu chvíli postaráno, protože jsou tam ta lidově řečeno antisrážedla na přítocích, tak vlastně tím, jak se to vypláchne, tak se toto všechno zničí, asi nice mají dobrou potravu a tak se nám tam množí.
1: Zaznělo na té debatě s odborníky i něco aktuálního, co se týče vlastně toho dalšího výhledu? Třeba nastínili odborníci i nějaké další cesty?
2: Určitě nastínili, ale ty cesty nejsou zítra. Ty cesty jsou

0: 40 rokama netvořili, tak je vlastně odpadní voda z myček, z praček, kde je něco, co těm synicím chutná.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: My si dnes povídáme o Plumlovské přehradě a situaci s vodou na Plumlovské přehradě. Kvalitu vody v Plumlovské přehradě totiž dlouhodobě zhoršují, jak jsme říkali, splašky a živiny, a to zejména fosfor, který se uvolňuje třeba z pracích prostředků, z tablet, které používáme do myček. Hlavními původci znečištění jsou tedy obce v povodí řeky Hloučely, které stále nemají vybudovanou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, anebo třeba i někteří obyvatelé nelegálně vypouštějí své jímky přímo do potoku. Jak jsme zjistili, tak z 9 obcí v okolí jich pouze 5 má čističky odpadních vod. Proč se zatím nepodařilo dobudovat ty čističky odpadních vod všude? Je to otázka financí, nebo nejsou ty projekty hotové? Proč?
0: Je to zcela jistě otázka financí, protože malé obce zkrátka nedosáhnou na ty dotace, na které dosáhneme my, obce větší. Je tam samozřejmě velký podíl, který by ta obec musela dát, proto někde se by rádo přistupovalo třeba k tomu, že by byly domácí čistírny, což zatím legislativně není tak snadné. Takže
2: využívají třeba obce dotační programy, protože přece jenom vlastně Ministerstvo životního prostředí uvolnilo miliardové dotační prostředky z operačního programu Životní prostředí speciálně pro projekty malých obcí. Daří se na to
0: Já dosáhnout? Můžu mluvit jen za Plumlov a Plumlov samozřejmě využil všech dotačních možností, které měl, a proto se nám podařilo ten celý Plumlov odkanalizovat, ale jsem schopná i z pozice starostky pochopit, že obec, která má 200 obyvatel, má opravdu problém na to dosáhnout a vlastně tam přidat ten svůj podíl peněz, protože by se museli tak zadlužit, že to prostě neudělá.
2: Co rekreanti a chatové oblasti i do katastru Plumlova také spadají právě ty oblasti rekreační chaty a podobně, protože vím, že právě i s rekreanty bývá problém.
0: To zcela jistě problém je, jsou to vlastně ta místa, která jsou nejblíže přehradě a vlastně ty chaty jsou přímo nad přehradou nebo kolem přehrady, takže tam určitě velký problém je a tam ten problém je vlastně násobený i tím, že tam jako kanalizace nikdy, ale hned tak nebude, protože na to se třeba žádný dotační program ani nevztahuje.
2: Tak pracujete nějak s rekreanty, snažíte se na ně působit?
0: Snažíme se na ně určitě působit v tom smyslu, že musí mít jímky, musí pravidelně vyvážet. Bohužel my nejsme ten represivní orgán, který by toto mohl kontrolovat nebo který by mohl toto nějak represivně řešit a pokutovat. Je to vodoprávní úřad Prostějova, takže my jsme ten, kdo může maximálně podat podnět.
2: Co se týče města Plumlova i jeho místních částí, tak vy máte čističku odpadních vod Plumlov, co ty místní částky, ty jsou také v pořádku, tam je to také zajištěno?
0: Místní části jsou všechny odkanalizovány, Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry, ale samozřejmě v části Plumlova je kanalizace společná, není oddílná, takže i toto určitě je problém a z toho důvodu město pracuje na projektu, jmenuje se to Generel a je to vlastně projekt, nebo je to vlastně studie toho, kde by ještě mohly odcházet ty špatné vody, kde by to mohlo propouštět, kde by mohl být problém. Takže my pracujeme i na tomto projektu, aby jsme skutečně byli schopni toto všechno odstranit a byli schopni si říct, ale my jsme opravdu udělali všechno.
2: Udělali maximum. Spolupracujete nebo jste v komunikaci i s těmi zbývajícími obcemi, které vlastně se na tom znečištění opravdu podílejí?
0: Jsme v komunikaci díky krajskému úřadu, takže jednou, dvakrát za rok máme nějakou společnou besedu, nějaké společné setkání, kde se vlastně tímto zabýváme a ti starostové z ostatních obcí tam přednáší ty svoje projekty a tu svoji budoucnost těch kanalizací a odpadních vod.
1: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví se Zorou Ješkovou a jejím hostem.
2: My si dnes povídáme o situaci na Plumlovské přehradě, o tom, proč jsou v Plumlovské přehradě každé léto přemnoženy

0: Jasinice a častokrát i v takové míře, že je zakázán vstup do vody, zakázáno koupání. Povídáme si se starostkou Plumlova Gabrielou Jančíkovou z KDU ČSL. Co vlastně se aktuálně teď na Plumlovské přehradě bude dít? Pojďme se podívat teď právě na ty kroky, které zahrnují opatření a řešení realizace pro to, aby vlastně se ta kvalita té vody zlepšila. Tak vy jste mluvila něco o odfosforovávání, o co se jedná?
1: Ano, já budu mluvit úplně stejně laicky jako vy, ale my to přednášíme laikům, takže jsem ráda, že se po mně nechcou žádné odborné výrazy, protože je nevím, ale laicky tomu rozumím.
0: Je to srážení fosforu.
1: Přesně, myslím. Tak, je to srážení fosforu, takže to, co my vlastně vytvoříme z té pračky a z té myčky, ano. A tak, jak na té besedě říkal pan doktor Tůma z Povodí Moravy, my dneska pereme čisté prádlo a umýváme čisté nádobí a je to přesně to, co nám vlastně ničí tu vodu a je to opravdu globální problém a je to vlastně daň za blahobyt. My se máme strašně dobře a my se možná dostaneme do situace, že si budeme muset vybrat. A v tuto chvíli je to tak, že máme doma všichni myčku a máme doma všichni pračku a když dřív bych možná tu skleničku utřela jen čistou utěrkou, teď ji dám do myčky a všechny ty tablety obsahují něco, co té vodě nedělá dobře a je to vlastně, je to ten fosfor, který chutná těm sinicím a oni se tam potom množí. Takže jednak je to o tom, aby se ta voda čistila, aby se nedostala do přehrady přímo rovnou z těch jímek. K tomu slouží čistírna odpadních vod.
0: A právě i to chemické srážení toho...
1: A to chemické srážení je věc druhá, která vlastně je na přítocích.
0: Aha. A na přítocích... Čili na Hloučele a Klepínském potoce?
1: Je určitě a je to samozřejmě i u té čistírny odpadních vod. Je to ano. Na několika místech. Je to zařízení, které provozuje Povodí Moravy ano. A oni tam doplňují něco, jmenuje se to siran železitý a to něco zabraňuje tomu, aby se vlastně tvořil ten fosfor a nechává vlastně hned na přítoku to, co se nám normálně dostane do vody, tak zůstane vlastně na dně a tím pádem ty sinice se nemůžou takhle krásně nakrmit.
0: Chystá se třeba ještě i nějaké čištění, odbahňování, ale to už proběhlo, že to asi...
1: Čištění, odbahňování proběhlo. V roce 2010 až 2014. Já si to samozřejmě pamatuju, byť jsem v té době nebyla starostkou, tak si vzpomínám, že se odváželo prostě spousta aut té hlíny, co tam byla naplavená, toho špatného, toho sedimentu, že se ta přehrada nějak vyčistila, do jaké míry je diskutabilní, jestli se to udělalo tak, jak mělo nebo nemělo, v tomto rozhodně nejsem odborník a rozhodně nejsem ten, kdo by to měl nějakým způsobem soudit, od toho ty odborníky máme.
0: I na besedě vlastně s odborníky zaznělo ze stran obyvatel Plumlova, že pamatují dobu, kdy na Plumlově byla spousta turistů a kdy prostě ta voda byla čistá a dalo se tam v létě koupat a bylo to všechno fajn. Takže možná úplně na závěr, jaké jsou jednak výhledy do budoucna? Co byste vy vlastně přála nebo vzkázala všem těm, kteří se pohybují, bydlí, ať už tam opravdu bydlí, anebo rekreačně v okolí Plumlova, anebo vlastně těch souvisejících přítoků, tak vlastně co dělat, aby se ta situace skutečně zlepšila? Jak to vidíte?
1: Víte, já si tu dobu samozřejmě také pamatuju, protože já v Plumlově bydlím 50 let a když jsme byli děti, tak jsme trávili prostě krásné léto u přehrady a celé prázdniny jsme prostě první, co bylo, tak jsme vzali deku a celé dny jsme trávili u vody. Trošičku si myslím, že i tenkrát tam ty sinice byly, ale že jsme to tolik neřešili, že i v tomto si myslím, že jsme trošku zhýčkaní, ale samozřejmě ta doba jednak je jiná, jednak my to poměřujeme nějakým standardem třeba akvaparku, my to poměřujeme jako jinýma očima, než jsme to poměřovali tenkrát, to si myslím, že je jedna věc a druhá věc je, že i ty naše organismy jsou dneska zhýčkané a že je spousta alergiků a že je spousta ekzému a spousta všeho, takže co bych si přála? přála bych si, aby se ta doba vrátila, ale moc dobře vím, že už se to nikdy nestane, že už nikdy to nebude tak, jak to bývalo, že turisté, dneska se jezdí k moři, dneska prostě je ten trend úplně jiný.
0: Takže jaký by byl váš apel vlastně na ty všechny, kteří na Plumlovsku bydlí a nebo tam zamíří?
1: No, abychom se všichni, každý z nás, zamysleli nad tím, čím pereme, čím umýváme nádobí, jak často to děláme, jestli to opravdu musíme dělat a jestli třeba neexistují nějaké šetrnější prostředky, protože já vlastně po té besedě nebo po těch jednáních s Povodím Moravy jsem se tím začala zabývat a začala jsem pokukovat po všech možných ekologických čističích. Jestli jsou skutečně ekologické, nevím, ale mají to napsané na známce. A my jsme to ještě posunuli o to výš, že v příštím roce se pokusíme zapojit základní školu, aby se tomuto globálnímu tématu věnovali a aby vlastně i ta budoucí generace, protože není to jenom o tom, jakou tu necháme planetu té další generaci, ale jakou generaci tu necháme té další planetě, takže i to je důležité.
0: Říká Gabriela Jančíková z KDU-ČSL, která dnes byla starostka Plumlova, která dnes byla hostem tady v rubrice O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc. Moc vám děkujeme za váš čas a jak se vám daří, hodně energie. Naschledanou.
1: Já děkuji, naschledanou.
0: A Zora Ješková pro vás připravila, přejeme hezký poslech.
2: Český rozhlas Olomouc, O čem se mluví.

0: z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala Den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Teď se vydáme na Pradět, do okolí této hory i Petrových kamenů. Tak je tam hodně živo. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky i tento rok proměnila svahy nad chatou Ovčárna na pastviny. Návštěvníci tak můžou při výletu na Pradět potkat stohlavé stádo ovcí, ale i pastevce v zácviku a třeba také reportéra Adama Tomáše.
1: Na Pradědu mě přivítalo naprosto klasické počasí, takže je viditelnost zhruba na 20 metrů a prší. Vzala mě tady Vladimíra Křenková, právě její ovce spásají svahy nad Ovčárnou a nedaleko Pradědu.
2: Tím, že Valašky mají hrubou vlnu, tak právě se hodí do hor, protože ta voda se jim nedostane na kůži, ale steče vlastně po té vlně, která je skládaná jako šindelová střecha.
1: Vladimíra Křenková dále vysvětluje, že v takovém počasí pastva není úplně jednoduchá.
2: Tam pouze doufáte, že všechny ovce ve stádě ví, že jsou stádové zvíře a že se drží u sebe. Tady jsou vlastně největší pomocníci ti psi, protože mnohdy v té mlze spolíháme na ty velmi zkušené psy, kteří dokáží odhadnout, že mimo stádo se vzdálila podle zvuk nějaká ovce a zareagují na to.
1: Nejzkušenější pastovec, který tady jezdí dobrovolně pomáhat, je David Červenka.
3: Střídáme se tady lidi, co mají právě ovčácké psy, nemusí to být jenom borderky, tak jak jsem zmínil, jsou to jiné plemena, chodský pes nebo kalpie. Těch plemen, co pasejí, opravdu hodně.
1: Stále více musí pastevci dávat pozor na vlky, i proto jsou ovce na noc zavřené v ohradě. Podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byla pastva v oblasti naprosto normální, a to po stovky let.
4: Už proto vlastně máme název Ovčárna a v tuhle chvíli my jsme se rozhodli v posledních letech tu pastvu obnovit. Pastva má hlavně z pohledu ochrany přírody za cíl podpořit druhovou rozmanitost těch horských alpinských trávníků.
1: Jakým způsobem to ty ovce dělají?
4: Ty ovce to dělají vlastně tak, že spasou všechno, co jim šmakuje, a zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů, které by jinak ta tráva, ale i ta borůvka vytěsnila.
1: Jde třeba o jestřábník alpský, violku sudeckou nebo zvonek vousatý. Poslední zmíněný je dokonce symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Z Pradědu Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: A zbývá pozvánka na zítřek. Od července se změní systém žádanek na mamografické vyšetření. Co to bude znamenat pro ženy a jak se na novinku připravují v jesenické nemocnici? O tom uslyšíte už zítra v našem vysílání Den v kraji, opět po 17. hodině. Přejeme hezký poslech.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Armáda v Lipníku nad Bečvou postavila speciální polygon. Policie stíhá mladého řidiče za tragickou nehodu u Křelova Břuchotína. Zámek Linhartovi zůstane na začátku letní sezóny zavřený. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál na cvičišti u Lipníku nad Bečvou simuluje terén ve válečných oblastech. Polygon si postavili sami vojáci. A podle armády jde o jediné podobné zařízení nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance.
2: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet.
3: Štěpán Konecký je jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek.
2: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
3: Polygon si vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Olomoučtí kriminalisté obvinili 22-letého muže za tragickou dopravní nehodu. Došlo k ní loni v listopadu u Křelova Břuchotína na Olomoucku. Zemřela při ní 15-letá dívka. Dalších 7 lidí se zranilo. Obviněný řidič auta, ve kterém cestovala, vjel do protisměru, kde se srazilo s jiným vozem. Obviněn je z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za které mu hrozí až 8 let vězení. Dnes to sdělil mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán. Zámek Linhartovi ve městě Albrechticích zůstane na začátku letní sezóny zavřený. Město postupně rekonstruuje poslední neopravené sály. Práce zdržely o zhruba půl roku chyby v dokumentaci. V zámku přibudou například místa s virtuální realitou a hologramy. Návštěvníci se tam znovu podívají nejpozději v září, říká starostka města Albrechtic Jana Murová z Hnutí ANO. V přízemí bude taky podle ní nová kavárna s infocentrem.
4: Zámek je na cyklistické trase, takže cyklisti se na zámku můžou vystavit, dát si nealko. Děti můžou jít do zámeckého parku na průlazky, dospělí si odpočinou v recepci a třeba někdy příležitostně i ten zámek navštíví. Sport.
0: Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou večer závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. V italském hlavním městě se ale představí taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě zítra čekáme velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a postupně se má obloha vyjasňovat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13 a povane zpočátku slabý jižní, postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po dálnici D1 za Tištínem na kilometru 240 ve směru na Brno. U krajnice stojí porouchané osobní auto. A pozor také na silnici 44 za Libivou, když pojedete na Zábřeh. Srazilo se tam nákladní vozidlo s osobním autem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 18 hodin ve čtvrtek 4. června už jsou minulostí a od mikrofonu vás tak můžu pozdravit já, Vilém Pospíšil. Věřím, že moc dobře víte, co se chystá. Máte už v ruce své mobilní telefony a vytáčíte číslo 221 555 444. Dovoláte se totiž mě do studia, vybereme spolu nějakou píseň dnes nebo v tuto hodinu na lidovou dechovou notu. Můžete posílat samozřejmě také SMSky na číslo 723 70 33 51. Popřát k svátku nezapomeňte všem Daliborům, anebo pokud máte strach, že byste se nedovolali zítra nebo pozítří, tak zítra například slaví Dobroslav či Dobroslava, v sobotu Norbert, v neděli Iveta nebo Slavoj. Tak pokud někoho znáte, určitě jim můžete poslat píseň.

0: Moravanka nás všechny naladila na naši společnou hodinku v rámci pořadu Hrajeme pro radost. Až budou trumpety, trumpety samozřejmě v dechové hudbě znějí hodně, tak teď zněly na začátku. Připravena je další píseň od Stříbrňanky, a to konkrétně Kopretinka, a na telefonu je paní Marie z Hrabišína. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Belene, já vás také zdravím a přeji hezký večer. A já chci říci, že 5. červen je narozeninový den pro mou dlouholetou kamarádku Zdeňku Šínovou Dohrochova. Milá Zdeňčko, není důležité být první, kdo ti bude k narozeninám přát. Ale důležité je mít tě v srdci, říct si děkuji, mám tě rád. Humor, ať život provází, optimismus, ať ti neschází. Ať se bavíš na každíčkém kroku a se svými blízkými slavíš aspoň do 100 roku. Přeji mnoho štěstí, dobré zdraví, lásku, spokojenost do dalších dnů a roku života. A vám z celého srdce děkuji, mějte se moc hezky a někdy třeba ještě naslyšenou.
0: Budu se těšit, věřím, že to příště zase dopadne. Mějte se krásně.
1: Naschledanou, díky.
0: Naslyšenou. Písnička bude také pro Vrátíka ze Štenberka pro pohodový a příjemný večer, a tomu krásnou dechovku posílá Maruška.

0: Kam se vydáváme dál po tom, co na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla píseň s názvem Kopretinka. Vydáme se za babouky, budou nám zpívat o tom, že jsou krásné noci, tak se jmenuje ta píseň. Věřím, že i vaše noc, která se pomalu blíží, bude také krásná a věřím, že bude krásná i pro paní Aničku z Bludova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště toho dnešního.
0: Ale děkuji.
1: A milovníky dechovky. Zacvrkala nám hrdlička, že Marušce a Frantovi Skálovým Hrabové se 4.6. narodila dceruška Janička. Milá Jani, rodiče i já, celá tvoje rodina ti děkuji za obětavost, lásku, kamarádství a přejeme ti všichni, co tě máme rádi, oceán zdraví, které tolik potřebuješ, štěstí, lásku, ať ti život přináší vše krásné a ty, co dáváš lidem, aby se ti dvakrát vrátilo. Krásný sníh, ať pokrývá tvůj red, až si tady s námi dostane. A písničku posílám. Skálům do Hrabové, Jezince Urbáškové do Sudkova, Maruše Wagnerové do Bludova, Ivanovi od Opavy, to samé do Malé Morávky, paní Marci do Žilové, Maruše Procházkové do Košova a do Bouslavic a všem Bludovákům. Děkuji, mějte se hezky.
0: Já díky za zavolání, naslyšenou. Napsala nám také další vzkaz paní Eva z Modřic u Brna a ta by poprosila, abychom písničku nechali zahrát také Lidušce z Lichkova, které přeje pohodový večer a dobrou noc. No vidíte, tak třeba ta noc nebude jen dobrá, ale také krásná, jak budou právě teď zpívat babouci.

0: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
1: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Vydáváme se dál, postupně proplouváme naší společnou hodinkou, v pořadu Hrajeme pro radost. Připraveni k jejich písni, ke zpěvu, jsou známé a oblíbené duo Eva a Vašek a na telefonu paní Marie z Kroměříže. Dobrý den.
5: Krásné odpoledne přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zítra bude mít krásné kulaté narozeniny milá Zdeníčka Šínová z Hrochova. Zdeníčko, já vám přeji hodně štěstí, zdraví, osobní i rodinnou pohodu. To vám přeje Marie a zdravím a děkuji za písničky. Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Prostějova, Jiřímu do Litovle, Vláďovi do Tovačova a Jindřišce do Chropině. Pane Vileme, vám děkuji a písnička je i pro vás a budu těšit se někdy zase naslyšenou.
4: Já také moc díky za písničku a za zavolání naslyšenou. Mám tady další přání pro oslavenkyni paní Zdeničku Šínovou z Hrochova. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeji v Ranešicovi

0: No, pořádnou dálku urazily ty růže, bílé růže, totiž až z Athén, jak zpívali Eva a Vašek, no a o bílé barvy zůstaneme, tentokrát to ale nebude květina, bude to něco trošku ostřejšího, bude to vínečko bílé, zaspívá Jožka Černý a něco nám řekne také pan Antonín z Bedihoště. Dobrý den.
1: Dobrý páječný podvečer věrným posluchačům i osazenstvu rozhlasu Olomouc. Včera jsem byl od 18 na mši v kostele, tudíž na sledování dechovek u mě nedošlo. Následující písničku Vínečko bíle zasílám paním Miladě z Přáslavic, Evě z Molci z Ubrna, Lidě do Doubravice, Deně Douničova a případným dalším mým povzbuzovatelkám v mé těžké nemoci. Upřímně pozdravuji všechny posluchače a to je také tým, že nezahraje nikdo. Přeji všem co nejlepší zdraví, štěstí, boží požehnání. Tolik od vdovce Antonia Pospíšila z Bedihoště. Olomouckém rozhlasu vyjadří srdečné pán Bůh zaplať a naslyšenou.
0: Mějte se krásně, díky moc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Budeme hrát pro maminku Anešku Bodzíkovou pro potěšení a povzbuzení nálady a hlavně, ať je brzy zdravá a těší se ze své zahrádky, napsala dcera Zdeňka, tak my samozřejmě také přejeme vše nejlepší a ať jste brzo na zahrádce v plné síle.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: V dechové hudbě se často zpívá o vínečku, jak pak by ne. Ta Morava, ta moravská krev v nás proudí ve všech. Často vždycky říkám, že třeba i někteří z vás, když posloucháte pořad Hrajeme pro radost, tak si nějakou tu skleničku nalijete, no tak teď, jak říkal Jožka Černý, vínečko bílé, rudé, prostě obě, třeba nějaké máte. Pokračujeme dál, píseň další bude od kapely Mistříňanka a bude to Husárek. Shodl jsem se s paní Lídou z Raclavic, že já jsem ji ještě nehrál, ale prý je moc hezká, že? Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, Bilemku. Já právě jsem včera slyšela, že má pan Pavluš jako Antonín narozeniny 72. U vás to tam říkali tady v rádiu, jako v tom z Olomoucu. A takže to tu písničku právě oni složili jako ten pan Antonín a myslím ten František, ten mladý, jako to. Ale jako o to nejde, ale je to opravdu pěkná písnička, takže jako jenom bych chtěla právě tu Mistříňanku připomnět. To je taky moc dobrá kapela, aspoň mě se moc líbí. Moc vám děkuju a mějte si pěkně. Naslyšenou.
0: Já díky za zavolání, za výběr krásné písně, už se na ní těším. Ještě předtím si ale přečteme nějaký ten SMS-kový vzkaz. Posíláme píseň mojí milé mamince, paní Lidušce Loníčkové a také tetičce Drahušce Odstrčilové pro radost, ať mají co nejvíce zdraví a štěstí. To vše přeje Leona s rodinou a Karel.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ještě nám nějaký ten čas na vaše oblíbené lidové, dechové nebo třeba i cymbálové písně zbývá. Tou další je Kdo ze srdce dává. Tentokrát jsem ale vybral od Vysočanky a snad se to bude líbit i paní Lidě z Moraviča nebo z Doubravice, že? Dobrý den.
4: Krásný dobrý den, ještě jedno vám přeji, pane Vilemku, do Českého rozhlasu Olomouc. Máte pravdu, děkuji moc, ta písnička, ta je teda krásná a pravdivá a děkuji za tu krásnou, za, že jste mě vybral. A ještě bych chtěla dnes taky poslat hudební pozdrav s písničkou a s velkým poděkováním panu Antonínovi z Bedihoště, který mi před chvílečkou taky posílal písničku, tak mu přeji hlavně hodně pevný zdraví k jeho těžké nemoci a boží požehnání. Pane Antoníne, a držte se, přeju vám hodně, hodně síly a hodně zdravíčka.

0: A ještě bych chtěla písničku taky s velkým poděkováním k pěknému podvečeru poslat Zdeničce Pavelčíkové z Unčova, Jiřince Kociánové z Krnova s přítelem Jindřiškem, paní Jarušce také z Krnova, Toničce Kvapilové z Ludmírova, Božence Dubové ze Šumvaldu, manželům Gotwaldovým z Doubravice, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině, a panu Oldovi Crhákovi z Nemile a ještě panu Zdenkovi Duskovi z Radnice s rodinou a Jiříčkovi z Kunštátu, kterému přeji hlavně pevný zdraví a hodně, hodně síly. Dilemku, písnička je taky pro vás. Děkuju za všechno a mějte se krásně a krásný víkend vám přeji.
1: Já vám moc
0: hodně, hodně zdravíčka a písnička je pro vás také.
1: Děkuji moc, užij si vy
0: mějte
1: také.
0: Se.
1: Mějte se naslyšenou. Hrát budeme také Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Jiřímu z Litovlé, Jiřímu z Kunštátu, Břeťovi ze Štítu, Věrušce a Lidušce z Olomouce a Zdeničce z Holubic. Těmto svým přátelům a rozhlasovým kamarádům posílají píseň Jana a Jiří.

0: To byla Vysočanka s písní Kdo ze srdce dává. Tuto píseň hrajeme poměrně často, ale většinou v té verzi, kterou hraje Stříbrňanka. Já jsem dnes vybral Vysočanku, bylo to trošku jiné, věřím, že stejně krásné, že se to líbilo i vám, našim milým posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Pokračujeme dál, připraveni jsou jihočeští rodáci, vydáme se trošku pryč z naší krásné Hané a píseň Kvítí svatební. Pro koho bude? Zdravím pana Ivana z Opavy, dobrý den.
1: No, pěkný podvečer všem posluchačům. Já dneska tu písničku to věnuju jako vzpomínku na mládí, na lásku a snad se bude líbit. Zdravím paní Haničku v Ludově a děkuji za pozdrav a za písničku. Taky paní Hanku na Lipině, Marušku se Štěpánem a všechny posluchače. Pokud poslouchá i Jana ve Štavlovicích, tak pozdravuji celou rodinu, její bohatou. Vše je pěkný poslech. Pěkně zdraví a vám, pane Viléme, posledněte si to také, je to tak málo hrané, takže zase to bude něco jiného. Děkuji za vybrání a mějte se hezky.
0: Přesně tak, už se na ní těším, díky moc, naslyšenou. Dobrý večer přeji všem posluchačům a děkuji vám všem moc za ty pěkné písničky. Je to pohlazení na duši, když člověk přijde napracovaný ze zahrady, napsala paní posluchačka Jana. My jsme moc rádi, že vám můžeme dělat radost s pořadem Hrajeme pro radost.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jižní Čechy se rozezněli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, zpívali jihočeští rodáci, Kvítí svatební a já věřím, že se vám píseň líbila a věřím, že se vám bude líbit i ta další, protože se jmenuje právě Věřím a je od Krajanky a na telefonu mám paní Lídu z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vilémku, já vás srdečně zdravím a přeji vám všem do studia krásný podvečer a poslech písniček. Já bych chtěla dnes poslat písničku k zítřejším narozeninám milé paní Zdeničce Šínové do Hrochova. Paní Zdeničko, já vám přeji k vašim nádherným narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody a další krásné roky prožité, hlavně v tom zdravíčku. Dále chci poděkovat mé dceři Leonce Hrozenové a Kájovi. Je hodně milá moje Leonka, protože se o mě stará. Pracuje v nemocnici a všichni ji mají moc rádi, protože rozdává sám úsměv. Dále Marušce Skroměříže, Aničce z Velké nad Veličkou a Ladičkovi Stovačova a Jindřišce z Chropině. Prostě všem, protože ještě bych na někoho zapomněla. Přeji krásný podvečer. Vám, pane Vilémku, taky. Vám hodně štěstí, zdravíčka přeji. Jelikož jste moc příjemný, pan moderátor.
0: Moc krát, děkuji.
1: Na shledanou.
0: Mějte se krásně, díky moc za zavolání, naslyšenou. No a pomalu, ale jistě se přiblížila 19. hodina a to znamená jediné. Dnešní díl pořadu Hrajeme pro radost se blíží ke svému konci, ale nezoufejte, čas na přání a vaši oblíbenou dechovku budete mít zase zítra po 18. hodině, ale hrajeme na přání také mezi 12. a 13. hodinou, také každý den. Za malou chviličku už ty nejaktuálnější zprávy, no a po nich další díl, věřím, že už oblíbeného pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 19 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Kamiony dál neprojedou po části průtahu Olomoucí. V Lipové Lázních roste nové zázemí pro společenské akce. Česká fotbalová reprezentace má před sebou generálku na mistrovství světa s Guatemalou. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hejtmanství společně s olomouckým magistrátem zachovají omezení průjezdu nákladních aut nad 12 tun částí města. Ta se měla vrátit na průtah v ulicích Ferstrova, Albertova a Pražská po dokončení dálničního obchvatu. Kraj si ale část komunikace převzal do vlastnictví, převedl na druhou třídu a mohl tak průjezd kamionů znovu omezit. Doplňuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
4: V části frekventovaného průtahu platí zákaz od roku 2009. Po dokončení dálničního obchvatu měl být zrušený. Město s tím nesouhlasilo a podalo námitku. Návrat nákladních automobilů by totiž znamenal víc hluku a prašnosti, na což upozorňovala i řada obyvatel v této části města.
2: Prostějované už znají vítězné projekty v participativním rozpočtu. Díky hlasování se dočkají rozšíření disk golfového hřiště v Kolářových sadech, vybudování veřejného ohniště Chutěbory, modernizace dětského hřiště v Krasicích a rozšíření venkovních dřevěných hracích prvků pro děti v biokoridoru Hloučela. Sdělil to primátor František Jura za ANO. Dělníci v Lipové Lázních na Jesenicku v těchto dnech dokončují výstavbu nového zázemí pro kulturní a společenské akce. Je za domem s pečovatelskou službou, kde obec akce pořádá. Stávající zázemí bylo nevyhovující. Podle nezávislého starosty Vladimíra Šantrůčka obec za výstavbu zaplatí víc než 3 miliony korun.
5: Jsou tam vlastně sociálky, jak to může pro ženy, invalidy a máme tam vlastně stánek, pěkně, si myslím, že vybavený, s nerazným vybavením. Jsou to vlastně jakoby buňky, tři spojené dohromady, má to dřevěnou fasádu, zlaťování modřinového a má tam zelenou střechu, aby to tady zapadlo do té naší krajiny. Sport.
2: České fotbalisty čeká od 2 hodin ráno českého času poslední příprava před startem mistrovství světa. Národní tým nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle reprezentačního záložníka Tomáše Součka už se hráči po pondělním příletu ve Spojených státech dostatečně aklimatizovali.
6: Měli jsme první 2 dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně 2 dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
2: A 19-letá ruská tenistka Andrejevová si poprvé v kariéře zahraje finále Roland Garros. Na pařížské antuce totiž vyřadila Ukrajinku Kostukovou. O titul se utká s vítězkou 2. semifinále mezi ruskou Schneiderovou a Polkou Chvalinskou.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a postupně se má obloha vyjasňovat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně stále na silnici 44 za Libivou, když pojedete na Zábřeh. Srazilo se tam nákladní vozidlo s osobním autem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Ve 14. díle pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta si budeme hrát z alba, které nikdy nevyšlo. V roce 1967 si v Kyjevě narozený americký skladatel Robert Melin koupil v Praze desku Karla Gotta, kde byla i jeho skladba. I v 65 letech zavětřil velký hlas, začal jednat a po dlouhých peripetiích s nejrůznějšími našimi institucemi a orgány se mu podařilo podepsat smlouvu, že během 3 let může vydávat anglicky zpívaná alba Karel Gott pouze s ním. Deska měla vyjít na začátku roku 1969, kdy už ale všechno bylo jinak. Jak však měla vypadat, naštěstí známe, a tak si ji pojďme přiblížit. Jmenovat se měla podle Melinovy skladby Walk With Me, kterou jsme si hráli už v 9. díle našeho pořadu, kdy jsme si představovali Karlovo 2. album The Golden Voice of Prague, které tehdy uzavírala. Ale vraťme se k dnešní první písničce s názvem My One and Only Love, která byla ve své době velkým hitem. Melinův text v minulosti zpívali skutečně mnozí, třeba i Frank Sinatra. V případě další skladby, opět napsané Melinem, se vám ale na internetu objeví jako interpret výhradně Karel Gott. I left my heart in Puerto Rico.

I'm Lonely je z období, kdy se Karel Gott připravoval na své vystoupení v barvách Rakouska v soutěži Eurovize. Měl k dispozici tři písničky, které mu napsal tehdy velmi populární zpěvák Udo Jürgens. Tahle ale nakonec do závěrečného klání nešla, vybrali si jinou. A tak Robert Mellin nelenil, napsal anglický text a nechal ji natočit. Posloucháte 14. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta, který ve svých pamětech Má cesta za štěstím píše, jak byl zpočátku nadšen možností, že si ho věhlasný skladatel, jehož skladby zpíval i Frank Sinatra, všimnul a chtěl s ním točit. Záhy ale pochopil, že Mellin v něm viděl především pěvce klasických čísel s velkým orchestrem, ideálně jím napsaných. Do značné míry v tom duchu byla postavena i připravovaná deska Walk With Me, což o pár měsíců později po americké zkušenosti Karla vůbec netěšilo. Chtěl znít jinak a zpívat modernější věci. Proto, jak píše, byl rád, že album s těmito nahrávkami nakonec nevyšlo. Já doufám, že vám nevadí jejich dnešní uvedení, včetně jednoho z největších hitů, pod jakým byl Robert Mellin podepsán. Na začátku 60. let napsal text k původně instrumentální skladbě klarinetisty Ekra Bilka. Ten ji věnoval své dceři Jenny a netušil, že se stane hitem. Už tak oblíbenou melodii zkušený manažer doplnil slovy a úspěch i zpívané skladby Stranger on the Shore byl velký.

Day by Day, natočená stejně jako předchozí skladba na začátku března 1967, tedy ještě před Karlovým odjezdem za Velkou Louži a s krásnými elvisovskými maníry a v závěru u našeho zpěváka málo slýchaným, promiňte mi ten výraz, chrčákem a la Brenda Lee, nebo chcete-li Ivone Přenosilová. V písničce hraje stejně jako v nadpoloviční většině skladeb chystané desky Walk With Me orchestr Karla Krautgartnera, což byl jeden z důvodů, proč deska nikdy nevyšla. Dirigent velmi rychle po invazi armád Varšavské smlouvy emigroval a jeho jméno pro tehdejší režim přestalo existovat. Ale zpátky k muzice. Gott vždy miloval hit Only You, ke kterému se o mnoho let později vrátil možná i z toho důvodu, že aranžmá Jaroslava Dřevíkovského tady bylo hodně netradiční.

Home, jak se písnička podle textu Roberta Melina jmenuje v angličtině, byla jedinou původně českou pro chystané album Walk With Me. Možná jste poznali Kotrčovu Tam, kam chodí vítr spát. Z dnešního pohledu možná škoda, že deska v roce 1969 nevyšla. Ostatně k podobně laděnému repertoáru se Karel Gott v následujících desetiletích několikrát vracel. Na konci 60. let to ale asi cítil jinak a je pravdou, že pro něj tehdy brzy sedmdesátník Robert Melin asi nebyl ideálním producentem. Na druhou stranu se sluší přiznat, jak Karel píše v pamětech Má cesta za štěstím, že Gottovi zaplatil školu v Londýně, aby se zdokonalil v angličtině a texty v ní mohl zpívat stejně uvolněně jako v mateřském jazyce. My se dnes s tímhle nikdy nevydaným albem v pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta rozloučíme vůbec prvním velkým hitem, kterým ve svých 50 jako autor Robert Melin prorazil. I'm yours.

Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer, Mangau Savorenge la Cerat Shukar Shuneben. Dnes vám představíme zpěváka JB-ho a malířku Ivetu Horvátovou. Oba nám přiblíží svoji tvorbu.

0: Dospívali Igor Kmeťo a Monika Bagárová. Příjemný večer. Iveta Horvátová, která v posledních letech používá také jméno Iveta Riminka Filí, ve své tvorbě zachycuje těžké životní zkušenosti, kterými od dětství procházela. Zároveň však pracuje s výraznými a zářivými barvami, které skládá s mimořádnou odvahou a fantazií. Její díla připomínají orientální mozaiky i umění předkolumbovských kultur. Vystavovala například v galerii u Kamenného zvonu v Praze. Její tvorba byla také součástí Světového romského festivalu Camoro, kde před týdnem představila své práce ve White Bar Café na Praze 2. Výstavu uvedl kurátor Jaromír Typlt.
1: Před 13 lety se Vladimír Drábek, náš kolega, se rozhodl, že pro znevýhodněné umělce, kteří prostě strpí nějakými zdravotními handicapy, jsou nějak vyloučeni, založí v Praze ateliér, kde budou mít k dispozici výtvarné potřeby, prostor, a který je bude zastupovat. Ten ateliér dostal název Ateliér radostné tvorby, byl založen v roce 2013 a Iveta byla od začátku mezi prvními výtvarníky, kteří tam byli vybráni.
0: Říká Vladimír Typlt, který s Horvátovou dlouhodobě spolupracuje a její tvorbu zná.
1: Obrazy Ivetiny i díky tomu, že jsou kresleny poměrně jako výrazně barevnými fixy, tak působí barevně. Ano, většina z nich působí radostně, ale to neznamená, že všechny působí radostně. Tady třeba jsme reprodukovali takové obrazy, které jsou vlastně dost bolestné, do kterých Iveta zapsala svůj život, zapsala taková až jako stížnost na osud, který k ní nebyl rozhodně nějak milosrdný. Prožila si velmi těžké a hrozné věci v dětství, prožila si období hledání domova, prožila si období, myslím, že dodnes vlastně bojuje i se samotou a s nevýhodnou sociální situací. Prostě jsou to všechno věci, které tvoří její život. A já bych z těch obrazů, které tady jsou, tak bych rád upozornil na takové ty mozaikovité postavy. Tady vidíme dvě a ještě v tom dalším sále je jich několik.
2: Tam to je ďábel s lepsema. Tam je Ježíš ukřižovaný, tam je Panna Marie, a ještě tam je Panna Marie a Ježíš vedle sebe.
0: Výstava Ivety Horvátové nese název Stromy rostou do nebe a příroda je pro autorku jedním z hlavních zdrojů inspirace. Zajímalo mě proto, jak dlouho jí trvá vytvořit jeden obraz.
2: Záleží jaký. Už je to velký? 4 až 5 hodin. Ale já mám takový stav, že dokážu namalovat za jediný den třeba i 5 obrazů.
0: Iveta maluje od 8 let. Její první inspirací byla učebnice ze 3. třídy.
2: Čítanky. Tehdy za komunistů čítanky, takový načtení, jak tam byla ta malá holčička ve 3. třídě na obálu, že jo, tak jsem jí malovala a pak jsem malovala různý obrázky. Vždycky jsem to dávala učitelce a učitelka to vždycky schovala. Pak jsem měla velkou pauzu a pak jsem začala malovat až ve 22. Pak jsem zase měla pauzu a pak jsem se vrátila k tomu, no a vlastně už pomaluju pořád, no.
3: Vy jste říkala, že tady jsou témata jako Ježíš, Panna Maria, pak jsou tady různé postavičky.
2: Tamhle to je dvojí osobnost, schizofrenie, tamhle ten, to je anděl, tamhle jsou srdce, barevné obrázky a ještě tam zatím jsou hlavy.
0: Dodává výtvarnice Iveta Horvátová. Její výstava Stromy rostou do nebe byla součástí programu Světového romského festivalu Camor.

0: Saekshunen Amaro Romanova Keriben. Posloucháte Oromava Keren. JB, vlastním jménem Jiří Běla, je zpěvák, textař a performer, který propojuje moderní pop, funky a taneční hudbu. Jeho tvorba odráží životní příběhy i emoce a nese v sobě chuť užívat si život. Nedávno vydal novou píseň a videoklip s názvem Spověď. Na křtu této skladby JBho ho oslovila Iveta Durdoňová.
1: JB, vy si plníte svůj sen. Chtěl jste být vždycky zpěvákem.
2: Tak je to odmala jsem chtěl zpívat. Můj kamarád mi řekl, když jsem mu zaspíval v autě, a samozřejmě zpíval jsem všude možně, po karaoke, hrozně mě ten zpěv bavil. A hlavně ty lidi, jako jak mi tleskali a dávali mě nahoru, tak jsem si řekl, proč to prostě nedělá profi. Tak jsem se rozhodl, že to začnu dělat. Minulý rok v říjnu vyšla moje první písnička Vteřina, teďka vyšla druhá písnička Vzpověď a máme velký plány, navázal jsem spolupráci se skladatelem a zpívákem Igorem Kmetěm, s panem Jiřím Zmoškem, který mi napsal Když slunce zapadá, s panem Zdenkem Bartákem, který mi napsal písničku Love Them, kterou budeme vydávat v prosinci. Čeká mě jak šňůra koncertování. Můj sen není jenom vyprodávat haly, můj sen jenom není prodávat vstupenky, ale můj sen je to, aby jsem předával něco lidem, aby se mi dokázal motivovat, že i z toho dna, prostě co ty lidi jsou, tak se dokážou zvednout i nahoru a jít si prostě za tím svým a věřit tomu, co dělají. A to je, myslím, jako nejdůležitější, je to takové mé poselství.
1: Vy máte na sobě džínový komplet, vyšívaný perlama. Kdo vám šije vaší garderobu?
2: My s Marcelou Jo, která je vlastně z cirkusu a proto Hvězdy pod čapitem, tak jsme se řekli, že budeme navrhovat i naše návrhy. Začali jsme vlastně šít na mě. Já mám rád trošku Elvise Presleyho. Někdo si řekne old school, ale pro mě je to prostě king rock and rollu. Takže začali jsme tvořit, začali jsme dělat spolu, za tohle spolupráci moc děkuju a chystáme jim hodně přelízko s Marcelou Jo.
3: Nebudu lhát, že vše je sluncem zalité, nikdy to na mě padne.

0: Hvězdy pod čapetem, to je váš nový projekt.
1: Je to můj projekt, který jsem vytvořil, kde jsme oslovili právě na křtu pana Felixe Slováčka, za mě úžasný muzikant, a kde jsme se tak nějak seznámili a pan Felix Slováček kvůli tomu Cirkus Umberto, Krev toulavá. To prostě do toho čapeta zapadá. My jsme se potkali na křtu jeho videoklipu a potkali jsme se vlastně na křestu knížky Anička, kde jsem vystupoval, a moc si to ctím, že pozvali právě mě. Tam jsme se domluvili na spolupráci. Hvězdy pod čapy to vlastně nebudou jenom o jednom interpretovi, o jednom zpěvákovi. To bude Igor Kmeťo, který přistoupil na spolupráci, Mike Spirit, Ilona Čáková. Je oslovený spousta interpretů, samozřejmě budou to moji hosti a na to se já strašně moc těším. A na podzimě můžete vidět ve velkých halách, ne v mých vyprodaných, ale jako předskokám, a budu v Auto Universum a Fórum Karlín.
0: Vy máte spolupráci s Igorem Kmeťem, který v současné době žije ve Španělsku.
1: My jsme tam nahrávali muziku a byli jsme řešit videoklip. Videoklip jdeme nahrávat 19. června do 23. Ten děj se bude odehrávat jak ve Španělsku, kde Igor Kmeťo žije. Nějaký děj se bude odehrávat v České republice. A ještě máme práci před sebou, takže se určitě máte na co těšit a já sám se na to hrozně moc těším.
2: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mang auf dem Gebot Bacht, Zort Hessa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou tragických nehodách je uzavřená dálnice D2 ve směru na Brno. Přípravu nového zákona o vysokých školách podpořila Česká konference rektorů. V noci bude v Čechách pršet, v pátek srážky postupně ustanou a teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na čtvrtém kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali na místě, zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
2: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z dosud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
0: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Tvoří se tam dlouhé kolony a ucpávají se i objízdné trasy. Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po odpoledním zasedání Česká konference rektorů.
3: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
4: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
5: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
3: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Most přes dálnici D4 u Jíloviště půjde k zemi. Podle krajských silničářů je ve špatném technickém stavu. Provoz na mostě skončí v pátek 5. června. Dálnice se kvůli demolici úplně uzavře v noci ze soboty 13. na neděli 14. června. Řidiči musí počítat s objížďkami a zdržením. Nový most má být hotový v září 2027. Vedení Liberce nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí ohrožující žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun, říká náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
6: Je to samozřejmě náročná činnost, my jsme tady k tomu získali i dotace, nebo odbor má přislíbenou dotaci až 80%. Jsou to výškové práce, náročné práce a započneme co nevidět.
0: Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se budou postupně šířit přes celé Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i oblačno, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne deštivo, déšť se během dne rozšíří i na Moravu a Slezsko a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 u 107. kilometru ve směru na Bohumín stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. Jízdní pruhy jsou volné, řidiči ale mají projet opatrně. Na dálnici D2 u 56. kilometru ve směru na Bratislavu je porouchané vozidlo, řidiči musí taktéž počítat se zdržením. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si rally a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Moc děkuju, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala dnes rodačka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez ní byste nebyla herečkou?
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, viz Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám, díky bohu, rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala v pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, o kterých se určitě taky nebavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že už to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má co dočinění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná. Mm-hmm. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu. To je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo. Že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Mm-hmm. Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak, podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobný živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman, takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozzářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na 5. sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevíde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střet. A nikdo vás na to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím člověk
1: nedá,
0: musí projít.
1: No. Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda. Takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu. Protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remceli. Takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mě to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Picker vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tedy, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tedy nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurz probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože já moderovat tohle. Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jeli jsem úplně jako ranní ptáci, říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byli za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá je oblečený tak. Zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Mm, Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větvím.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před

0: ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. Najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
1: Takže to bylo na první pohled?
0: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
1: Happy end.
0: Mají spolu tetování teď nové, jsou fakt moc roztomilí.
1: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok a jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek a je to fakt moc krásný povznášející koncert, takže tak. Všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující, to je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy, milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu, bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma áriema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Je to, já jako miluju vážnou hudbu, já nějak úplně cítím, že se mi... Jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku a vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě, ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta, vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, je to, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním

životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. Najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje si text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80 a jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jako, že zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti?
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš tít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, kdy sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
0: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
1: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
0: Takže se také budete vracet.
1: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukán, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
0: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
1: Moc děkuji za pozvání.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Středočeský a jihočeský kraj propojí systémy hromadné dopravy. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek vystoupí až na 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva.
2: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
3: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
2: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 5 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
4: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
2: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Regiony od 1. července propojí své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
5: Naopak na jízdenky jihočeského systému budou moci lidé cestovat až třeba do Benešova, Příbrami nebo Vlašimi. Budou zapojeny jak všechny vlakové, tak autobusové linky na přesahu mezi středočeským a jihočeským krajem v oblasti Votická a Táborska, částečně také do oblasti Sedlčanska a Písecka.
0: Až 250 nových dobíjecích bodů pro elektromobily by mohly být v ulicích Jihlavy. Magistrát vytipoval místa, která jsou podle něho pro tato zařízení vhodná. Jedná se hlavně o prostory u bytových domů. Uvedl to lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
6: Ta dobíjecí infrastruktura, byť teďka třeba není potřeba, ale v blízké budoucnosti bude, aby jsme rádi na to byli připraveni a chceme, aby občani mohli pohodlně dobíjet před svým bytovým domem. Sport.
0: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
7: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme tyto hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi větší minutáž pro ty hráče, který právě s Kosovem nehráli. Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se postupně rozšíří přes Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku místy oblačno. Teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne pršet, odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat, místy se přehánky objeví. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 u 30. kilometru směrem na Hradec Králové blokuje porouchaný kamion pravý pruh, řidiči se zdrží a na D1 u 76. kilometru směrem na Brno je porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už vaše oblíbený pořad country dostavník Jirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Autor hezké řádky country evergreenů, včetně Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, arkansaský rodák Ed Bruce a jeho rekapitulace života od 15 do 45 z roku 86, která se o pouhý rok později objevila zpěvníku Pavla Bobka a před rovnými 30 lety přinesla název kompilaci Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor, známou jako Groš, v jejím čele stál legendární big beatový saxofonista Míla Růžek a další z 18 nahrávek, které se v roce 1992 objevily na jeho výběru Muž v zrcadle. Přesně o 10 let dříve připravil Pavel skvělou exportní kolekci Stranger, v níž nezapomněl ani na country jedničku Kennyho Rogerse Coward of the Country.

0: asi poslední.
1: Přání Vladimíra Poštulky Dej mi šanci poslední, které v roce 1984 zpíval Pavel Bobek. Velice zdařilá domácí adaptace tehdy dva roky staré country jedničky z později platinového singlu Willie Nelsona. Před rovnými 10 lety ji uvedl Karel Gott tvrzením S tebou vždycky přijde maj.

písničkou To je ten poslední song nás vrátil Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem do autorské dílny Eda Bruseho. V jeho katalogu objevil Pavel Bobek melodii, kterou naspíval s textem Michala Žantovského Je víc všedních dnů než svátků. Tu můžeme najít v bluesově hitparádové bilanci v roce 1980 pod pořadovým číslem 19 a názvem Dívky, ženy a dámy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dát.

Pavel Bobek se skupinou Groša Holá Pravda je víc všedních dnů než svátku na originál Eda Brusseho Girls, Women and Ladies. Pokud to ve vašem případě neplatí, pak máte podle Pavla z pekla štěstí.

Kenny Rogers 1980 a písnička Kim Kernesové a Davida Ellingsona The Buckaroos, kterou před chvíli zpíval Pavel Bobek jako z pekla štěstí, stejná autorská dvojice přivedla do Pavlova zpěvníku o 6 let dříve Marii Rotrovou a radu s tím bláznem si nic nezačínej.

0: Jeden ze slavné rockabillyové společnosti memfiské značky Sun, Carl Perkins a jeho vyprávění o narození rock'n'rollu. Pavel Bobek přitom samozřejmě byl taky a za malinkatou chvíli vám to osobně prozradí. Předtím vám všem ještě poděkuji za dnešní společnou jízdu pláněmi country, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.
1: Prý teď zpívám country music.

Takhle nějak to tenkrát začínalo. Nezřív našli jsme si starý sečí nůměm, starý prázdný krám. Pár starý kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Většině stavebních firem kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply náklady. Kromě energií zdražují i stavební materiály. Rožmitál pod Třemšínem chystá obnovu parku v Oboře. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek bude až 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zvyšování nákladů kvůli konfliktu na Blízkém východě hlásí 86% českých stavebních firem. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research, do které se zapojilo 155 firem. Náklady jim v průměru vzrostly o více než 15%. Důvodem jsou hlavně dražší energie, pohonné hmoty a stavební materiály. Výrazně zdražil třeba asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v nejbližších měsících neklesnou, ani kdyby konflikt brzy skončil.
2: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
1: Rožmitál pod Třemšínem připravuje přeměnu prvorepublikového parku v Oboře. Dělníci opraví hlavně povrchy cest a vytvoří lepší přístup k potoku. Zahradníci osadí nové záhony trvalkami. Práce by mohly začít na konci srpna a budou stát 3 až 4 miliony korun, říká starosta Pavel Bartl ze SocDem.
3: Dlouhou dobu ten park není upravován, jsou tam dělány základní věci, jako sekání trávy a tak dále. A rozhodli jsme se udělat i rekonstrukci tohoto parku tak, aby jsme vrátili do té podoby, kdy vznikal, aby mohl být více využíván veřejností.
1: Nadační fond Kapka naděje vybral na letošním zlínském filmovém festivalu více než 136 tisíc korun. Lidé mohli přispět ve veřejné sbírce při koncertu Naděje, na kterém vystoupil David Koller s kapelou Nákupem charitativní zmrzliny nebo účastí na půlmaratonu. V neděli šlo fondu také 10 korun z každé festivalové vstupenky do kina. Komu peníze pomůžou, říká ředitelka nadačního fondu Dita Loudilová.
4: Vybrané peníze z koncertu Naděje i filmových projekcí půjdou na podporu dětského a novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice. Prezidentka fondu Vendula Pezingerová navíc darovala nemocnici oblečení v hodnotě 50 tisíc korun.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se rozšíří přes Čechy, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude zpočátku pršet, odpoledne se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty od 16 do 21 stupňů, na východě až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D2 u 48. kilometru ve směru na Bratislavu je nehoda nákladního auta. Na vozovce je vysypaný náklad, řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové stojí pak u 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s defektem pneumatiky. Pravý pruh je uzavřený, řidiči musí počítat taktéž se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

nebuďte lidé hluší a nastavte uši, chceme vás na mou duši upřímně varovat. Nemáte ani

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ješka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říká, neboj pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky a to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevych takhle vypadal jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak.
4: Já z to je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky. Já na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě. Já jsem taky vrzal maláta, ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky. Celá moje rodina je profi muzikanti. No, až na mě, víš?
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No, táta dokonce skládal, víš? Tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozrem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem blesk pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale ne blesk pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: kámoši, já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk,
1: určitě,
0: že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Jde jo, ten základ.
1: Jste přijat.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: už jsem vidíš, také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no pochtále, no já necvičím, totiž já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma, muzika je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není no, ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, amore! Holoto, plesnivá, čertovská! Vstávejte, když vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O mají durman, pajce fáro! Ti tu chlapi znějete zaživa.
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlava. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy křupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zase... Tady je náš revír.
3: Toče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotinky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Taky hrál pekelný Maria.
3: Toče vy, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupce, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, on prejde flek. Jářku hned na to zase...
1: A kdy pak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko,
3: víš? No, kdy pak to mohlo být? Nedávinko, někdy ke konci ty 30letý vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo.
1: Toho vám nechám. Abyste neřekli, že jsem lakomec nepřející.
2: Jaký hraje, bole?
1: Co? Nech ho dopovědi.
2: Bole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strava má.
2: Tam se mama Mariáše,
1: tiše.
4: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
4: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, pusť mě.
2: Tak to je vohon.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte? Všeho.
1: Kolik je hodin?
3: 10, pořád.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko dřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí, budík je natažený.
2: Taky,
1: a Martin si taky může chvíli pospat.
4: A je. Heps! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu přece jenom drobátko těch plamenů pekelnejch, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertino! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
4: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
4: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
4: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vědí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
4: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
4: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
4: To jsi psala červeným ingoustem.
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
4: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
4: No, takže žuličko, já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně pacapusu.
2: Ponže ručičku líbám, pane čert. Jo.
4: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
3: Nejsem duši, chlape bídna!
4: Ale kolik mi šosty, mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš anděličky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš. Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
4: No, co se Mariáše týče, nejsem nic proti.
3: Malá
2: dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
4: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta světa kraj.
5: Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
5: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
5: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
5: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: Půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici kůdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
5: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
5: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To nějak bodřený hřbety, to je...
5: Dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
5: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctivý, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
2: Tak
3: já dávám.
5: Ty dáváš. Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To mě to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5, než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
5: Barva.
2: Dobrá.
5: 7 červených.
3: Leď jako brno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco na přilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj, Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mé, Kozí Kunská, Kozí Kunská.

0: přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem Bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím probejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
1: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch, tak

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Grus.
2: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
4: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
4: No, já začal být šťastný.
2: A ten Vašava byl šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. K novému kolegovi takový pomůcek.
6: No. To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků, tak by...
5: No, v nebo tak, jak jsi řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď jsou závistivý.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory? Ne,
3: jsme nehráli.
2: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo? A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
3: nezlob si,
2: nezlob si, fuuu.
3: A
2: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A vůdce se načal, ale pamatuju, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlobce, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlobce, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlobce, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigare... taky...
5: Jak se ještě zlobí.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten jsem
2: si říkal, který uličník,
3: ten
2: večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: to
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
5: Ano, a svoji roli, no.
6: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se... Já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
4: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
3: No to byly brepty, no, nádherný.
2: Slavný brepty.
4: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
4: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý kejcti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
3: Slánofínové.
4: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řek.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knížku.
2: No páš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A pak víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: To má říkat... Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Ceciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
4: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák. Kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říkal, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano. Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny a já jsem byl synáček v té rodině a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střed. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty staci se otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Jako vždy úderem 23. hodiny, noční linka právě začíná a právě otevírá. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte a jste napřímo stále našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A jako vždy připomínám, že máme před sebou 2 hodiny společného potkávání se v našem vysílání a především také povídání. A samozřejmě i tentokrát pro vás máme spoustu příjemných písniček, proto abyste mohli tak jako bezvadně odpočívat a relaxovat takto pozdě večer. No a o čem to dnes bude, tak na vaše četná e-mailová přání. Titulek našeho povídání zní takhle. Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obhajování svých názorů? A museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou poličatí a někdy mohou mít i pravdu, zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu neplatí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tak tolik a mnohem více na téma umíme si stát za svým a na svém. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě máme i e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Na úvod Karel Gott a jeho muzika, takže máme kraťoušce po 23. hodině a už můžeme pozdravit prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Já zdravím všechny tvrdohlaví, jako jsem já, jo. Zuzku.
0: Všechny berany, a, jo?
1: No, musím říct, že já jsem teda taková, že si hájím svoje, celý život to dělám. A že mi říká, že jsem umíněná, tvrdohlavá, jo. To já si říkám, že jsem zásadová. Ale ono to má takový háček. Je fakt, že někdy musím uznat, že jsem neměla třeba tak úplně pravdu. A to zase jsem ochotná to přiznat. Ale jako dokud tohle to nezjistím, tak si trvám na svým.
0: Ano.
1: A hlavně, když jako je nějaká nespravedlnost a spíš teda hájím ty druhý než tebe, protože když hájím sebe, tak to špatně dopadne. Já jsem u těch druhých taková jaká klidnější, rozumnější. A jak jde o mě, tak právě to má takový velký hák, že prostě to člověk říká špatným tónem nebo špatným způsobem, jo. Můžeš mít stokrát pravdu, ale když to řekneš nějak nepříjemně nebo nepřiměřeně,
0: ano, ano.
1: Tak vlastně už předem prohráváš. No a to občas teda býval můj problém, mám dojem, že to je ještě pořád teďka, jo, teď mám zrovna problém takovej a já vím, že mám pravdu, ale prostě, no, nevím, jestli se to povede, ale tentokrát se za mě zasadí i syn, tak doufám, že to dobře dopadne. Ale jsou situace, kdy si to člověk prostě musí uhájit to svoje.
0: To je pravda, no.
1: Protože lidi tě využijou, zneužijou. Myslí si, že když se nebráníš, takže jsi slabá, že si prostě můžou dovolit víc a víc. Takže já si myslím, že to je užitečný, tahle ta vlastnost. Že se člověk má bránit. Říkám, akorát teda nejsem tak asertivní, jak by u toho byla potřeba. Takže to jako je kámen úrazu občas. Ale myslím, že to je moje vlastnost, kterou si ponesu až do hrobu a nehodlám na tom vůbec nic měnit. A vážím si lidí, kteří se umějí zasadit o svoje, pokud tím nepoškozují někoho jiného.
0: Ano, ano, ano. Takže to vlastně pokládáš za důležitou vlastnost a takový důležitý jakoby jev v životě lidském, zkrátka stát si za svým a prosadit si to své, o čem člověk je přesvědčen. I když třeba někdy může se stát, no to tady si taky vlastně zmínila, že se může stát, že to nemusí být úplně správně, stane se.
1: Ale je dobré si to přiznat a nesnáším lidi, kteří prostě mění svoje názory, jo, to je něco, co mě upřímně štve a já se s takovýma lidma ani nestýkám, nebo pokud musím, tak jenom co nejnutnější a jinak se jim vyhybám. Není to prostě pro mě příjemný. Já říkám, mám ráda lidi, kteří si stojí za svým a kteří se dokážou přiznat, pokud se mýlí.
0: To je asi důležitá taky věc, že když se zkrátka nějakým způsobem člověk splete, tak to prostě dát najevo. Měla jsi tenhle ten postoj jakoby odjakživa od raného mládí, nebo to přišlo až s léty zkušeností?
1: Ne, to mám od dětství a mládí. A tolikrát jsem si nabila hubu, to si neumíš ani spočítat. Právě proto, že někdy jsem to prosazovala, jo, neasertivně, jak se dneska říká.
0: Ano.
1: Prostě jsem byla moc důrazná, nebo no prostě ty lidi to nevzali, i když třeba od někoho jiného by to vzali, ale ten to řekne nějakým jiným tónem. No a já, čím víc mě odporovali, tím víc jsem prostě na tom trvá a pak jsem byla i steklá, že jo. To, ale to mám v dětství, nevím proč, ale asi proto, že jsem byla taková nějaká černá ovce a vždycky jsem všecko odskákala, víš, i za sourozence a
0: jo.
1: To. Tak se mi to nějak vypěstovalo. Ale můj syn je taky zásadový, ale ten je na rozdíl ode mě hodný a asertivní, toho mají lidi rádi.
0: Dobře, no tak držím palce při tom nějakém dalším, jak jsi říkala, řešení, že máte před sebou něco takového společně jaksi k ustání, tak ať si dokážeš pěkně stát za svým a na svém. No a jinak děkuji moc za úvodní povídání, přeju všechno dobré.
1: Já taky přeju všem všechno dobrý a pokud to uměj, tak jim záhnutím, že to uměj. Ať si zatím stojí.
0: Děkuju.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, Helčo. Naslyšenou. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nám přišli krásně zapět Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř a písnička se jmenovala, jak jste určitě poznali, Dítě Štěstěny. A máme další telefon, tentokrát je Olin z Kopřivnice, ale stále z krásných lázní. Olin, hezký večer.
1: Já vás zdravím, krásně lázní jsou to opravdu.
0: To je dobře.
1: Vychází zatím teoreticky i prakticky.
0: To je dobře. Mm-hmm, že to všechno takhle pěkně užíváte a že to určitě prospívá celému tělu a zdraví tak, jak to má být.
1: Snad se vyladím, jak se říká.
0: Dobře. No a co takové, to umíte si za svým stát? Jak vy jste na tom?
1: Já jsem na tom asi takhle. Já bych pozdravil paní Rozekrancovou s manželem.
0: Ano.
1: Roberta, Jiřinku, Milana. Mhm. To jsou noční linkoví přátelé, kamarádi.
0: Dobře.
1: No, s tím stáním, za tím svým názorem, nebo s tím. Já si myslím, že tady toto je téma. Stát si za svým názorem je vlastně počátek hádky. Myslím si to. Protože když jsem o něčem přesvědčen, ten druhý je taky o něčem přesvědčen, tak záleží, jestli to podložíme nějakými pádnými, jak se říká, argumenty, aby jsme toho druhého opravdu přesvědčili o tom, že máme pravdu. Ono je nejhorší, když třeba, já nevím, někoho nepravdivě obviníte, vy víte, že ho obvinujete z něčeho, co není pravda, ale on se prostě proti lží a proti takovým věcem je těžké se bránit. Protože lidi radši přistoupí na tu druhou stranu, než aby si zabývali tím, jestli má ten pravdu nebo nemá. A tak je to i s tímto postojem k tomu, s tím stát za svým názorem. Jak říkám, pokud jsem o tom přesvědčen, ano, snažím se nějakým argumentem to druhého přesvědčit. Když to nejde, prostě to vzdám a jdu od toho. Protože jakmile se budeme takhle dohádovat, tak jak to říkal pan Werich, když se hádáte s někým, když se hádáte s blbcem víc jak minutu nebo půl minuty, tak už se hádají dva blbci. To je vlastně ten stáním se za tím svým názorem. Takže já bych radši ustoupil potom o to, než nějak vyprovokovat nějakou hádku a aby to skončilo špatně.
0: Takže radši byste ten svůj názor nebo tu svoji zkušenost, o které třeba jste přesvědčen, že je to naprosto jasný a že máte pravdu, tak byste to radši opustil?
1: No to ne, pokud musíte mít nějaký podklad, který tu druhou stranu, jak se říká, uzemníte, nebo opravdu je vám na to kývne, že máte pravdu. Protože já si můžu myslet, co chci, ale jak nepřesvědčíte tu druhou stranu, co uděláte? Nic.
0: No to asi nic, to bude, je pravda, no.
1: On bude stát za svým a než abych potom se trápil, nebo ztratil energii tím, že hovoru, přesvědčil, hádat se to ne. To radši od toho vstoupím a jak se říká, čas mi dá za pravdu, on potom, pokud zjistí, že jsem měl pravdu, tak teoreticky mohl přijít, no pro mě jsem to tenkrát jsem byl fakt přesvědčen, že mám pravdu já, měl si ty, takže se tě mluvám, ale to už je po. To už nic neřeší, no. Takže asi takhle.
0: Dobře.
1: Víc o tom jako dám prostor dalším, ať se vyjádří.
0: Uvidíme, jak to dneska dopadne. No taky se dá z té debaty samozřejmě i s tím svým názorem odejít a nediskutovat ho prostě, že jo?
1: No samozřejmě, člověk to musí v tom okamžiku posoudit. Ono se říká totiž tak, každé rozhodnutí v kterémkoliv okamžiku, v tomto okamžiku, je to nejlepší, co jsme učinili. To, že za 5 minut jsme zjistili, že je to trochu posunuté, nebo to k tomu živě zdruhá, ale to, co probereme teď v tomto okamžiku, tak děláme to nejlepší, co si myslíme. A to je, tím je řečeno všechno. Protože abych to potom pitval a vytahoval argumenty, já nevím, encyklopedie a přesvědčoval někoho, že to je to ne. Opravdu ne. To už, jak říkal pan Amos Komenský, že rozčilovat se nebo ničit si zdraví pro blbost jiných, to jako to ne.
0: To je zase škoda času, to je pravda, především škoda zdraví, přesně tak.
1: Přesně
0: dobře.
1: Tak. Takže v klidu a míru, loučím se s vámi, přeji vám krásnou dobrou noc, ať to zvládnete všechno.
0: Děkuji moc krát.
1: A nehádejte se s nima.
0: Přeju vám krásný lázeňský pobyt, užívejte si toho, hlavně hodně zdraví.
1: Ještě 3 dny a už pádím domů.
0: Krásné
1: dobrá.
0: Dny.
1: Mějte se moc krásně,
0: taky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou, děkuji za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Špinarová a písnička s jednoduchým stručným názvem Stůj. Tolik muzika, jinak máme za 5 minut 11:30 a na telefonu teď můžeme pozdravit Františka na Moravu do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji.
1: A všem posluchačům u rádia.
0: Děkuji moc za všechny, samozřejmě, doufám, že se máte taky hezky. Tak Františku, co vy, umíte si stát za svýma, nebo tak pochybujete, když třeba s vámi někdo začne polemizovat a tak no, rozvine se diskuze?
1: Paní Tučko, jako starý stavař, když to ještě furt dělám, nebo vedu si tu firmičku, tak tam mám prostě v té stavařině, tam mám svoje názory a tam nerad usupuju, jo? Hlavně, když se jedná o třeba o postupu práce, jako jo, jak co dělat a tak, to dneska zaměstnávat ty lidi a to je hrozný. On by nejradši namíchal jeden kýbl malty za den a vysnít, jako jo. Takže já musím zastupovat aj zákazníka, prostě, že aby jsme mu udělali kus práce, aby neplatil něco, co ti chlapi neudělali, no.
0: Jasně.
1: Takže to se hlavně jedná o ten postupu práce, jinak jsou tam nový metody všelijaký, takže to taky s tím jako, ale ten postup těch prací to musím každý den připomínat těm chlapům. A vím, že mám pravdu, 100% mám pravdu, jo, protože to za den víko říká, že 10 cigaret a vypije nějaký to pivo a to tě. A když ho chcete mít zaměstnanýho, tak mu to musíte dovolit skoro, jako bych řekl, jo. Ale nemělo by se to, no.
0: Jo.
1: Takže tady v té postupu té práce to mě nikdo nepřespěší, že by prostě, že ten, jak to dělají oni, tak není to ono.
0: Že by to mělo být jinak, zkrátka, ano.
1: No, ale co se týče třeba jiných odborností, já nevím, třeba automechanika, nebo tak do toho vůbec nemluvím, ani se s nimi o ničem nedohaduju, jo, jak co mají dělat, jo, a tak prostě tak to je, no, takže to je, no, jinak jsem to chtěl ještě říct, no.
0: Musel jste někdy za tu svoji pravdu jakoby bojovat, nebo prostě vyvinout větší úsilí, než že by to někdo jenom jako přijal jako váš názor?
1: Někdy se tady, že třeba do politické věci taky někdy kecáme, jo, v hospodě hlavně se to dohadujeme, jo.
0: Jasně.
1: Tam nejdu hlavou proti zdi, protože to je takový, no víte, jak je to v politice, že jo.
0: No jo, tam jsou ty debaty dost na ostro, to je pravda, no, dost na ostří nože v současné době, to je fakt.
1: Ano, já mám svoje názory a to už taky tohle a prostě přesto nejde vlak a tady jenom vždycky čekáme, jak to dopadne, ten můj názor, jak to dopadne, jo, jak dopadnou volby a to všechno, tak tam 100% se tady já nejdu hlavou proti zdi, jo, protože to, ale jedině to svoje řemeslo, to obhajuju, a tam to nesmí měnit, jak moc šídit, protože se jedná o zákazníky a jo, oni to musí oplatit všechno, ti zákazníci, tak potřebují pořádnou práci a dneska já vám něco řeknu, já jsem, že jo, a vůbec, jako ty partie zednický, když jsme vlítli na rodinný domek, tak jsme ho každý za sobotu jsme nahodili celý patro na hrubo, v neděli bylo na fajnovo, jo, to znamená, že každý ten zedník musel udělat aspoň 70 metrů na hrubo za den a druhý den na fajnovo, jo?
0: Jasně.
1: A tu dneska nemůžete chtít po těch lidech. Jo, dělají to, co jsou mechanizovaný ty partie, třeba omítkáři, mají na to techniku, ti to dělají takhle, ti umíjou, jo? Ale tak jsou i zedníci, jako třeba tady máme my nebo něco, to už ani člověk zedníka nemá, to už je pomocník a chcete být z něho zedníka,
0: jo, jo.
1: Tak musíte trpět, že udělá jenom 10 metrů hrubé za den, no, ale nelíbí se mě to, jo. No, to, co je mechanizovaný, třeba já nevím, takový ty s bagrem a to, tak to se dělá, to jde rychle, že? Ale těma rukama to už, jo, to je
0: na velkou diskuzi, říkáte, jo, to co se dělá rukama, dobře.
1: No. A já se až kolikrát stydím, jako jo, jako když ti tu práci prostě, není to ono, neodsepá to, jo, a prostě, já jsem dělával, nebo ti moji tři ještě kamarádi se mnou jsme dělali úplně nějak jinak, jo, no, takže to se, a lidi nás vždycky pochválili, a i když to bylo trošku dražší, jako, jo, třeba tu fasádu, ten barák jsme nahrubovali za den a druhý den nabřizoli, že jo? A dneska zase to neudělají, no, to už jsou teda jiné omítky, už se ty břizolity nedělají, ale je to jinak. No a ti, no, takže tam dokážu teda bojovat tvrdě v té zedničí, jo?
0: V tomhle tom stavařském oboru, tam si stojíte za svým a stojíte
1: no,
0: a na svém,
1: ale ano. Jinak říkám, jako jiný řemesla, tam se nemůžu dohadat, protože tomu moc nerozumím.
0: Jo.
1: Akorát můžu říct, že když jdu spravit auto, že to potřebuju spravit a nic jinak nesleduju, jak to dělá, jak to, jo?
0: Dobře.
1: No, takže tak, no.
0: Tak Františku, moc vám taky děkuju, ať se vám daří samozřejmě, ať už v té vaší profesi, anebo i v diskuzi s ostatními, a jinak hezký večer a krásné dny a zase příště u nás. Mějte se pěkně.
1: Ano, děkuji, paní Tuško, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Můj rodný dům, tolik písnička, jinak máme krátce po 11:30 a tentokrát se k nám dovolal Radomil z Prostějova. Radomil, krásný večer přeju.
1: Já vám taktéž, vám do rádia a samozřejmě všem, kdo jsou napříjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: A já se musím přiznat, ale no. Já jsem si vás zapnul pár minutek, ještě když František hovořil, tak jsem si vás zapnul, takže jsem nepostřeh, jaké máte dneska téma.
0: Umíte si stát za svým, tak zní takový titulek jakoby toho povídacího večera.
1: Protože pan František hovořil o nějaké politice, tam, že se nepere, pak hovořil o práci, tam, že si za tom stojí a tak já tuším, že to bude nějaký boj, jakože umíte si stát za svým.
0: No, boj, no, není třeba boje. Zkrátka, jestli si umíte stát za svým názorem, za tím, co si myslíte, za tím, co třeba i víte a máte ověřeno, to je taky důležitý fakt, že jo.
1: Tak zkrátka... Tak zkrátka bych, já řekl, že si myslím, že snad umím si stát za svým a že se toho jako nebojím, nebo respektive nestydím se za to, že mám názor, který můžu mít i ze svého, jak bych řekl, ze svého originálního pohledu, protože já jsem si tu situaci zažil a můžu ji porovnávat s tím, co napsali a třeba o tom, co zažili jiní lidi, tak se sejdeme v názoru, samozřejmě vždycky najdeme oponenty, kteří nás budou někam tlačit. A já mám třeba takový praktický příklad, jo?
0: Ano.
1: Je to něco, co bude možná za pár hodin se jakoby natřásat v poslanecký sněmovně, když už pan František hovořil o politice, tak mě to nakoplo můj nebo náš problém a je to celospolečenský problém, který rozděluje nyní náš národ na jedni jsou pro a jiní jsou proti, jo? A jedná se konkrétně, jestli vám teda něco řekne, norování a jeho nějaké omezování. Norování je, co si pod tím představíte?
0: No, úplně teda fakt ne. Můžu si představovat, ale to ani, no nevím, fakt nevím.
1: Dejme tomu, že norování je jeden ze způsobů lovu, kdy se využívá takzvané hnízdní predace, to znamená, že jedno zvíře chce jakoby vyloupit hnízdo nebo útočiště jiného zvířete. To je běžně v přírodě, se to tak děje.
0: Podívejte, takže pustíte takového toho psa do nory na lišku třeba, jo?
1: Takže my použijeme třeba našeho kamaráda, rodinného, speciálního partnera, prostě psíka, který má za úkol nám vyhnat kořist na povrch.
0: Ano, ano, no. Ano.
1: Jeho přirození, jakoby i po stovky generací těch psů děděný jako put, takový zvyk, a on nám pomáhá vlastně dostat kořist.

0: tímto způsobem. A já říkám, a jaký způsob? No, vyměnili jsme šípy a kuše za flinty a střely, za pušky, aby to bylo rychlejší, aby to zvíře ani neucítilo. Vyměnili jsme, tenkrát lidi lapali tady ty šelmy, kuny, lišky a takový do želez, že to zvíře to nezabilo, ale ty železa to zvíře na tom místě podrželo. Jo, pak to stejně někdo jako utratil, jo. Železa jsou dneska nepřijatelné společnosti, protože jako způsobují utrpení, a tak jsme se jich v České republice vzdali. Že se dožele zluví v Americe.
1: Já vás trošku budu muset Radomire usměrnit, protože čas je strašně rychlý. Pojďme to zkrátit, to téma. Pojďme k tomu jenom jako...
0: To na to, no. Že můj názor je, že není dobré omezovat jeden konkrétní specializovaný nástroj, který může chránit populaci nás lidí od nežádoucího činění tady těchto lišek, od přenášení nemocí, krádeže slepic a tak dále. Ten nástroj nejde ničím nahradit a my si stojíme za tím, my, kteří vlastně to používáme, ten nástroj, nebo lovíme takovým způsobem, že zakazovat je to nesmysl, že to bude v budoucnosti problém, který pak zase hodí někdo nám na triko. Takže my se vlastně svým postojem snažíme bránit svou budoucnost, a nejenom naši, ale těch lidí, kteří vlastně s tím nemají nic společného.
1: Nerozumím a neví o tom nic.
0: Ale kteří teď křičí, zakažte jim to, podívejte se, jak to vypadá, zakažte jim to. Tohle ať nedělají, to nejsme přece ve středověku, ale to je...
1: No jo, nastínil jste za takovou zajímavou situaci, takže vlastně co s tím, že jo, bude se tedy rozhodovat, že tam bude někdo proti někomu, jo, jakoby tedy rozhodovat.
0: Jo, je to prostě vlevo, vpravo a tady se prostě musí rozhodnout, co je správný, jo, a co je správný. Takže to je otázka, já si myslím, že stojím za tím si, že není správný zakazovat jedinečnou metodu, která funguje sice v omezeném intenzitě, jo, že to není 100% lovu, je to třeba jenom 3-5% lovu, ale když těch 5% nedokážete ničím jiným nahradit, tak takhle by musí zůstat, ať to vypadá, jak to vypadá.
1: Jasně, jasně. Dobře, tak vám moc taky děkuju za názor i za zkušenosti. No a jinak, ať se vám v životě daří a třeba příště uvidíme, prozradíte nám více, jo?
0: Bez zesporu, pokud se dovolám, mějte hezký den a držte nám pěstí, ať zdraví rozumí.
1: Dobře, mějte se hezky, děkuji za vaše povídání. Naslyšenou. Tak tolik Radomil z Prostějova, slyšeli jste to, další názor, no a teď už je nachystána skupina Lucie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a jedna filmová písnička Amerika ze stejnojmenného filmu. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Krásný pozdní večer, Jaroslave.
1: Dobrý večer, paní Jitunko. Srdečně vás zdravím.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Všechny dobré lidičky, kteří převažují noční lince.
0: Já doufám taky.
1: Určitě. Velice hezké, poutavé téma, řekl bych až filozofické.
0: No jo, to je pravda.
1: Takže jsem neodolal.
0: Jo.
1: No. Takže já se dovedu stát za svým. A to jako pevně a neuchvějně a i za cenu, když dopředu počítám s tím, že se mi to nevyplatí.
0: Jo.
1: A potom i v průběhu, když se mi to nevyplácí, tak stojím si za svým. Ale já bych řekl, paní Jitunko, takhle. Potom listopadu 89, bych řekl, že není až příliš těžké stát za svým názorem. Těžší, mnohem těžší to bylo před tím listopadem v době normalizace.
0: Tomu věřím, že to mohl být velký problém, samozřejmě, no, ale, ano.
1: No ale já pocházím, to tak je, no ale já pocházím z rodiny, kde se nosila, kde panovala svobodomyslnost a těžká férovost.
0: Ano.
1: Takže tak, no. Takže jsem v tomhle duchu jsem vyrůstal. Takže a u nás v té naší rodině to bylo takové, řekl bych, takové nějak jakoby samozřejmě spontánně, víte? Takže i pro mě to tak nějak je i nadále.
0: Taková samozřejmost vlastně je to pro vás, stát si za svým a za svým názorem.
1: Ano. Třeba, pokud bych měl být konkrétní, tak nějak nevím, jaký jiný příklad bych použil než ten, který bude srozumitelný více lidem. Tak například po té okupaci v roce 68,
0: ano,
1: nějakou dobu ještě jako se říkala pravda a tak dál, no ale postupně pozvolna to začalo odeznívat.
0: Se začalo mlčet radši.
1: Ale já jsem své názory nezměnil a říkal jsem stále to tež. A stál jsem si za svým. Řekl bych, že jsem byl v opačném gardu k lidem, kteří tomu říkali, sice v té době okupace nemohli přijít těm cizím armádám, hlavně té sovětské, nemohli přijít na jméno. Ale pak pozvolna, jak začínala ta normalizace, taky mnozí začali otáčet jako a tak, no.
0: Jo.
1: Nelíbí se mi, připadá mi to velice smutné, když někdo se takhle změní, jako dělá ze sebe takovou trapnou korouvičku, jako teda kam víte tam plášť, jak říkával pan Vlasta Burian a tak dále.
0: Ano.
1: A obávám se, že tomu tak i u nás, u hodně vysoce postavených lidí. Nebudu jmenovat.
0: Jasně.
1: Ale všichni víme, jako kteří tehdy tedy hod a najednou čeji a tak. a z toho paní Jitunko je mi smutno. To se mi těžce nelíbí.
0: Tak to asi nejenom těžce vám samozřejmě. Nelíbí. Ano.
1: Myslím si, že člověk, že by měl stát za svým názorem. Pokud by to tam bralo více lidí, tak si myslím, že by bylo na světě lépe stát za svým názorem, ale přitom být tolerantní. Vnímat, já například nemám v povaze, když se s někým bavím, s jedním nebo více lidmi, i když řekněme s jedním, když se bavím s nějakým člověkem, on má na něco, na cokoliv úplně protichudný, kontrastní názor. Já nikdy tomu druhému jeho názor neberu.
0: Ano.
1: Víte? Prostě stojím si za svým názorem, ale názor, i když je úplně opačně protichudný druhého, toleruji. Jo, tak
0: dobře.
1: Myslím si, že by to takhle nějak, kdyby to takhle nějak převažovalo, tak si myslím, že by bylo na světě o něco
0: lépe. Dobře, tak tolik Jaroslav z Brna. Jaroslave, moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc, hezké dny a zase v noční lince se budu moc těšit, že se zastavíte a najdete chvilku času. Jo, děkuju moc krát.
1: Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a držme se.
0: Přesně tak. Mějte se hezky, Jaroslave, naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Skupina Divoký byl a písnička Lahůdky. No a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože jste se hodně rozepsali. Děkuju mnohokrát i za vaše písemné příspěvky. No a pan Bohumír třeba dodává k tématu Život je boj v dobrém i zlém. Máte dobrého známého, pro kterého byste, jak se říká, skočili i do ohně. A pak se stane něco jako malichernost. Omluvíte se, poněvadž vám na něm záleží a ejhle. Jeho výmluvy, že to nebo ono začne věci překrucovat a vy si stojíte za svým. Nevíte, zda stojí za to se podbízet, když jste pro něj udělali tolik. Je to těžké rozhodnutí. Pokračovat v přátelství, ano či ne. Očekávám vstřícný krok od něj, ale ten nepřichází. Moc zdravím, toť těžké téma, pan Bohumír. Pane Bohumíre, moc děkuju, přeju všechno dobré, no uvidíte, jak vám tenhle ten duel v úvozovkách dopadne a jak se vlastně jakoby mezi vámi vyřeší. Každopádně moc děkuju za vaši zkušenost a za váš názor a my se teď přehoupneme se skupinou Bay City Rollers do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, ale určitě mnozí chcete, kterým bude pátek.

0: s muzikou jsme se přehoupli do nového dne, kterým už je tedy pátek s datem 5. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, páteční, veselý, víkendový prostě. Nevím, jak to bude s tím sluníčkem, přeci jenom předpověď je více deštivá, ale na to se také mnozí těšíte, že zaprší a nebude třeba na mnoha místech zase tak moc sucho, jako třeba právě teď je. Každopádně nám všem přeju vydařený páteční den ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obajování svých názorů? A museli jste někdy takzvaně za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou paličatí a někdy mohou mít i pravdu, zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu platí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Tak jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tolik a mnohem více v noční lince. Telefon k nám 731 800 900. Pak je tu také web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda na úvod další naší povídací hodinky v noční lince. Vždycky jsem to já, se jmenovala písnička. No a teď už pozdravíme Jardu, toho času za volantem. Tak Jardo, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo.
0: Děkuju za všechny.
1: No, krásný téma. Ale já si myslím, že stal si za svým v určitých věcech se prostě nemá uhnout. Ale na druhou stranu, když jde o nějakou odbornost,
0: ano,
1: a ten protiargument je natolik přesvědčivý, že mě teda zvyklá v mým přesvědčení a řeknu, tak já to teda zkusím, jo, je to možný jako v určitý fázi prostě se dá ten názor změnit, ale musí to být třeba, já nevím, tak já budu přemýšlet, třeba kamarádci říkal mi, hele, že já potřebuji udělat zahradní lístku,
0: ano,
1: a měl připravený zastrkovadlo, že měl vlastně takovou kvatinku, takový, no a dvě trubky proti sobě. Ta jedna trubka byla navařená na plotě a tu druhou chtěl navařit na tu lístku, jo. A prostě tím, že se to prostrčí, tak se ta lísa prostě zajistí proti tomu, aby se samovolně odvíjela. No a já tyhle ty věci nedělám, jelikož přijde mráz, nazvedne to a v tu ránu najednou ty dvě trubičky nejsou proti sobě, jo, v zimě. Takže já spíš dělám takovou padací závoru. Místo těch dvou trubek, tam na to jedno navržím takovou z plocháče, takový jako hák, a na to druhý přivážím takovou klapačku, takovou prostě závoru, která zapadne do toho háku. A to, i když to mráz zvedne o 4 cm, tak pořád se nic neděje a to zavírání funguje. Takže toho kamaráda, tak jsem to takhle vysvětlil, a říkal, no čo, ještě to máš pravdu. Jo. Takže přestože měl nějakou, a byl to odborník, jo, byl to taky řemeslník, kilámečník, a měl nějakou představu a já jsem o tímhle tím teda argumentem přesvědčil, že je lepší něco jiného. Takže když mě někdo s mým nějakým technickým myšlením přesvědčí, že je lepší něco dělat jinak,
0: ano,
1: a dokáže mi na nějakém příkladu, že to tak je, tak jsem ochotný samozřejmě ustoupit ze svého toho pohledu a dát mu zapravdu a přizpůsobit se tomu a už to třeba zbytek života dělat tak, jak jsme se dohodli.
0: Yeah.
1: Ale to se týká názorů nějakých na tu, jak se tady mluvilo o politice a tak dále, jo. Tak tam samozřejmě to mě můžou dneska povídat v této novodobě, co chtějí, protože já mám bohužel tu smůlu, že si pamatuju.
0: Jo.
1: No, takže já vím, co a jak bylo.
0: Jasně.
1: Takže nějaký takovýhle žvásty, jako teďka, jo, teď jsou takový prostě přesvědčovačky, nebo prostě slyšíte z těch médií takový věci, že já to radši zavírám, protože mě by to zvedalo adrenalin takovým způsobem, že bych ho asi nesundal, já nevím, no. Takže, a když se dostanu s někým do nějakého hovoru takový, tak mu řeknu, hele, o tomhle se já nebavím. Jo, protože jak to už říkal jeden předřečník tam přede mnou, já nebudu přesvědčovat kněze, aby nevěřil Boha. Jo, ale mě nemůže nikdo přesvědčit zase o jiných věcech, že jo?
0: Rozumím,
1: takže jsou určitý meze,
0: ano,
1: kde prostě veškerá diskuze končí a řeknu, že to psal, to bychom se vlastně rádali. Budeme se další bavit, pojď, jak je hezky.
0: Jo, to víte, to je
1: malé. Půjdeme, pojďe, jo? A takže názory měnit, nebo jenom proto, že si to ten druhý přeje, nebo proto, abych to měl z krku, tak mu říct, no jo, člověče, máš pravdu, a myslet si svoje, ne. To v žádném případě. Já mu musím dát najevo, že se mnou prostě nehne.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: To byl prostě rovně, to podívej se, tohle o tom se nebudem bavit, protože to bychom se taky hádali, mě nepřesvědčíš, já se taky nepřesvědčuju, nahodíme si téma neutrální a o tom se můžem bavit. Mm-hmm. Takže takhle bych to asi viděl já.
0: Dobře, dobře, tak jo, já děkuju za krátký výstižný komentář k tomu našemu tématu, jinak já dopřeju klidnou pracovní noc a budu se těšit zase v noční lince, mějte se hezky.
1: Děkuju a já ještě jednou přeju všem posluchačům, aby bylo přesně podle jejich
0: počasí,
1: takový, jaký si přejou. Ti chtějí třicítky jako já, ať mají třicítky.
0: Ano.
1: Kdo chtějí, aby zapršel, ať jim zaprší. A tak dále.
0: Dobře, tak jo, ráda vyřizuju, mějte se hezky a zase příště u nás naslyšenou. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, tolik Jarda a teď už je nachystána s písničkou Marcela Holanová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marta Kubešová, nechte zvony znít, to byl song pro vás, pro všechny, a teď už můžeme pozdravit paní Danu, která se dovolala ze středních Čech, tak paní Dano, krásnou noc přeju.
1: No, dobré ráno, spíš. No, dobré ráno, já mám takovej příběh, vlastně je to můj od dětství.
0: Ano.
1: Mě otec vychovával tak, abych, když mám názor na něco, tak abych si nejdřív zjistila, jestli je to pravda, jestli je to takový nebo makový.
0: Jasně.
1: A abych pak si za ním mohla stát. Takže mě to naučil tak, že já jsem si opravdu už jako dítě stála za vším, takže samozřejmě jsem slyšela, že jsem steklou, že jsem prostě jakákoliv. A největší problém je pak v práci, že máte jiný názor než 8.
0: Ano, tam se to může komplikovat vážně i.
1: To jako ustát, to je teda těžký, jo. Ale jelikož já byla cvičená z dětství, no, tak jsem to vždycky ustála. Oni pak říkali, no jo, to říkala Dana už před rokem.
0: Jo, vidíte to, na vaše slova došlo, jo.
1: No. No, protože oni mi třeba říkali, že jsem kabrhelová a takový. A já říkám, počkej, až nás začnou propouštět, ty chytráku. No a ty zůstali koukat, no a pak nás propustili všechny, tak už se tomu nedivili.
0: Jo.
1: No, ale chtěla jsem říct, že první takovej zážitek obrovský z toho svýho, jak bych to řekla, z té, co mě naučil otec, tak mě jednou říct, že v zoologické zahradě, že je to taková zahrada, tam jsou zvířátka, můžete na ně koukat. My jsme tam přišli a jestli si někdo pamatuje, jak to tam vypadalo před 50 lety, to bylo otřesný. Tak my jsme tam vešli a teď jste měla napravo ty lvy, tygry, a teď já myslela, že tam budou ležet na louce. A oni tam v tom kriminále pročůraný ty koce, jo. Nohy mu vysely ven, ocas mu vysel ven. No já byla v šoku. No a teď mě bylo 6 let. A já říkám, tati, to není zoologická, to je kriminál. A on, no to tady, aby nás nepokousali. Já říkám, teď ten je rád, že žije. No úplně zvířata s mrtvýma očima, jo. No a teď já tam podlezla tu tyč, co se už nesmělo. Teď jsem se tam postavila a na ty lidi jsem spustila. Jak můžou na to koukat? Jak to, že něco neudělají, aby ty zvířata tam nežily v kriminále?
0: Jo.
1: No normálně čekala jsem 60 let. 60 let, než se to změnilo. Takže, ale svý jsem si těm lidem řekla.
0: Jo.
1: A táta tam chudák stál v rozpacích, on nevěděl vůbec, co má dělat, no. Protože jsem měla pravdu, no. Takže ono je to někdy s těma těžký si to ustát, no.
0: Ano.
1: No, tak to jsem jenom chtěla říct tou zoologickou, protože to ve mně zaniklo tak obrovský život.
0: Že ještě až do dneška vlastně si to pamatujete, rozumím. To musel být opravdu smutný pohled, když tam vlastně byla tahle ta situace.
1: Když vám představíte, že si myslíte, že přijdete do zahrady, teď to tam bude ležet, tygřík, tohle. No a on to ležel.
0: Všechno jinak, chanel, ano.
1: Který nevešel do toho koce. No a táta, nechoď tam, on tě pokouše. Já říkám, že rád, že žije.
0: Tak to je taková...
1: No to znáte na zvířatech, že mají mrtvý oči, že to vzdali.
0: Že jste zkrátka měla ten pocit, že je potřeba něco udělat hned teď bez odkladu. Tak dobře, paní Rano, moc vám děkuju taky za tuhletu zkušenost i za ten názor. Jinak vám přeju všechno dobré taky a hezké dny a děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Krásné léto, jaro.
0: Nápodobně. Budu se těšit zase v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song? Tak to je otázka. No a na telefonu teď máme Milana Zastiného. Krásnou noc, Milané.
1: Pěknou noc přeju vám i posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Milane, co vás tak napadlo, když jste slyšel různé názory tady v noční lince na téma umíme si stát za svým?
1: No já teda stojím, protože když jsem se rozvedl, tak jsem hodně pil a kouřil. Uh-huh. A jednoho dne jsem si řekl tak dost a od té doby prostě jsem nevzal alkohol ani cigaretu do pusy.
0: No, tak to je, já myslím, že krásný výsledek, protože s tím se pere poměrně hodně lidí a ne vždycky to jde tak, jak si, jak to popisujete vy, že by to třeba zvládli, nebo že třeba na několikátý další pokus a nejde to vždycky úplně jednoduše, takže velké gratulace, že jste se s tím takhle popral pěkně.
1: Děkuju. No, potom mám další názory, třeba v chování. Člověk se musí chovat hezky, někdy je klidem, ale někdy to prostě nejde. A s tím názorem prostě musíte jim to vrátit, že jo, jak se chovají oni k vám.
0: Máte pocit, že by měl oplácet člověk jakoby na stejnou notu, jo? Stejnou...
1: Myslím, že jo, aby ten dotyčnej poznal, co dělal.
0: Mhm. No a když se jedná o nějaký názorový střet, tak dokážete si ten svůj názor obhájit a vysvětlit ho třeba tomu druhému, těm dalším dotyčným, že zkrátka je to takhle a bude to takhle, protože vy si za tím názorem stojíte, který máte jaksi vyzkoušený, ověřený a tak.
1: Ano, stojím si za svým názorem. To jsem třeba poznal na vrátnici, tam couvali nákladní auta, jsem tam váděl, dělal jsem to jako první a oni si řidiči chválili, tak jsem si stál za svým názorem, že prostě s tím nákladním autem musí být doprovod.
0: A vyšlo to, jo?
1: Vyšlo to, ano, to je všude jinde, to je tak a tím pracovišti, to je jiný.
0: Prostě, no tak samozřejmě, to... ano. Takže vaše zkušenosti vlastně z reálného světa, reálného života jsou poměrně dobré, že si dokážete stát za svým a ustál jste si ty své věci, své myšlenky a své názory před ostatními, ano?
1: Ano, ano. Stojím si za svým vždycky.
0: Dobře, no tak jo. Tak já vám přeju všechno dobré, ať vám to vydrží samozřejmě a děkuju mnohokrát za návštěvu v noční lince.

0: hudební vzpomínka na Jirku Schillingera v podobě šípkové růženky, tak pojďme se také podívat do pošty, hodně píšete, děkuju mnohokrát. Pavel ze Židlochovic k tématu třeba dodává, dobrý večer, to jsem vždycky uměl stát si za svým a pokud jsem se pro něco rozhodl, tak jsem si opravdu za svým stál, ale v poslední době je to asi tak 2,5 roku, co jsem poznal svou kamarádku až ze severních Čech a taky díky věku jsem trošku ubral ze své tvrdohlavosti. Tak vám všem přeju krásnou dobrou noc, Pavel. Tak Pavel, já děkuju za vaši zkušenost a váš názor k tomuto našemu povídání. No a přeju vám, ať se vám daří i s tím vlastně, s tím uměním stát si za svým a obhájit si zkrátka tu svou pozici a to své třeba, co mám vyzkoušené, ověřené a tak dále. Tak tolik, Pavel.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: myšlenka chci být vodou na tvůj mlýn. No a pojďme se ještě podívat také do e-mailu, kde máme e-mail od pana Mojmíra Kříže ze Svitav, který k našemu tématu dodává. Pokud ten druhý je lepší odborník nebo zná Bibli dokonaleji než já, uznám, že má pravdu. Jinak řeknu, co vím, a pokud to nestačí, řeknu také, co si myslím dál a jdu pryč. Politice radši nerozumím a v norování fandím liškám. Hezký večer všem, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, i vám moc děkuju, ať se vám daří, pevné zdraví přeju. No a přátelé, protože jsme se dostali až na konec té čtvrtečně páteční noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších pořadů, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak krásnou noc, hezký celý nový den a večer zase naslyšenou u našeho dalšího vysílání.
1: Kdo

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, no. vás, všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila a říkala Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat, ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Wolkra, Balada o námořníkovi. Polipně, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já jí prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: stát, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo San páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy, veselohry. Do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne dočista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevi. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme.
1: Lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i...
1: Duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje...
1: Habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně...
1: Bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako...
1: Hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský...
0: Ale i...
1: Deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek...
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedníčkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: Zaramos.
1: A je, princezno, já vás asi vzbudil.
0: To nevadí. Jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
0: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
0: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
0: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
0: Můžu za vámi ven?
1: A co tomu řekne pan otec?
0: Vždyť tu není.
1: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop!
0: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
0: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
0: Ne. A tuhle ta zubatice?
1: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
0: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
0: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
0: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu.
1: Pozor, tak ne!
0: Au!
1: Nešiko, kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
0: To bolí.
1: No, ale píchla ses jen trošku.
0: Z prstu mi teče krev.
1: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
0: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
1: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
0: Čeho se spolekal?
1: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
0: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
0: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
1: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
0: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
0: To ani nepamatuju.
1: Ještě schodím tenhle párkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. Žolt byl i kořist, i metály. Safran najs, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
0: Haló, buď.
6: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslickej?
0: Nemáte oheň? Buď.
6: Jmenuju se Buč?
0: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
6: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
0: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové.
6: Byl tu jen jezevec.
0: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
6: Bodlo by spíš kafe.
0: S rumem nebo bez?
6: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
0: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
6: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
0: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku? Nebo dort?
6: Dort?
0: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
6: Jo.
0: Mám radost, když vidím radost. Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, ičbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
6: A jste na větvi.
0: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
6: Já? No, je mi akorát.
0: Je váš.
6: Co?
0: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
6: Kdeže to?
0: Pod stromem frňákovníkem. Oni vědí, kde.
6: Ale pane cigáro, počkejte. Povězte mi...
7: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
8: Že si zpívám i třeba v dešti, proč že mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
9: A ty ne, serváci?
10: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
9: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
10: Oh, je. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
11: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
10: Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
9: Nekonečně. Líbí se ti?
10: Komu by se nelíbil?
9: Mně ne. Nech si ho.
10: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
9: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pokrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, vimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: seb Kašpárek a báb rýbu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Debřekla a dej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Víte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bilenka banka. Voda se jmenuje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš z cesty, Kašpárku.
1: Bilenka, kterou biluju, a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíše zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo, že jo? Já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na tu tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, podat mu ruku, vložit svou jemnou

0: do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
1: Poděkovat? Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
0: A co by mu tedy stačilo?
1: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
0: Nechápu, o čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
1: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
0: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
1: Já, král Žulislav VI., se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru krasavu.
2: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
1: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
2: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
1: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
2: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
1: To by se snad mělo udělat předem, ne?
2: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
1: To je pravda, kdo to provede?
3: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že krasava je zachráněna.
1: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
3: Je to hloupej Honza.
1: Ajajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
3: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
1: Ubohý děvče.
3: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
1: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
3: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
0: Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
1: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
0: Zadrž, zadrž! Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
1: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
4: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali s
1: se ztrátou pimprlat.

co nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.